povoláni být jeho učedníky. Otázkou, kterou si nyní chceme položit, je, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky. Nebo jinými slovy, k čemu učednictví vede, co je jeho určitým vrcholem, kde by mělo být nejvýrazněji vidět, že opravdu rosteme v Kristu. Možná bychom mohli zaslechnout takovéto odpovědi. V tom, že dobře známe Bibli, nebo že na sobě stále pracujeme, že jsme poslušní Bohu i svým vedoucím, či že jsme plní Ducha Svatého. Zdá se mi, že biblickou odpověď na tuto otázku najdeme v Janově evangeliu, konkrétně ve 13. kapitole, verších 1 až 17. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemý mi jen nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Milí posluchači, našli jste v právě přečteném biblickém textu onu odpověď na otázku, v čem nejvíce by se mělo projevit, že jsme Kristovými učedníky? Ano, tou odpovědí je služba. Jako Ježíšovi učedníci máme růst v připodobňování se jemu, a to se zvláště intenzivně děje ve službě, přesněji řečeno v Kristově službě. Význam služby zdůrazňuje i současný známý autor knih o vedení Simon Sinek, který napsal: Lidstvo pohání služba druhým, nikoli zisk, poznání, pohodlí či podobné věci. A tak se nejdříve podívejme na službu Ježíše Krista. Co ji charakterizovalo? Na základě dnešního textu z 13. kapitoly Janova evangelia můžeme rozpoznat některé znaky Ježíšovy služby. V první řadě jeho služba vychází z lásky. V prvním verši se píše: Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do konce. Můžeme obrazně říci, že motorem Ježíšovy služby byla láska. Ta ho přivedla na tento svět a motivovala jej ke všemu, co zde na zemi dělal a říkal. Dále jeho služba vychází i z poznání vlastní identity. Třetí verš uvádí: Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu. Zdrojem Ježíšovy služby bylo poznání, kým je, kdo a s jakým záměrem jej vyslal a před kým a kvůli komu svou službu dělá. Dalším jejím znakem je pokora. Ve 4. a 5. verši čteme: Ježíš vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem.
nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Tady jsme u podstaty Kristovy služby. Jeho pokora převracela obvyklý sociální status. Ježíš, vážený rabi, učitel a ještě někdo mnohem víc, Boží syn, odkládá svůj plášť, své společenské postavení a bere na sebe roli otroka, který umývá nohy svým učedníkům. Odkládá to své, aby mohl sloužit. Nesklání se k lidským ubožákům z obrovské výše svého božství a své dokonalosti, nýbrž se snižuje pod jejich úroveň, k jejich zaprášeným nohám. Ježíšova služba také měla a má hluboký smysl. Uprostřed dialogu Petra s Ježíšem nacházíme v 8. verši tato slova. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Tato Ježíšova odpověď Petrovi je i hlubokým vyjádřením smyslu jeho služby nám lidem. Očistit nás a pozvat do vztahu s Bohem. Vidíme tedy, že onen text z Janova evangelia nám ukazuje několik znaků Ježíšovy služby, ale tím to zdaleka nekončí. On se obrací i na nás, jeho čtenáře a posluchače ve 21. století. Stejně jako se obracel na apoštoly, sledující tehdy svého mistra a učitele, a jako se obracel na všechny, kdo se rozhodli Ježíše následovat ve všech dobách. Ve 14. verši jsou zaznamenána Ježíšova slova k jeho žákům. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy mít nohy jeden druhému. Jako Ježíšovi učedníci máme v první řadě přijímat Ježíšovu službu vůči nám samým, tak jako Petr si nejdříve musel nechat umýt nohy Ježíšem a pak si sloužit navzájem. Tak to má fungovat v Ježíšově škole. Nechat si sloužit Kristem a na základě toho si jako sourozenci v církvi spolu učedníci Kristovi sloužit jeden druhému. Ježíš pak v 15. verši pokračuje. Dále jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Nejenom si máme sloužit navzájem, ale máme to dělat podle Ježíšova příkladu, podle jeho vzoru. Tedy to, o čem jsme před chvíli mluvili v souvislosti se znaky Ježíšovy služby, má být inspirací a ideálem pro naši vlastní službu. To znamená, že i ona má vycházet z lásky. Jinými slovy, jejím motorem by měla být Boží láska, kterou přijímám a dávám skrze ní dál. Naše služba by také měla vycházet z poznání naší identity. Její zdroj a hodnota je v Bohu, ne v tom, jestli a jak mne za ní ocení a ohodnotí lidé. Naše služba se má vyznačovat opravdovou pokorou. Odkládáme při ní naše předsudky, pýchu a pohodlí, abychom tu byli pro druhé. Naše služba by také měla pomáhat druhým hledat Boha a růst ve vztahu s ním. Nejde o to, abych jejím prostřednictvím fixoval druhého člověka na sebe, ale směřoval jej na Krista. Dnešní úryvek z Bible končí Ježíšovou výzvou v 17. verši. Teď to víte, blaze vám, když se tím budete řídit. Nebo doslovně ji přeloženo, budete-li to činit. Naše služba se nemá projevovat především v krásných slovech a důmyslných kázáních, ale ve skutcích, konkrétních činech. A tak činy Kristových učedníků mají ukazovat na Boha. Jak to řekl Ježíš a zaznamenal evangelista Matouš v 5. kapitole 16. verši, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Kdybychom měli shrnout dnešní přemýšlení do jedné věty, mohla by znít takto. Vzájemná služba podle Ježíšova vzoru je vrcholným projevem toho, co znamená být Kristovým učedníkem. Výstižně to ilustruje sen, který údajně měl jeden spisovatel. V tom snu stanul jakýsi člověk před Božím trůnem a říkal Bohu,
Pane, zachovával jsem tvůj zákon, nedělal nic nepoctivého, zlého, bezbožného, moje ruce jsou čisté. A Bůh odpověděl, zajisté, ale jsou prázdné. Nemůžu růst jako Kristův učedník, když nesloužím lidem. Ježíš nás vyzývá být posly Boží lásky v praktických věcech, pomáhat druhým přibližovat se k Bohu. Milí přátelé, v závěru našeho společného času se můžeme každý podívat na svou vlastní službu druhým, a to skrze několik otázek. Čím nejčastěji druhým sloužím? Komu a jakým typem služby? Možná nás odpověď povede k radosti, že jsme mnohým či aspoň někomu užiteční, a možná si naopak uvědomíme, že žijeme hodně jen pro sebe a že v tom potřebujeme změnu. Druhá otázka, je Boží láska motivem mé služby? A pokud nejste věřící, můžete se zeptat trochu jinak, co je motivem mé služby? Tyto dvě otázky se snaží reflektovat naši současnou realitu, ale můžeme také přemýšlet nad svým obdarováním a nad tím, čím bych právě já na základě svých darů, schopností či příležitostí, které mám, mohl druhým sloužit v blízké budoucnosti. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Při pohledu zpět máme šanci zjistit, že Bůh byl s námi i tehdy, když jsme to nevěděli. To nám dá naději, že je s námi i teď. To říká v posledním pořadu Uši k duši na téma dotek psycholog Marek Macák. Tento pořad si můžete naladit dnes, 15 minut po 10. hodině.

0: pisaní a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít.
1: Bezstarostně žít.
0: Pak jen nesvůj něco scháníš.

0: Dobrý den, milí posluchači. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u dalšího vydání pořadu Oktáva. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Grafe. Tentokrát z koncertního studia Proglasu a mám zde vzácnou návštěvu, a to manžele Lucii Sedlákovou-Hůlovou a Martina Sedláka.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A oni nepřijeli sami jako české smyčcové duo, protože pod tímto názvem vystupujete, ale přivezli sebou také své dvě děti, a to dceru Magdalénu, která nám dnes zahraje společně s nimi také na housle, a syna Lukáše, který je po tatínkovi violončelista. Tak já myslím, že bude krásné, když dnešní program zahájíme rovnou hudbou. Takže v úvodu bychom si poslechli menuet od Josefa Suka. A já vám prozradím, že tuto skladbu Josef Suk napsal právě pro domácí muzicírování. Tak my se nyní budeme moci zaposlouchat, jak se u Sedlákových muzicíruje.

0: Milí posluchači, tok hudby na chvíli přerušíme, abychom se s dnešními interprety také více seznámili. Přede mnou nyní sedí rodina Sedláková, houslistka Lucie Sedláková, Hůlová, violončelista Martin Sedlák, co by rodiče, a mezi nimi jejich dvě krásné šikovné děti, dcera Magdalena a syn Lukáš. Tak co mi řeknete o vaší rodině? Já si myslím, že u vás se musí hrát na nějaký nástroj neustále od rána do večera. Jak to tak u vás vypadá ve všední den anebo o víkendu? Kdo si vezme slovo? Teď uvidíme, kdo bude první, kdo se chopí slova.
1: Tak je to velmi různé. Vypadá to tak, ale při běžném provozu školního roku vlastně se doma ani moc nepotkáváme. Takže přiznávám, že se cvičit nějaký program, co jsme tady teďka zahráli nebo ještě uslyšíte, tak není zas tak úplně jednoduché. A proto byla vlastně skvělá doba covidová, protože to jsme byli teda doma všichni. Někdy to bylo trošku už o nervy, protože jsme vlastně nejenom, že každý z nás musel se udržovat a cvičit, ale navíc jsme měli online výuku a vzhledem tomu, že obě děti chodí na hudební gymnázium, tak ta výuka online probíhala teda i včetně hry na hudební nástroje. A my s manželem učíme v hudební škole, takže my jsme také online učili. Takže potom z každého pokoje se linuly nejenom naše vlastní tóny, ale ještě i tóny těch našich žáčků a zase naopak u dětí jim do toho povídali jejich páni profesoři, takže bylo to teda opravdu velmi výživné.
0: To bylo těžké období. Já to mám doma tak jako podobné. Takže vím, o čem hovoříte, ale je dobře, že takto s tím můžeme seznámit naše posluchače, aby si to představili, jaké to bylo přímo hudební šílenství. A jak to vidí děti? Jak jste to viděli vy? Jaké to bylo pro vás?
2: No, tak já začnu. Musím říct, že to bylo docela náročné, protože jak jsme vůbec nebyli ve škole mezi ostatními, tak nebyla moc motivace se nějak zdokonalovat, takže díky aspoň těm online hodinám s mým panem profesorem jsem cvičila, ale bylo to opravdu náročnější se do toho přinutit v podstatě, když jsme se nepotkávali s ostatními a nemělo to vlastně žádný cíl kam směřovat, protože koncerty v nedohlednu a tak.
0: Těžké období. A jak to vnímal Lukáš?
3: No tak já jsem i přes dobu covidovou jsem měl i nějaké soutěže, ale taky pro mě bylo těžké se nějak soustředit na cvičení, když jsem neslyšel spolužáky. Hlavně mám ve třídě 4 čelisty, další, kteří chodí na soutěže také. A když občas spolu hrajeme nějak, tak slyším, jak hrajou oni, takže mě to také motivuje.
0: Ale to takový motor, že?
3: No, ano.
0: Slyšet ty ostatní.
3: Ano, ale takhle jsem nikoho neslyšel, a takže jsem se musel zdokonalovat sám na sobě.
0: No a Lukáši, ty jsi zmínil, že se zúčastnil nějakých soutěží. Tak jak vypadaly soutěže v tomto období? To jsi natáčel doma, nahrávky, no, a pak se posílali. Jak to vypadalo?
3: Nenatáčel jsem je doma, ale většinou jsem měl nějaký sál. No tam jsme hráli jako všichni společně. Ale měli jsme většinou nějaký sál, kde jsme natáčeli ty nahrávky a pak se to posílalo online.
0: Takže to byly všechno pouze online soutěže.
3: Ano.
0: No a jak to celé vidí tatínek?
4: No tak covidovou dobu vidím jako zajímavou zkušenost. Paradoxně vlastně, jak nebyly koncerty, tak první koncert, který jsme v covidové době hráli, byla právě příležitost pro tento rodinný ansámbl. Taky proto, že jsme vlastně, poněvadž jsme byli všichni doma, tak jsme byli schopni připravit nějaký program. Jinak, co se týče těch soutěží, které Lukáš absolvoval za tu dobu, tak dělat ty nahrávky byla opravdu veliká zábava.
0: To se z vašeho bytu zároveň stalo takové jako televizní studio.
4: No tak, protože mělo
0: tu nahrávku
4: to jedno...
0: připravit nějak, že jo, zřejmě se stříhat, aby se dala poslat.
4: No, samozřejmě v takové nahrávce se stříhat nedá, poněvadž to
0: musí
4: potom
0: to být živě.
4: Není
0: ano,
4: fér vůči ostatním. Ale předcházelo tomu pochopitelně to několikrát nahrát, aby vůbec byla zpětná vazba pro to zdokonalení a aby taky trochu Lukáš věděl vlastně, co jsou hlavní úskalí při tom nahrávání, že je to přece jenom něco jiného, než hrát v koncertním sále se vším všudy. A já jsem v tom trošku spolupracoval i právě s hudebním gymnáziem, kde obě naše děti studují, takže jsem vlastně ty nahrávky realizoval i pro Lukášovy kolegy. Takže potom to třeba znamenalo, že když jsme posílali ty nahrávky těm jednotlivým uchazečům, tak jsme obsadili asi na 2 dny domácí internet. Což zase byla veliká nelibost teda našich dětí, ale museli to přežít.
0: Tak je vidět, že jste se nenudili. Já ještě vím, Lucie, že také vznikla nějaká velmi zajímavá nahrávka v tomto období.
1: No tak to je moje osobní nahrávka, to je pravda, protože vlastně já jsem měla v plánu už předtím, než začal covid, že bych chtěla natáčet Bieberovy růžencové sonáty, ale vlastně ten covid tomu paradoxně přispěl, protože najednou jsem měla klid na tu přípravu, protože jsem byla doma, nikam se nesmělo a vlastně já jsem se mohla zabývat i, když to můžu to tady na této stanici říct otevřeně, i právě tou duchovní stránkou, protože mě ty růžencové sonáty jsou vlastně zhudebněním jednotlivých růžencových tajemství a mě najednou v té době, to bylo konkrétně tedy před Velikonocemi 2020, kdy se mi otevřely úplně jiné jako dimenze toho vnímání nejenom té hudby, ale právě toho všeho kolem. A musím říct, že vlastně toho vůbec nelitu naopak, že ta nahrávka se pak teda uskutečnila, když se uvolnily zase na nějakou dobu ty restrikce v kostele v Horní Polici, kde jsou krásné taky varhany a to místo prostě bylo inspirativní. Takže já taky jsem jako tu dobu využila tímto způsobem.
0: Takže se podařilo tuto nahrávku uskutečnit s Jaroslavem Tůmou společně. Já se musím zeptat na jednu takovou věc, která mi vrtá hlavou. Když se u sedláků narodila prvorozená dcerka Magdalenka, tak hned bylo jasné, že bude houslistka po mamince? Narodila se s housličkami v kolébce? Jak to bylo předurčeno? A když se narodil potom syn, tak u toho bylo jasné, že musí být violončelista? A nebo jste si svoje nástroje vybrali sami? Jak to bylo? A nebo to vzniklo tak nějak přirozeně, že se o tom ani nemuselo přemýšlet?
2: Já jsem původně začala hrát na klavír, protože mě zaujalo, rodiče hrají v klavírním triu a zaujala mě klavíristka, vlastně nebo ten klavír. A tak se mi to zalíbilo, takže jsem začala hrát první na klavír a vlastně mámě s dědou to bylo trošku asi jak líto, takže zkoušeli, jestli bych taky nechtěla housličky, jestli by se mi to nelíbilo. Tak jsem řekla, že dobře a zašla jsem na první hodinu k panu profesoru Klausovi a začala jsem teda hrát i na housle a měla jsem pak klavír s houslemi tak na půl, takže jsem se věnovala obojímu a teďka šly do popředí housle, rozhodla jsem se tak ve 4., 5. třídě, když jsem dělala přijímačky na hudební gymnázium, že ty housle budou pro mě hlavní a ten klavír jsem teda trochu opustila a teďka na ní hraju znovu, ale ne, zdaleka ne tolik, jak předtím, protože máme klavírní praktikum všichni povinné na gymnáziu, takže se tomu taky věnuju, ale no.
1: Tak já to trošku uvedu na pravou míru ještě s tím.
0: Viděla dcera, jak to vidí maminka? Ne, to bude zajímavé.
1: Řekla to úplně správně.
0: A jak to vidí tatínek?
1: Řekla to úplně správně, ale byla tam ještě jedna taková praktická věc, že můj tatínek, když byl malý, začínal na housle, tak mu rodiče obstarali opravdu moc pěkný nástroj čtvrťové housličky a na ty jsem potom hrála já, když jsem tedy začínala na housle. No a ty housličky ten táta pořád schovával doma a těšil se, až tý Madlence předá, a ona je prostě nechtěla.
0: Rodinná
1: tradice. A nám už to přišlo opravdu líto, takže jsme pak říkali, opravdu na ně nechceš hrát. Takže ono to bylo takový trošku jako nátlak.
0: Takový nenápadný citový nátlak.
4: Já bych tomu jenom podotkl, že když se narodíte do rodiny, kde pradědeček je houslista, dědeček je houslista, maminka je houslistka, tak tam není úniku.
0: No a jak je to teda s tou violončelovou tradicí?
4: No já jsem měl to štěstí, že já jsem se sám narodil do sice muzikantský, ale amatérský muzikantský rodiny, takže tam vlastně byla taková ta tradice, že všichni hráli na ten klavír a bratr, který je starší než já, v době, kdy já jsem dělal přijímačky do hudebky, tak on už na ten klavír významně odpíral hrát a říkal, že všechno jenom ne klavír. A tenkrát tam přišla nová paní učitelka na violončelo a tak prostě se to tak jako nachomejtlo, že jsem skončil u violončela. Mám pocit, že maminka možná tenkrát úplně nevěděla, co violončelo je, ale byla ochotná se mnou do těch hodin chodit, takže jsem hrál na violončelo. Ale sám, když jsem potom teda byl v situaci, že Lukáš by mohl začít na něco hrát, tak jsem se strašně snažil to neovlivňovat. Hmm. Samozřejmě, že je to naivní představa, když má logicky a přirozeně ten vzor, ale skutečně jsem jako se snažil mu neříkat, jako tak, kdy už začneš hrát na čelo. Hmm. Tomu říkám teďka, když nechce cvičit, kdy začneš cvičit. Ale tenkrát a to bylo skutečně jeho rozhodnutí, protože měl pocit, že by taky něco měl takového dělat a takže to tak dopadlo.
0: A jak to vidí Lukáš? Souhlasí s tatínkem?
3: Souhlasím, ale ještě bych dodal, že rozhodně jsem si to vybral sám, ale taky mě k tomu hodně motivovala Majda, protože jsem viděl, že na něco hraje a tak jsem taky na něco chtěl hrát a to, že to zrovna violončelo to. Nevím, jestli jsem se rozhodl sám, ale asi jo.
1: No tak byl tam taky jeden moment, kdy vlastně my s Martinem učíme ve stejné hudebce, jako právě učí i ta původní Martinova paní učitelka. A když tam za námi Lukášek přišel, co by asi pětiletý, tak paní učitelka nelenila a ukázala mu malinkaté, krásné, osminové čelíčko a on si sedl a úplně, jako kdyby prostě k němu patřil, tak si ho potom pyšně odnesl domů na zádech a zkoušel tedy jako první nějaké tóny. A to ještě teda chodil do školky a to musím to tady jako poznamenat, protože pro mě to je zážitek na dosmrti, který už se asi nikdy nezopakuje. Lukáš ještě to tak jako bavilo, nebo tak ho to zaujalo, že ještě než šel někdy v těch 8 hodin do školky, tak ještě předtím stihl cvičit, což už od té doby nějak nestíhá.
3: Tak to je trochu rozdílné, když teďkonc, když jdu na 8 do školy, tak vstávám v 6 ráno.
0: Je to jasné. V průběhu času se ty dispozice k tomu cvičení proměňují. Milí posluchači, pódium se nám přeskupilo a nyní máme na place již jen 2 interprety, a to české smyčcové duo. V úvodu jejich dnešního koncertu se zaposloucháme do první části dua číslo 1 Bohuslava Martinů. Tady tato skladba byla napsána v roce 1927 v Paříži vlastně docela krátce poté, co Martinů odešel z Prahy a začal své další umělecké hledání v naprostém centru tehdejšího hudebního světa, kterým Paříž byla. A jak za chvíli sami uslyšíte, tak se mu to určitě začalo velmi záhy dařit. Byl inspirován vším novým, co v té době přicházelo. A tato skladba je skutečně pozoruhodná. Bohuslav Martinů, první věta z dua číslo 1 pro housle a violončelo.

0: končí první věta dua pro housle a violončelo od Bohuslava Martinů, jeho skladby z roku 1927. Dnešní koncert je jakýmsi, řekl bych, průřezem českého smyčcového dua, a proto zvolili, řekl bych, docela rozmanitý repertoár. My jako další skladbu si budeme moci vyslechnout tři kusy od skladatele Reinholda Gliera. Je to skladatel ukrajinského původu, narodil se v Kyjevě, ale jeho kořeny jsou trošku složitější. Někde se uvádí, že jsou německo-polské. On potom své jméno pofrancouštil, takže se často domnívali lidé, že pocházel někde z Belgie nebo z francouzsky mluvících oblastí. Nicméně byl to velký skladatel přelomu 19. 20. století, který má také vazbu k české hudbě, jestli se nemýlím. On byl vynikajícím houslistou a tuším, že v Kyjevě studoval právě u našeho Otakara Ševčíka, významného houslového pedagoga, a poté také v Moskvě u Jana Hřímalého, což byl další z velkých českých houslistů působící v této oblasti, kterému dokonce Piotr Ilič Čajkovský věnoval své smyčcové kvartety. Takže to propojení české a tady této tradice je zde velké. Vy nám dnes zahrajete tři části z jeho krátkých kusů opus 39 pro housle a violončelo a vybrali jste, tuším, preludium,
1: u kolébavku a kanzonetu. Takže kdyby náhodou jste po té druhé části se pohroužili do spánku, tak je to v pořádku.

0: Milí posluchači, studio Proglasu rozeznívá české smyčcové duo svými krásnými tóny. My jsme nyní doposlechli tři části z krátkých kusů Reinholda Gliera. Jaká bude další skladba, kterou nám dnes zahrajete?
1: Tak to je takový skoro přídavkový kus vlastně, už se to tak dá chápat. Je to slavná pasakália od Georga Friedricha Händla, kterou upravil norský skladatel a houslista Johan Halvorsen, původně pro housle a violu. A ta pasakália je napsána právě takovou virtuózní formou, že se dá v každé té variaci vlastně na odiv jiný nějaký technický způsob nebo jiná technická možnost vlastně obou nástrojů. Ovšem, my to tedy zahrajeme ve verzi samozřejmě pro violončelo, takže to je ještě vlastně Martinova vlastní úprava toho violového partu.
2: Já bych jenom chtěl doplnit, že ty techniky, které se používají v těch variacích, jsou opravdu hodně různé a hlavně zvukově. Chtěl bych upozornit zvláště na jednu variaci, kde se používá takzvané sul ponticello smyk, což znamená, že se hraje přímo téměř na kobylce a hrozně to šustí. Takže se nelekejte, nepřelaďujte na jinou frekvenci.
0: Milí posluchači, nezalekněte se, je to tak. Ono v pozdější době tady tento zvukový efekt velmi rád používal Leoš Janáček, třeba ve svých smyčcových kvartetech, kde se s ním setkáváme, kde právě tento zvuk má nahánět hrůzu nebo evokovat nějaké hrozné pocity. Těžko říct, proč ho zvolil Halvorsen. Já bych možná ještě doplnil jenom jednu zajímavou skutečnost, že tady tento skladatel, který u nás není až tak známý, tak patří opravdu k takovým průkopníkům té norské národní hudby vedle velkého Edvarda Grieg'a, kterého asi zná každý milovník klasické hudby. A prozradím vám ještě jednu zajímavost, že Halvorsen byl také velkým Griegovým obdivovatelem a byl dokonce manželem Griegovy neteře.

0: Mými dnešními hosty ve studiu je české smyčcové duo, manželé Sedlákovi, ale rovněž jejich děti. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu takovou věc, kterou jsme již zmínili před chvílí, když jsme si povídali o vaší rodinné tradici, Lucie. Rád bych taky zde vzpomenul právě vašeho tatínka, významného houslistu, který bohužel před časem nás opustil, a já věřím, že je tady s námi, ale není již možné, aby tu byl s námi přítomen fyzicky. My jsme zmínili tu vaši hudební tradici. Jaké to bylo, táta, takový výborný houslista, ale zároveň pořád na cestách, že jeho, bych řekl, umělecké vytížení muselo být obrovské?
1: No, tak to je taková věčná otázka, kterou mi vlastně vždycky někdo položí, že jsem měla velkou výhodu, že jsem měla tatínka houslistu, takže se mnou určitě cvičil, to si všichni myslí. Pravda to nebyla, on se mnou ze začátku skutečně necvičil, ale abych byla spravedlivá, ono samozřejmě to, že on byl houslista, to, že cestoval, to, že koncertoval a vůbec prostě žil ten hudební život, tak to mě samozřejmě ovlivnilo, takže se nedá říct, že by vůbec na mě neměl vliv, spíš naopak. A já jsem měla své pedagogy, kteří na mě dohlíželi, a doma se mnou cvičila maminka, která tedy sice není profesionální houslistka, ale na housle hrála do svých minimálně 20 let naplno. Právě hrála i v pražském studentském orchestru, kde se seznámila s mým tatínkem, takže i tato houslová tradice tam je. A ten táta mě velmi ovlivňoval tím svým praktickým životem houslisty. Takže já jsem asi takhle, nenutili mě k tomu, abych se stala houslistkou, ale bylo asi úplně přirozené, abych si to aspoň zkusila tedy hrát na ty housle, což vlastně potom přišlo až samo, že jsem se sama rozhodla, že to opravdu chci dělat. A bylo pro mě velikou ctí vždycky, nebo i takovým takovou motivací, když jsem mohla hrát s tátou. Ze začátku, když jsem tady ještě byla mladší a moc toho nezahrála sama, tak si pamatuju, že jsme hráli vždycky na Vánoce koledy jako v duetu, pak jednoduchá nějaká duetka spolu přes rok, to bylo vždycky příjemné zpestření, ale když jsem s ním mohla hrát poprvé veřejně, tak to jsem se jako cítila velmi poctěná a bylo to vždycky velmi, velmi prostě příjemné. A tak si říkám, že je to i pro ty naše děti vlastně taková přirozená věc, že jsme je zapojili poměrně brzy i do toho koncertního života, i když naše první společné vystoupení bylo na Noci kostelů. Jo, ale to je vlastně pódium taky žhavé, protože zvláště když jsme hráli v naší farnosti, kde nás tedy všichni znají, tak je to taky určitý závazek. A tam jsme měli i tu možnost hrát s dědečkem, takže vlastně 3 generace muzikantů se sešly. A protože můj tatínek byl aktivní, on měl velmi bohatou hudební kariéru, 36 let byl primáriem Kocianova kvarteta a poté ještě pokračoval pár let jako primárius Pražákova kvarteta vedle svých ještě jiných činností, ale bohužel před zhruba 10 lety mu byla diagnostikována nevylečitelná nemoc a tak musel potom svoje koncertní aktivity trošku omezit. A to právě byla příležitost, kdy jsme mohli ho zaangažovat i do našeho rodinného souboru. A poslední koncert společný byl ještě tuším v listopadu 2019, kdy jsme strašně vděční kytaristovi Luboši Brabcovi, který nás pozval jako rodinu do svého koncertního cyklu a zahráli jsme si tam všichni s dědečkem. Například, to je taková zajímavost, byli jsme schopni zahrát Dvořákovu gavotu pro troje housle, což se normálně moc nehraje, protože v komorních souborech málo kdy jsou tři houslisté. Tak to byla taková zajímavost, takové zpestření, že houslisté tří generací jedné rodiny si zahráli takhle.
0: To je krásné, když je taková možnost. A vy jste společně koncertovali také s komorním orchestrem, tam tedy ne ještě s dětmi, ty ještě nedorostly.
1: No, ale vlastně došlo k takové zase situaci, kdy táta založil komorní orchestr Praga Kamerata, jehož jsme s Martinem od jeho založení členy a i solisty, právě jsme mnohokrát hráli buď to každý zvlášť, nebo i spolu my s Martinem, nebo s tatínkem ještě. A když tatínek tedy zemřel, tak jsme tak nějak přirozeně převzali to vedení tohoto orchestru. A protože tatínek zemřel v prosinci 2021 a v lednu 2022 by se býval dožil 70 let, tak jsme mu uspořádali koncert k narozeninám vzpomínkový a tam jsme hráli jednak s tím orchestrem a dali jsme právě příležitost našim dětem, že si mohli každý zahrát solo s orchestrem. A bylo to zase takové symbolické, protože já jsem s tátou hrávala velmi často Vivaldiho dvojkoncert Amol. To byl taky vlastně moje první příležitost zahrát si s orchestrem. A tak tuto příležitost dostala Majda, převzala štafetu rodinou, takže jsme tam spolu zahrali toho Vivaldiho. A Lukáš pak hrál Klid lesa od Antonína Dvořáka.
0: Já jsem moc rád, že jsme měli příležitost na vašeho tatínka takto zavzpomínat. Já ho mám také ve vzpomínce, když jsme společně, když jsem měl jaksi příležitost s ním společně hrát, když byl právě primáriem Pražákova kvarteta a vím, že v té době už byl nemocný, ale ten jeho výkon vlastně tím nebyl vůbec nějak poznačen a já z toho společného koncertu mám obrovský obdiv a velmi jsem si vážil, když občas jsem s ním mohl být v kontaktu, takže je to i pro mě osobní a jsem za to moc rád. Já bych vás poprosil, pokud byste souhlasili, že by vaše rodina zahrála i na závěr, že byste se připravili na společné závěrečné vystoupení a já myslím, že bychom mohli zakončit nějak tak vesele, což takhle proč bychom se netěšili. Co na to říkáte?
1: Určitě, to byla právě skladba, kterou jsme tak nějak si upravili v době covidové. Protože tak ten text, když si řekneme, tak je takový povzbudivý, tak nás to udržovalo v té pozitivní náladě.
0: Milí posluchači, čas je neúprosný. Přiblížili jsme se k samému závěru dnešního krásného koncertu. Nezbývá mi, než se rozloučit. Děkuji vám mnohokrát, milí účinkující, rodino, a děkuji Lucii Sedlákové-Hůlové, která vystupovala dnes na housle se svým manželem Martinem Sedlákem, který hrál na violončelo, kteří vystupují pod názvem České smyčcové duo. A děkuji jejich dětem, dceři Magdaléně, která hrála rovněž na housličky jako maminka a synovi Lukášovi, který hrál na violončelo. Od mikrofonu se s vámi loučí Štěpán Grafe a děkuji také do režie za technickou spolupráci mistru zvuku Jaroslavu Topinkovi a protože dnešní koncert byl nahráván i s obrazem, tak také mistru obrazu Tomáši Hlávkovi. Naschledanou.

píšem tuhle divnou kapitolu. Kdo asi z nás dvou měl rád víc, chtěli jsme všechno nebo nic.

čas vybehnúť do polí, sused stavia dom a deti vonku.

Občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí a trochu se lekne.

naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

zažloutlou aplikací, tu starou zažloutlou aplikací, tu starou zažloutlou aplikací.

Vej, připadáš si jako robot, co mu teče olej do bot, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani ostych.

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Těsně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně. Laju tiše Mirkovi a spílám sprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně. Čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu. A to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzolou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jánu to prej vcuclo do bažiny.
1: Hola hej,
0: pánice se blíží,
1: mapník dobře skrej,
0: noce kradmu půjčí.

sedíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

Jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej.

Ježíš přichází do svého rodného kraje, kde ho lidé znají od dětství. Vědí, kde bydlel, kdo byl jeho otec, znají jeho rodinu a právě to se stává překážkou. Nevidí v něm boží působení, protože je pro ně příliš obyčejný. Říkají, copak to není syn tesařův, kde by se tedy v něm to všechno vzalo. A tak v evangeliu čteme, že pro jejich nevěru tam mnoho zázraků neučinil. To je velmi lidské a velmi současné. Člověk má totiž tendenci přehlížet mimořádnost v tom, co je blízké a obyčejné. Často si myslíme, že něco velkého musí přijít zvenčí, být okázalé, výjimečné nebo slavné. A přitom Bůh často přichází tiše, nenápadně a obyčejně. Vždyť i Ježíš se narodil jako maličké dítě k nerozeznání od druhých dětí. Dnešní svět obdivuje úspěch a popularitu. Čím více je člověk známý, sledovaný a obdivovaný, tím větší autoritu a důležitost a často i důvěryhodnost mu lidé dávají. Sociální sítě vytvářejí kult výjimečnosti. Přitom jde často o dokonale promyšlenou manipulaci. Zvlášť, když se zamyslím poslední dobou opět nad výkony některých politiků, kteří se sníží až k mnohdy trapným výstupům na sítích, aby upoutali pozornost za každou cenu. Máme pocit, že hodnotným je jen ten, kdo vyčnívá. A přece nenechte se zmást. Prázdných slov a gest je dnes opravdu spousta. Evangelium ukazuje něco opačného. Bůh může působit právě skrze obyčejného člověka, skromného, poctivého, nenápadného, ale s velkým srdcem. Možná i dnes přehlížíme zázraky, protože vypadají příliš všedně. Maminka, která se roky stará o rodinu, člověk, který poctivě pracuje, i když si toho nikdo nevšimne, někdo, kdo tiše pomáhá druhým, přítel, který umí naslouchat, to všechno se světu může zdát malé, ale v božích očích má obrovskou hodnotu. Lidé v Nazaretě Ježíše odmítli, protože si mysleli, že ho znají. Jenže znali jen jeho vnější podobu. Neotevřeli se tajemství, které v něm bylo. Nechtěli. I my někdy příliš rychle zařazujeme druhé do škatulek. Ten už se nezmění, od toho nic nečekám, to je obyčejný člověk, na co si hraje, dělá ze sebe svatého. A co když právě skrze takového člověka nám chce Bůh něco říct? A tak možná právě zavíráme dveře tomu, co chce Bůh vykonat. Evangelium dneška nás zve k větší pokoře pohledu. Učit se vidět hlouběji než jen povrch. Nehodnotit člověka jen podle původu, vzdělání, postavení nebo minulosti a už vůbec ne podle vzhledu. Bůh si totiž velmi často vybírá právě to, co je nenápadné. A je v tom ještě jedna důležitá myšlenka. I Ježíš zažil nepochopení od lidí, kteří mu byli nejblíž. To může být povzbuzením pro každého, kdo někdy zakusil odmítnutí, podcenění nebo pocit, že ho druzí neberou vážně. Ne každé nepochopení znamená, že člověk jde špatnou cestou. Někdy je jen těžké uvěřit, že i skrze obyčejnost může přicházet boží světlo. A právě tam začíná víra. V ochotě vidět Boha i tam, kde bychom ho možná nečekali.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pátek 31. červenec 2026. Je den afrických žen a v katolické církvi památka zakladatele a prvního představeného tovaryšstva Ježíšova, španělského kněze svatého Ignáce z Loyoly. Skonal v Římě v tento den roku 1556, právě před 470 lety. Ignácům k svátku jen dobré. Jméno z latiny znamená rozpálený či horlivý. Pranostika k dnešnímu dni od svatého Ignáca letosa obracá. V následující půlhodině nás čeká četba dnešního evangelia, hraní chvály a samozřejmě nebude chybět ani duchovní slovo.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 13, verš 54 až 58. Přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže lidé byli celí úžaslí a ptali se, kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo? A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl, nikde prorok neznamená tak málo, jako ve své vlasti a ve své rodině. A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Dnes máme památku svatého Ignáce z Loyoly, kněze. Hymnus, krátké čtení a prosby budou ze společných textů o duchovních pastýřích. Strana 1941 v novějším vydání, 1941 nebo 1723 ve starším vydání, nebo 1723. Antifony a žalmy budou z prvního týdne žaltáře, strana 997 v novějším vydání, 997 nebo 890 ve starším vydání, nebo 890. Antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba budou z památky na straně 1626 v novějším vydání, 1626 nebo 1445 ve starším vydání, nebo 1445. Bože, pospěš mi na pomoc.
2: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. O Otče náš, jenž jsi v nebesích, budiš veleben ode všech synů svých, tebou vyvolených, že služebníky věrné posíláš církvi své.
2: Jejich kníže je Kristus, náš Pán, nejmilejší syn tvůj, jenž z lásky nám dán. Jich hlavou je on sám, který vše ve všech dělá, služby své v nich koná.
0: Ty jsi, Kriste, počátek i konec, ty jsi vyzdvihl v poslední tento věk, služebníky nové, aby věrně sloužili církvi tvé křesťanské.
2: Blažení jsou ti služebníci, toho kněžství Kristova účastníci, jím ustanovení, aby církvi sloužili vždy v dobrém svědomí.
0: Blažený je i tvůj lid s nimi, který je od Boha obdařen jimi a má v nich svědectví, že se tu děje pravé Kristovo poselství.
2: Opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech na svém oltáři, Hospodine.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
2: Úplně země smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
2: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
2: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
2: Pokrop mě izopem a budu čistý. Umyj mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.
2: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
2: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
2: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
2: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
2: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
2: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žrtvách, na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech na svém oltáři, Hospodine.
2: Vítězství a slávy dojde v Hospodinu celý rod Izraele.
0: Opravdu, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, Spasitel.
2: Jsou zahanbeni a potupeni všichni, společně odešli s hanbou výrobci model.
0: Izrael byl spasen od Hospodina spásou věčnou.
2: Nebudete zahanbeni ani potupeni na věčné časy.
0: Tak praví Hospodin, stvořitel nebes. Já jsem Hospodin a nikdo jiný.
2: Já, Hospodin, mluvím, co je správné, a oznamuji pravdu.
0: Bez rozumu jsou ti, kdo nosí své dřevěné modly a modlí se k nějakému bohu, jenž nemůže spasit.
2: Mimo mne není jiný Bůh. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.
0: Obraťte se ke mně a dejte se spasit všechny končiny země, neboť já jsem Bůh a nikdo jiný.
2: Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla pravda, neodvolatelné slovo.
0: Každé koleno se mi bude klanět, přísahat bude každý jazyk. Řeknou, jen v Hospodinu je vítězství a síla.
2: S hanbou přijdou k němu, všichni, kdo mu odpírají.
0: Vítězství a slávy dojde v Hospodinu celý rod Izraele.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Vítězství a slávy dojde v Hospodinu celý rod Izraele.
2: Vstupte před Hospodina s jásotem.
0: Plesejte Hospodinu všechny země, služte Hospodinu s radostí. Vstupte před něho s jásotem.
2: Uznejte, že Hospodin je Bůh. On nás učinil a my mu náležíme. Jsme jeho lid a státce jeho paství.
0: Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalospěvem. Slavte ho, žehnejte jeho jménu.
2: Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vstupte před Hospodina s jásotem. Z listu Židům. Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.

0: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem.
0: Ani ve dne, ani v noci nesmí nikdy mlčet.
1: Budou bdít nad mým lidem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. Budou bdít nad mým lidem. Kéž mohu poznat Krista i moc jeho zmrtvých stání a účast v jeho utrpení.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kéž mohu poznat Krista i moc jeho zmrtvých vstání a účast v jeho utrpení. S vděčností chvalme Krista, dobrého pastýře, který dal život za své ovce a pokorně ho prosme.
2: Pane, buď pastýřem svého lidu.
1: Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich službou se ujímáš svého lidu.
0: Dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.
1: Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele.
0: Nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.
1: Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i těla.
0: Ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
1: Ty posíláš své svaté, aby slovem i příkladem vedli tvůj lid k tobě.
0: Na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
2: Pane, buď pastýřem svého lidu.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A uveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty jsi povolal svatého Ignáce, aby v Tvé církvi usiloval o větší slávu Tvého jména. Dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí bojujeme dobrý boj zde na zemi, abychom spolu s ním dostali korunu slávy v nebi. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
2: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z pátku 17. týdne v mezidobí.
1: V pátek 17. týdne v mezidobí, prvním čtení hodinky četby pokračujeme z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, kapitola 11 od verše 30. Apoštol se chlubí svou slabostí. Když už se musím chlubit, chci se chlubit svou slabostí. Bůh a Otec Pána Ježíše, který je velebený na věky, ví, že nelžu. V Damašku místodržitel krále Arety dal město Damašek hlídat, aby se mě zmocnil. Ale byl jsem spuštěn v koši otvorem v hradbách a tak jsem jeho rukám unikl. Když už to chlubení musí být, ač to není k ničemu, přejdu k viděním a zjevením od Pána. Znám jednoho křesťana, který byl před 14 lety uchvácen až do třetího nebe. Nevím, zdali byl v těle, nevím, zdali byl mimo tělo, to ví Bůh. A vím o tom člověku, že byl uchvácen do ráje. Zdali byl v těle či mimo tělo, to nevím, to ví Bůh. A že slyšel slova nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout. Tímto člověkem se budu chlubit, sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Kdybych se totiž chtěl pochlubit, nebudu nerozumný, protože budu mluvit pravdu. Ale nechám toho, aby mě někdo nepokládal za něco více, než co vidí, že jsem, nebo než co o mě slyší. Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil, ale on mi řekl, stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzy, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. Tak jsem se stal nemoudrým, vy jste mě k tomu přinutili. Mou obhajobu jste vlastně měli dělat vy. Já přece nejsem v ničem pozadu za těmi nad apoštoly, třeba že sám nejsem nic. Mohli jste však na mě poznat u vás rozlišovací známky apoštola. Krajní trpělivost, znamení, zázraky,

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Bylo 6:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pátek 31. červenec 2026. Je den afrických žen a v katolické církvi památka zakladatele a prvního představeného tovaryšstva Ježíšova, španělského kněze svatého Ignáce z Loyoly. Skonal v Římě v tento den roku 1556, právě před 470 lety. V Kolíně se narodil před 230 lety Jan Kašpar Dvořák, pařížský mim Jean-Baptiste Gaspard de Biro. Naposled vydechl v roce 1846. 140 let uplynulo od úmrtí maďarského skladatele, klavíristy a dirigenta Ference Liszta. Připomínáme i 105. výročí narození britského právníka, spisovatele a malíře Petra Bennesena, zakladatele Amnesty International, mezinárodní organizace pro amnestii. Odešel roku 2005. Před 85 lety byl prominentní nacista Reinhard Heydrich pověřen praktickým provedením konečného řešení židovské otázky. Výbuch munice a třaskavin v továrně v ústecké části Krásné Březno před 81 lety stál životy skoro 30 lidí, většinou Němců. 200 dalších utrpělo zranění. Předznamenal hromadné vraždění obyvatel německé národnosti v Ústí nad Labem, takzvaný ústecký masakr. Ignácům k svátku jen dobré. Jméno z latiny znamená rozpálený či horlivý. Pranostika od svatého Ignáca letosa obracá. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34, v 1000 metrech na horách kolem 29. Vát bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu. Večer se bude v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

Bylo 6 hodin a 36 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Pietní akt u pomníku v Krásném Březně, ekumenická modlitba na mostě a bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin připomenou dnešní výročí ústeckého masakru, poválečného vraždění německého obyvatelstva v Ústí nad Labem. Vzpomínková akce je součástí roku smíření v litoměřické diecézi. Přijede i její apoštolský administrátor, arcibiskup Stanislav Přibyl. Hostem Proglasu bude krátce po 8:30 historik Michal Pehr. Tragické poválečné události z roku 1945 přiblíží. Do cíle dnes dorazí účastníci pěší pouti za umělce. Na mariánském poutním místě Křtiny je čeká od 18 hodin bohoslužba, adorace a chvály. V přibližně 3000 katolických farností po celém Rakousku se v 15 hodin rozezní kostelní zvony na znamení solidarity s lidmi trpícími hladem. Těch je podle nejnovější zprávy organizace OSN pro výživu a zemědělství přibližně 645 milionů. U vnější hradní brány ve Vídni a na hřbitově Rumů a Sintů v Lankenbachu v rakouské spolkové zemi Burgenland se uskuteční bohoslužby před nedělním národním dnem památky Rumů a Sintů, obětí holokaustu.

0: Dnes startuje 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův v Hronov, který patří mezi nejstarší svého druhu v Evropě. Akce každoročně přivítá zhruba 1000 návštěvníků. Více programový ředitel Jiráskova Hronova Jan Julínek.
1: Letošní ročník je mimořádný tím, že je prvním po zapsání hraní amatérského divadla v České republice na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Také letos se návštěvníci mohou těšit na to nejlepší, co v uplynulé sezóně prošlo sítí divadelních přehlídek a na inspirativní program složený z profesionálních souborů. Ten, kdo do Hronova jezdí pravidelně, tak ví, že Hronov není jenom divadelní festival. Připraven je bohatý doprovodný program Pod širým nebem, který obsahuje koncerty, diskuze, rozbory, vystoupení v parku, na faře. A prostě celé to město, celý ten týden doslova žije nejenom divadlem, ale kulturou jako takovou. Po celou dobu festivalu pak probíhají také divadelní semináře a tvůrčí dílny, jak pro divadelníky, tak pro veřejnost. A druhou sobotu probíhají takzvané předváděčky, na které bych také rád pozval, protože je velmi zajímavé sledovat, co účastníci mohou vytvořit za pár dnů festivalu. Letos nás čekají v rámci programu také tři tematické dny. Neděle a Den lidových tradic je už takovou stálicí na programu Jiráskova Hronova, stejně tak jako úterní den tance, ale letos máme jednu novinku a tou je čtvrtek 6. srpna a tento den ponese název Den živého dědictví. A právě během čtvrtka si budeme připomínat zápis amatérského divadla na seznam UNESCO a zároveň 10 let od zápisu českého a slovenského loutkářství na tento seznam.
0: Říká na Proglasu Jan Julínek, programový ředitel festivalu Jiráskův Hronov, který potrvá do příští soboty.

0: čele návštěvnosti kin je podle očekávání filmová adaptace Homérovy předlohy Odyssea britského režiséra Christophera Nolana. Po dvou týdnech od uvedení do kin na celém světě je snímek kasovním trhákem. Jeho celosvětové tržby dosáhly zhruba 640 milionů dolarů, napsala před nedávnem agentura AP. O snímku jsme na Proglasu hovořili s filmovým publicistou a dramaturgem televize Noé Lukášem Jirsou.
1: Na mě teda zapůsobila skutečně nejdřív jako velká podívaná. Asi i díky tomu, že jsme měl to štěstí, že v rámci tiskové projekce jsme byli pozváni jako novináři do IMAXu na pražskou Floru, což je jedno ze tří kin pouze v Evropské unii, které promítají tento film ze skutečného 70 mm pásu, což je teda taková rarita, že sem jezdí opravdu lidé z poloviny Evropy a díky nim je také IMAX na Floře dlouhodobě vyprodaný. To plátno tam je o 40% větší téměř než plátno v normálním kině, tak o tolik vlastně člověk přichází, když půjde na Christophera Nolana, na jeho Odysseu do normálního kina, ale i tak. Je to samozřejmě velkolepá podívaná, trvající 3 hodiny, kdy z hlediska té diváckosti je to opravdu velice dobrý film, kterému těžko lze něco vytknout, protože akce střídá akci, mezera, jsou nejrůznější dialogy, které dávají člověku trošku odpočinout. Myslím si, že možná je to zahlcený právě těmi atrakcemi, tím, co diváka na první pohled, na první poslechnutí, na první dojem zaujme. Myslím si, že právě to trošku trpí tím, že v rámci těch více než 3 hodin tam není úplně prostor pro to, aby došlo k nějakému většímu pohnutí divákovi duše. Což neznamená, že by tam nebyly věci k zamyšlení, ale té akce a toho děje tam je tolik, že vlastně není prostor na to, aby se mohlo rozeznít nějaké hlubší tóny, nějaké spodní proudy divákově nitru.
0: Lukáš Jirsa také nastínil reakce kritiků na Nolanovu práci s historickými skutečnostmi.
1: Můžeme slyšet jak kritické, tak méně kritické hlasy od lidí povolanějších či méně povolaných, třeba vlastně překladatelka, první žena, která převedla Odysseu do angličtiny, tak to strhala, že to je vykleštěný Odysseus. Epos takového rozsahu převést do 3 hodin těžko můžete, aniž byste museli vynechat řadu míst, případně něco zkrátit. I proto vlastně možná, kdyby Nolan měl natočit věrný převod toho eposu na filmové plátno, tak by nepotřeboval ty hodiny 3, ale minimálně 9. Můžeme vytýkat Nolanovi poštění charakterů a všechno možné, nicméně jak v uvozovkách ty zásadní postavy, jako je Kyklo, Kirke, Nolanova Odyssea, je vlastně potlačen ten element bohů, kteří aktivně vstupují do těch osudů lidí. Tady jako kdyby vozy, píše v tomto případě bohyně, byly jenom takové celudy dokonce a možná ani neexistující božstvo. Je to jenom něco, co si možná ten Odysseus sám představuje pouze ve své hlavě. Tak to je něco, co opravdu se výrazně odlišuje od té Homérovy Odyssey.
0: Snímek Odyssea hodnotí filmový publicista Lukáš Jirsa jako dobře odvedený dobrodružný velkofilm.
1: Poručil bych tento film divákům, kteří mají rádi dobrodružství, kteří mají rádi akci ve filmu, kteří mají rádi příběhy o hrdinství, i když tady to hrdinství je jaksi pochybňované, protože to hrdinství, a to je určitě jedním z témat toho filmu, Nolan velice gentlemansky připisuje družině Odyssea, nikoliv Odysseovi samotnému, i když právě třeba u Homéra se Odysseus dopouští stejných zvěrstev jako jeho vojáci. Takže bych to doporučil lidem, kteří mají rádi takové dobrodružné velkofilmy. Myslím si, že většina lidí vlastně odejde z toho kina spokojená. Myslím si, že v rámci kategorie diváckých velkofilmů je to perfektní tip na to, aby člověk zašel do kina.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Za několik okamžiků v 7 hodin se můžete těšit na zprávy Českého rozhlasu Plus. Hned po nich zprávy, které pro vás připravila naše zpravodajská redakce, a v 7 hodin a 45 minut vás potěší hudební kompas.
2: Je 7 hodin, pátek 31. července, společnost vám dělá Ranní Plus a za jeho mikrofony jmenovitě Šárka Feniková
3: a Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
3: Čím uvodíme naše vysílání, palestinské hnutí Hamas kývlo na odzbrojení. Za jakých podmínek?
2: Jak zareagovali evropští lídři na zásah Polska ruskou raketou?
3: A bude Evropská fotbalová asociace bojkotovat mistrovství světa?
2: Nejdřív ale ještě zprávy, které pro vás připravila Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jeho takzvaná Rada míru dosáhla dohody o odzbrojení palestinského radikálního hnutí Hamas pásmu Gazy. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Následně by se měla z okupovaného území stáhnout izraelská armáda. Hnutí Hamas podle serveru BBC s návrhem souhlasí. Izrael je ale proti. Kancelář premiéra Benjamina Netanyahua uvedla, že plán nesplňuje izraelské požadavky. Podle deníku Times of Israel není pravděpodobné, že by v příštích měsících premiér Netanyahu na nějakou mírovou dohodu přistoupil, protože by tím oslabil svou pozici před říjnovými parlamentními volbami. Téma už za chvíli podrobně probere Ranní Plus. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušně v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal splácet dluhopisy. Firma má uzavřený areál a nového maďarského majitele. Držitelé dluhopisů, kteří v posledních letech firmě napůjčovali stovky milionů, se obávají, že přijdou o veškeré peníze a obrátili se na policii, potvrzuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
7: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci provádějí šetření, a to na základě hned několika trestních oznámení.
5: Firma Štěpánek Auto měla víc než 20letou historii. Dluhopisy vydávala už od roku 2020 a celkem od investorů vybrala víc než 500 000 000 korun. V červnu všem majitel Petr Štěpánek firmu prodal a od té doby se údajně ze zdravotních důvodů zdržuje v zahraničí. Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
8: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Četobětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na jihozápadě Pákistánu vzrostl na 32. 10 horníků je uvězněných pod zemí, povedla to tamní důlní inspekce. Záchranné práce pokračují. Podle pákistánských úřadů ale s postupujícím časem klesá naděje na záchranu pohřešovaných. Explozi v dole v pákistánském Balúčistánu zřejmě způsobil nahromaděný metan. Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagonů a lokomotiv. Tajvan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
9: Tchaj-wan otevřel svou vysokorychlostní železnici už v roce 2007 a soupravy urazí 300 kilometrů mezi Taipei a Kaohsiungem za 90 minut. Podle provozovatele dojedou na minutu přesně v 99% případů. Nejnovější soupravy Shinkansen jsou podle japonského výrobce ekonomičtější a až je tchajvanský provozovatel kompletně nasadí do provozu, zvednou kapacitu přepravovaných pasažérů až o čtvrtinu. Hodnota kontraktu se blíží 780 milionů dolarů. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
5: Jihokorejský parlament začal vyšetřovat, proč národní fotbalový tým neuspěl na letošním mistrovství světa ve fotbalu v Americe. Hlavními podezřelými jsou dnes už bývalý trenér reprezentace a někdejší předseda Národního fotbalového svazu. Oba se v emotivní výpovědi omluvili celému národu. Jižní Korea na letošním mistrovství světa nepostoupila ze základní skupiny.
10: Za to, že jsem nesplnil očekávání celého národa, se hluboce omlouvám. Nesu za to plnou zodpovědnost.
9: Hong Myung-po, dnes už bývalý trenér fotbalové reprezentace, čelí kritice, že do realizačního týmu dosadil své přátele. Nominaci dělal netransparentně a hlavně se nedokázal přiblížit výsledkům svého předchůdce, německého trenéra Jürgena Klinsmana. Hong ale odmítl, že by si nezasloužil svůj roční plat, který dosahoval v přepočtu 650 milionů korun. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
5: A teď už tu pro vás jsou dopravní informace. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Poprvé se teď zastavíte u sjezdu na Kývalku na kilometru 182 a pomalu se pokračuje až do Brna do omezení na kilometr 196. Na dálnici D7 je menší zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova, na druhém kilometru u letiště je zúžení do jednoho pruhu a kolona z kilometru 3,5 je teď asi na 10 minut. V Praze jsou potíže na Štěrboholské spojce směrem z Lanového na Černý most. V omezení u Štěrbohol překáží v pravém pruhu porouchané auto. Kolona se tam prodlužuje, z Lanového mostu se už teď stojí asi 30 minut. Pomalejší provoz je pak i v Bekbelské ulici směrem z Letňan na Černý most před nájezdem na Novopatskou. Zdržení je asi 10 minut. Kamiony mají problém v nájezdu na Novopatskou do Prudkého kopce. Dobře dojďte. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od jeho západu přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy s Nadějou.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Krajinou Vysočiny a Moravského krasu vede trasa letošní pěší pouti za umělce. Do cíle Mariánského poutního místa Křtiny mají poutníci dorazit dnes kolem 18. hodiny. Po celý týden je doprovází kaplan z Přerova, pater Jiří Zámečník.
1: Motopouti je letos trošku delší. Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. A kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec. Je to vlastně z myšlenek svatého Františka z Assisi, jehož jubilejní rok letos prožíváme. Jinak v té doby, co já jsem se do ní zapojil asi před 7 lety, tak jsme tu pouť začali spojovat se svatostí a s různými příklady různých lidí, svědců, kteří nás vedou ke svatosti. Tak se snažíme i vlastně skrze příklady lidí svatých i lidí, které potkáváme a přírody, která je okolo nás, když putujeme, tak objevovat Boha a taky se snažit nějak víc pracovat na vlastní svatosti.
0: K silnému prožitku pouti přispívá podle patera Jiřího Zámečníka také společenství pravidelných účastníků.
1: Je krásné, že když se rozejdeme po pouti a za rok se vlastně sejdeme, po tom, co jsme se s většinou vůbec neviděli, tak okamžitě ta atmosféra je přátelská, jako by jsme se rozešli včera, takže to je cenné, že člověk vlastně má kolem sebe lidi, které už zná, ale přidávají se taky vždycky noví lidé. To krásné na té pouti je tím, že nejde vždycky stejnou trasu, ale vlastně různě po naší zemi, po Moravě i v Čechách, že se vlastně přidávají noví lidé a každý rok přijde někdo nový, tak skrze zkušenosti těch lidí, skrze společnou modlitbu na cestě. Každý den máme mši svatou na tom místě, kam připutujeme, tak vlastně člověk může prožívat to, co k pouti patří, zastavit se a nějak hodnotit svůj život a rozmýšlet se, jak dál, i s pomocí toho příkladu těch lidí okolo sebe.

0: Mezinárodní hudební festival Praha Klasika vyvrcholí o víkendu dvěma koncertními provedeními Mozartovy duchovní kantáty v interpretaci předních mezinárodních sólistů a sborů za doprovodu orchestru Filharmonieta Praha. Ten vystoupí také v mezinárodním obsazení jeho 14. letní orchestrální akademie. Jako duchovní tečka za festivalem zazní zítra v katedrále na Nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedleci a pozítří v kostele svatého Tomáše v Praze na Malé Straně. Proglasu večery představil hlavní organizátor Jiří Havlík.
1: Připravujeme mimořádný orchestrální koncert v závěru festivalu. V letošním roce je to dramaturgicky zajímavější o to, že by měla zaznít skladba, která není příliš známá, Mozartova. Přestože je část jejího obsahu totožná s jeho slavnou mší C-moll, tak on v pozdější době tuto skladbu přepracoval a vzniklo dílo, které se jmenuje Davide Penitente, Čechův seznam 469, to znamená v překladu David kající se. Ta skladba se nehraje často. Zajímavé je, že i jsme měli problémy s opatřováním not, ale je opravdu tam krásný materiál s tém C-moll, jsou tam krásné koloraturní árie pro dva soprány, krásná tenorová árie, terčeto. Je to prostě nádherná hudba, která se málo zná, takže jste srdečně zváni a je to opravdu dramaturgicky taková velmi neobvyklá a velmi zajímavá záležitost. Krásná, líbivá hudba, krásné Mozartovy koloraturky.

0: Tři čtvrtě století od úmrtí blahořečeného Václava Drboli připomen nedělní pouť do Babic u Třebíče. Pěší poutníci, které vede místní orelská jednota, vyrážejí v těchto chvílích z moravských Budějovic. Jejich program nám přiblíží tamní starosta Orla Petr Žák.
1: Z Orlovny z moravských Budějovic do Babic u moravských Budějovic, kde působil Václav Drbola v Babických událostech, takže ráno 7.30 je start pěších poutníků, kteří se vydají směrem z moravských Budějovic do Babic a v 8.30 je start

0: připravené pásmo Ústavu pro studium totalitních režimů o lobických událostech z roku 1951. 16 hodin představení díla Václava Renče Popelka Nazarecká, kterou zhudebnil Vít Petru pod vedením magistry Jany Kotačkové a účinkuje Schola z Babic a Čáslavy s dětmi.
1: Uzavírá starosta Orla v Moravských Budějovicích Petr Žák.

0: Za další pozvánkou zamíříme do chrámu navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku.
1: V rámci roku svatého Františka se v Hejnicích uskuteční slavnost Porciunkule, kterou oslavíme v sobotu 1. srpna. Mše svatá začne ve 12 hodin, poté co dojdou poutníci. Před ní bude příležitost ke svátosti smíření. V odpoledních hodinách tady můžete vyslechnout varhaní koncert. Začne v 15.30 a zahrají Václav Metoděj Uhlíř a Václav Uhlíř. Z Hejnic Olga Valentová.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pátek 31. červenec 2026. Je den afrických žen a v katolické církvi památka zakladatele a prvního představeného tovaryšstva Ježíšova, španělského kněze svatého Ignáce z Loyoly. Skonal v Římě v tento den roku 1556, právě před 470 let. V Kolíně se narodil před 230 lety Jan Kašpar Dvořák, pařížský mim Jean-Baptiste Gaspard de Biro. Naposled vydechl v roce 1846. 140 let uplynulo od úmrtí maďarského skladatele, klavíristy a dirigenta Ference Liszta. Připomínáme i 105. výročí narození britského právníka, spisovatele a malíře Petra Benensa, zakladatele Amnesty International, mezinárodní organizace pro amnestii, odešel roku 2005. Před 85 lety byl prominentní nacista Reinhard Heydrich pověřen praktickým provedením konečného řešení židovské otázky. Výbuch munice a třaskavin v továrně v ústecké části Krásné Březno před 81 lety stál životy skoro 30 lidí, většinou Němců. 200 dalších utrpělo zranění. Předznamenal hromadné vraždění obyvatel německé národnosti v Ústí nad Labem, takzvaný ústecký masakr. Ignácům k svátku jen dobré. Jméno z latiny znamená rozpálený či horlivý. Pranostika k dnešnímu dni o svatého Ignáca letosa obracá. No a my se ještě podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, v tisíce metrech na horách kolem 29. Vát bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu. Večer se bude v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

0: Tradiční pouť na nejvyšší českou horu se chystá 10. srpna. Mši v kapli svatého Vavřince na vrcholku Sněžky budou společně s polskými biskupy sloužit pomocný biskup Prokop Brož a generální vikář Jan Paseka. Událost připomene také vysvěcení této kaple v roce 1681. Podrobnosti má redaktor Martin Weisbauer.
1: Zájemci o výstup se sejdou o svátku svatého Vavřince nejpozději v 7.30 u kostela svatého Petra ve Špindlerově mlýně. Odtud půjdou po červené turistické značce přes Kozí hřbety. Ve 12 hodin bude zahájena na vrcholu poutní mše svatá. Pro poutníky jsou také připraveny kartičky poutníka, do kterých mohou účastníci získat razítko se svatým Vavřincem ze Sněžky. Pokračuje tak tradice, která sahá až do 17. století. Je také možné domluvit se na ubytování na faře ve Špindlerově mlýně. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.lyon.cz anebo na farnosti Vrchlabí.

kousání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

0: Na tuto neděli připadá svátek Panny Marie Královny Andělů, zvaný též Porciunkule. U minoritů v Opavě začínají mše svaté v 7, 8 a v 9 hodin a 30 minut. Na poutním místě Cvilín u Krnova v 10 hodin. O průběhu slavnosti v Jablunkově informuje mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl.
1: V klášternímu kostele svatého Josefa a na přilehlém nádvoří kláštera se bude slavit rovnou 5 bohoslužeb. Ta první začíná už hned po svítání kolem 6. raní a až do večera se tam budou poutníci scházet a modlit. Ty bohoslužby budou v češtině, polštině i slovenštině a bohoslužbu v 9 hodin bude sloužit ostravsko-opavský biskup Martin David.

Se 7:45 na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Pod názvem Glashu vyšlo album, které skotská zpěvačka Mary McMillan věnovala městu Glasgow. Naše první ukázka se jmenuje Ghoul and Park na Barney. Láska v královnině parku.

Představujeme si album Glasgow skotské zpěvačky Mary McMillan. Vzniklo v rámci projektu Glasgow Live Gear. Jehož cílem bylo napsat novou kolekci písní inspirovaných městem Glasgow a významem gaelského jazyka v jeho historii i současnosti. Protože zpěvačka pochází z ostrova South Uist, v Glasgow žije už více než 30 let a album je tak osobním hudebním vyznáním městu, které se stalo jejím druhým domovem. Při psaní písní vycházela z vlastních životních zkušeností, ale zároveň chtěla připomenout, že Glasgow je městem s výrazným gaelským dědictvím. Album vzniklo také jako příspěvek k oslavám 850 let města a zároveň upozorňuje na význam gaelštiny v minulosti i v současné kulturní identitě Skotska. Autorka se inspirovala mimo jiné zelenými parky, přírodou i gaelskými názvy míst, které připomínají hluboké keltské kořeny města. My si poslechneme ještě skladby Rosan Fofla, Rozkvetlé růže a Drochich, Most.

0: Poslouchali jsme skotskou zpěvačku Mary McMillan z alba Glashu. Dnes odpoledne se v Hudebním kompasu budeme věnovat novému albu slovenské skupiny Longital. V pondělí ráno se zaměříme na pražskou rockovou skupinu The Slots a v pondělí odpoledne vás pozveme na festival Dobržská brána do Pošumaví. Představíme si přitom maďarského saxofonistu Mihály Borbéje. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. Teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Plus je poslední červencový pátek a dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A k čemu nasměrujeme vaši pozornost dál, co by měla českým podnikatelům přinést nová státní agentura Czech Business, která vznikne sloučením Czech Investu a Czech Tradu?
1: A jak se na Ukrajině připomínají díla ukradená ruskými okupanty?
2: Jaký dopad mají požáry ve Francii a Španělsku na tamní politickou scénu?
1: Se zprávami je tu ale nejdřív Naďa Procházková.
4: Dobré ráno. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. The Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Členové Rady míru dohodu označují za přelomovou, ale přiznávají, že její implementace bude složitá a dlouhá.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Mimořádná dodávka tisícovky balení léku Tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
5: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
6: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
7: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
6: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
8: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
6: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková, Marek Sedláček, Český rozhlas.
4: Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firm z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
9: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
4: Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra následně rozhodne o tom, jestli se jich povinnosti týkají. Následně mají firmy 10 měsíců na to opatření zavést. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatelé zatím kriminalisté nevyslechli. Prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Na kauzu upozornil školský ombudsman Štěpán Jílek, který chtěl podat souhrnné trestné oznámení. Krok si ale rozmyslel.
10: Ta trestní oznámení podali ty jednotlivé dětské domovy, ta jednotlivá zařízení. A v souvislosti s tím budou podobně postupovat při případném vymáhání škody, která vznikla.
4: Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů. Škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli, podle lékařů, především dostatečně pít.
11: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
11: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas. Kladenská městská policie dělá v horkých dnech častější kontroly na venkovních koupalištích. Do areálu z bazén jezdí několikrát denně. Od začátku léta museli strážníci řešit porušování návštěvního řádu i fyzické napadení.
12: V červnu volali pracovníci koupaliště s letištěm městskou policii kvůli napadení jejich kolegy, popisuje plavčík Vít Štercl.
13: Tady bylo i fyzické napadení plavčíka. Kamarádi a přátelé toho pachatele si ho sami uklidnili. Pachatele musela městská policie a následně i policie České republiky odvést.
12: Pravidelné kontroly strážníků na koupalištích mají být ale hlavně preventivní, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
14: Jsou především preventivního charakteru. Hlídka přijede na místo, kontaktuje plavčíka, zjistí aktuální situaci a koná podle potřeby. Kromě preventivních kontrol sem jezdíme také na vyžádání.
12: Od začátku prázdnin zkontrolovali strážníci obě koupaliště ve městě více než 120krát. Z Kladna Richard Webs, Český rozhlas.
4: Pojďme na dopravu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy začíná fronta u sjezdu na Kývalku na kilometru 182. Pomalu se pokračuje do Brna do omezení na kilometr 196. Osobní auta v levém pruhu se zdrží asi 15 minut, kamiony déle. Na D1 jsou fronty na průtahu Ostravou směrem z Brna do Bohumína. V omezení u sjezdu na Mariánské hory na kilometru 356,5 stojí nepojízdné auto. Kolona od sjezdu na Havířov má 4 kilometry a zdrží vás zhruba 20 minut. Na D7 popojíždí fronty na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště jsou kolony od Středokluk z 5. kilometru a taky od Evropské v obou případech na 20 minut. V Praze je stále ucpaná Štěrboholská spojka směrem na Černý most. V omezení u Štěrboholo odtahují nepojízdné auto. Kolona od Spořilovské je zhruba na 40 minut. Vázne provoz Vekbelské směrem z Letňa na Černý most před nájezdem do Novopatské. Tam se jede pomalu už z Letňa na asi 10 minut. Dobře dojďte. Počasí bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer přibude oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekejme převážně oblačno, přechodně polojasno, teploty 29 až 33 stupňů, na horách kolem 23. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bylo 8 hodin a 11 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Pietní akt u pomníku v krásném Březně, ekumenická modlitba na mostě a bohoslužba v kostele na Nanebevzetí Panny Marie od 18 hodin připomenou dnešní výročí ústeckého masakru, poválečného vraždění německého obyvatelstva v Ústí nad Labem. Vzpomínková akce je součástí roku smíření v litoměřické diecézi. Přijede i její apoštolský administrátor arcibiskup Stanislav Přibyl. Hostem Proglasu bude krátce po 8:30 historik Michal Pehr. Tragické poválečné události z roku 1945 přiblíží. Do cíle dnes dorazí účastníci pěší poutě za umělce. Na mariánském poutním místě křtiny je čeká od 18 hodin bohoslužba, adorace a chvály. Končící exercicie, které pořádal pražský arcibiskupský seminář. Kněze českých a moravských diecézí od neděle doprovázel českobudějovický biskup Pavel Posád. Poutní místo Fatima Koclířov chystá večer chval, který bude duchovní přípravou na blížící se celostátní setkání mládeže v Ostravě. Startuje Jiráskův Hronov, celostátní přehlídka amatérského divadla různých žánrů. Činoherní, pohybové i experimentální inscenace ochotníků doplní semináře, dílny, diskuze, koncerty a výstavy. Kláštery v Kladrubech, Plasích a Teplé nabídnou speciální prohlídky. Uskuteční se při dvoudenní akci monastrýtrování a nepnocí ke hvězdám. Začíná festival prázdniny v Telči. Město na 17 dní oživí hudbou, divadlem, řemeslnými stánky nebo workshopy. V přibližně 3000 katolických farností po celém Rakousku se v 15 hodin rozezní kostelní zvony na znamení solidarity s lidmi trpícími hladem. Těch je podle nejnovější zprávy organizace OSN pro výživu a zemědělství přibližně 645 milionů. U vnější hradní brány ve Vídni a na hřbitově Romů a Sintů v Lanbachu v rakouské spolkové zemi Burgenland se uskuteční bohoslužby před nedělním národním dnem památky Romů a Sintů obětí holokaustu.

Kvůli rekordním vedrům v jižní Evropě začala vatikánská muzea své prostory ve větší míře vybavovat klimatizací, píše server CatPress. Cílem je chránit zdraví návštěvníků i cenná umělecká díla. Práce mají podle římského deníku Il Messaggero trvat do září. Dosud byly klimatizovány pouze některé výstavní prostory a Sixtinská kaple.

0: Monastírování aneb nocí ke hvězdám. Tak se jmenují mimořádné noční prohlídky, které dnes a zítra pořádají kláštery Plasy, Kladruby a Teplá. Večery zpestří hra s tajenkou, která podle pořadatelů pomůže vnímat detaily, které při běžné denní návštěvě mohou uniknout, informuje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň.
1: Akce monastírování má za cíl zpřístupnit klášter tak, jak jinak nedokážeme zpřístupnit návštěvníkům v noci, respektive večer od 19 hodin do půlnoci, kdy tady můžete v konventu v Plasích luštit tajenku v ukrytých symbolech, které jsou tady různě po objektu, kterou když vyluštíte, tak následně pak můžete pokračovat do dalších klášterů, do Teplé a nebo do Kladrub, kde ta akce pokračuje ve stejný termín také a tam získáte další části tajenky. A takhle si můžete vlastně v rámci dvou večerů užít tři největší kláštery západních Čech. Akce je určená pro všechny věkové kategorie. Vemte si sebou svítilnu, mobil, brýle a můžete k nám vyrazit luštit tajenky ukryté v různých symbolech, které jsou v klášteře poschovávané.

Bylo 8 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pátek 31. července 2026. Je den afrických žen a v katolické církvi památka zakladatele a prvního představeného tovaryšstva Ježíšova, španělského kněze svatého Ignáce z Loyoly. Skonal v Římě v tento den roku 1556, právě před 470 lety. Na následky týrání vězniteli zemřela právě před 71 lety slovenská řeholnice blahoslavená Zdenka Šelingová z kongregace milosrdných sester svatého kříže, mučednice komunismu. Před 40 lety odešel japonský diplomat Chiune Sugihara, japonský Schindler, zachránce skoro 6000 židovských uprchlíků před holokaustem. 52. narozeniny dnes slaví pater Vojčech Zubkovič ze společnosti katolického apoštolátu kongregace Palotinů, farář ve farnosti Jámy na Vysočině s poutním místem Božího milosrdenství ve Slavkovicích. 61. narozeniny má brněnský děkan a farář v Brně Bystrci pater Vladimír Záleský, skaut řečený Šagy. 75. slaví australská tenistka Yvonne Gulgagunová-Krolyová, někdejší ženská světová jednička. 77 let se dožívá mim, herec, režisér, dramatik a scénárista Boleslav Polívka. 86. narozeniny slaví akademická sochařka, výtvarnice a pedagožka Otilie Šuterová-Demelová. Ignácům k svátku jen dobré, jméno z latiny znamená rozpálený či horlivý. Pranostika od svatého Ignáca léto se obracá. A podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34, v 1000 metrech na horách kolem 29. Vát bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr, večer se bude v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

0: Ústecký masakr připomene v rámci roku smíření v litoměřické diecézi dnešní pietní akt u pomníku v krásném Březně, ekumenické modlitby na železničním mostě i bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum nabízí také možnost komentované prohlídky výstavy Naši Němci v oblastním muzeu. K čemu 31. července 1945 v Ústí nad Labem došlo, nyní na Proglasu přiblíží historik Michal Pehr z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho vysílání.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane Pehre, připomeňme prosím na úvod, co označujeme jako ústecký masakr.
1: Tím termínem ústecký masakr označujeme smutné události, tragické události, ke kterým došlo v létě 1945 krátce po osvobození, kdy jakýmsi spouštěcím mechanismem nebo spouštěcí událostí byl výbuch v muniční továrně v Krásném Březně. Do dneška, a myslím, že už nikdy se nepodaří vyšetřit vlastně, co přesně vedlo k tomu výbuchu v té muniční továrně. Každopádně k němu došlo. Byla tam řada zraněných, řada mrtvých při tom výbuchu. A samozřejmě tahle ta událost začala nebo spustila něco, co bychom mohli označit jako jisté davové šílenství, nebo nevím, jak to přesně popsat. Lidé se začali ptát, kdo za to může. A vlastně tahle ta událost byla využita proti místním sudeckým Němcům, protože v zásadě takřka hned s tím výbuchem se rozšířila zpráva, že za to můžou údajní Werwolfové a přeneseno, řeknu, sudečtí Němci nebo obecně Němci přítomní v Ústí nad Labem, a to vyvolalo, řeknu, právě ty události, kdy řada lidí jenom vlastně z toho titulu, že byli Němci, tak byli vlastně masakrováni a týráni.
0: Jak dopadlo vyšetřování této tragické události?
1: Vyšetřování vlastně vedlo, tak říkajíc, do ztracena. My si musíme uvědomit, že to byl ten poválečný čas na jedné straně velké radosti z toho, že válka skončila, ale také doba vyřizování nejen osobních účtů, ale vlastně taky budování celé obnovené státní správy a samosprávy, tudíž vlastně celá věc potom vedla k označení, že se tak dělo v revoluční době, a celá událost vlastně nebyla pořádně vyšetřena, a skončilo to jenom apelem na to, aby se podobné události napříště neopakovaly.
0: Jaký význam má podle vás dnešní připomínka ústeckého masakru?
1: Víte, vždycky z dějin si máme brát ponaučení. To základní ponaučení z tohoto příběhu je, jak princip kolektivní viny je prostě špatný. A jak je to prostě nebezpečné prostě si říct, že každý Němec, a za to můžeme dosadit prostě jakoukoliv etnickou skupinu, náboženskou skupinu či jinou stavovskou skupinu, je prostě špatná, anebo naopak je dobrá. Žel bohu, tohle, co v dějinách i v rámci společnosti velmi často funguje, a je to samozřejmě špatný přístup. Lidé jsou dobří, nebo zlí, nebo špatní, ale není dobré je posuzovat na principu kolektivní viny. Upřímně řečeno, to je cesta do pekel.
0: Uzavírá na Proglasu historik Michal Pehr z Ústavu pro studium totalitních režimů. Moc děkujeme za váš čas a připomenutí událostí, na které bychom neměli zapomínat. Naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání a nashledanou.

Vlastivědné muzeum Jesenicka zahájilo dlouhodobý badatelský projekt s názvem Episcopatus Aureus, který přibližuje tisícileté dějiny vratislavského biskupství. První výstavou se stala venkovní panelová expozice u

0: Jesenické vodní tvrze.
1: Výstava představuje Vratislavské biskupství jako významnou duchovní i politickou instituci, která po celá staletí ovlivňovala vývoj Slezska i střední Evropy. Biskupy zobrazuje nejen jako duchovní pastýře, ale i světská knížata a připomíná jejich odkaz, který je dodnes patrný na území dnešní ostravsko-opavské diecéze. Čestné místo mají na výstavě například erby z kostela svatého Tomáše v Dolním Domašově nebo příběh hudebního skladatele Karla Dieterse z Dietersdorfu. Jehož život byl s činností vratislavských biskupů na Jesenicku neodmyslitelně spjat.
0: Upřesnil ostravský redaktor Antonín Žolnerčík. Před Jesenickou vodní tvrzí, kde bude výstava do března 2027.

0: V čele návštěvnosti kin je podle očekávání filmová adaptace Homérovy předlohy Odyssea britského režiséra Christophera Nolana. Po dvou týdnech od uvedení do kin na celém světě je snímek kasovním trhákem. Jeho celosvětové tržby dosáhly zhruba 640 milionů dolarů, napsala před nedávnem agentura AP. O snímku jsme na Proglasu hovořili s filmovým publicistou a dramaturgem televize Noé Lukášem Jirsou.
1: Na mě teda zapůsobila skutečně nejdřív jako velká podívaná. Asi i díky tomu, že jsme měli to štěstí, že v rámci tiskové projekce jsme byli pozváni jako novináři do IMAXu na pražskou Floru, což je jedno ze tří kin pouze v Evropské unii, které promítají tento film ze skutečného 70 mm pásu, což je teda taková rarita, že sem jezdí opravdu lidé z poloviny Evropy a díky nim je také IMAX na Floře dlouhodobě vyprodaný. To plátno tam je o 40% větší téměř než plátno v normálním kině, tak o tolik vlastně člověk přichází, když půjde na Christophera Nolana, na jeho Odysseu do normálního kina, ale i tak. Je to samozřejmě velkolepá podívaná, trvající 3 hodiny, kdy z hlediska té diváckosti je to opravdu velice dobrý film, kterému těžko lze něco vytknout, protože akce střídá akci, mezera, jsou nejrůznější dialogy, které dávají člověku trošku odpočinout. Myslím si, že možná je to zahlcený právě těmi atrakcemi, tím, co diváka na první pohled, na první poslechnutí, na první dojem zaujme. Myslím si, že právě to trošku trpí tím, že v rámci těch více než 3 hodin tam není úplně prostor pro to, aby došlo k nějakému většímu pohnutí divákovi duše. Což neznamená, že by tam nebyly věci k zamyšlení, ale té akce a toho děje tam je tolik, že vlastně není prostor na to, aby se mohlo rozeznít nějaké hlubší tóny, nějaké spodní proudy divákově nitru.
0: Lukáš Jirsa také nastínil reakce kritiků na Nolanovu práci s historickými skutečnostmi.
1: Můžeme slyšet jak kritické, tak méně kritické hlasy od lidí povolanějších či méně povolaných, třeba vlastně překladatelka, první žena, která převedla Odysseu do angličtiny, tak na to strhala, že to je vykleštěný Odysseus. Epos takového rozsahu převést do 3 hodin těžko můžete, aniž byste museli vynechat řadu míst, případně něco zkrátit. I proto vlastně možná, kdyby Nolan měl natočit věrný převod toho eposu na filmové plátno, tak by nepotřeboval ty hodiny 3, ale minimálně 9. Můžeme vytýkat Nolanovi ploštění charakterů a všechno možné, nicméně jak v uvozovkách ty zásadní postavy, jako je Kyklo, Kirke. Toho Nolanova Odyssea je vlastně potlačen ten element bohů, kteří aktivně vstupují do těch osudů lidí. Tady jako kdyby vozy, píše v tomto případě bohyně, byly jenom takové přeludy dokonce a možná ani neexistující božstvo. Je to jenom něco, co si možná ten Odysseus sám představuje pouze ve své hlavě. Tak to je něco, co opravdu se výrazně odlišuje od té Homérovy Odyssey.
0: Snímek Odyssea hodnotí filmový publicista Lukáš Jirsa jako dobře odvedený dobrodružný velkofilm.
1: Poručil bych tento film divákům, kteří mají rádi dobrodružství, kteří mají rádi akci ve filmu, kteří mají rádi příběhy o hrdinství, i když tady to hrdinství je jaksi pochybňované, protože to hrdinství, a to je určitě jedním z témat toho filmu, Nolan velice gentlemansky vypisuje družině Odyssea, nikoliv Odysseovi samotnému, i když právě třeba u Homéra se Odysseus dopouští stejných zvěrstev jako jeho vojáci. Takže bych to doporučil lidem, kteří mají rádi takové dobrodružné velkofilmy. Myslím si, že většina lidí vlastně odejde z toho kina spokojená. Myslím si, že v rámci kategorie diváckých velkofilmů je to perfektní tip na to, aby člověk zašel do kina.

Dnešní vydání pořadu Slyšte lidé bude patřit aktuální produkci hudebního vydavatelství Antonovka Records. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. V čele tohoto vydavatelství stojí Anton Apostol, ruský milovník lidové a jiné hudby, který léta mapuje především folklorní soubory z území bývalého Sovětského svazu, ale i z dalších zemí. Samotné vydavatelství sice původně sídlilo v Moskvě, ale po ruském útoku na Ukrajinu oficiálně přesídlilo do Moldavska a jeho zakladatel Anton Apostol žije v Srbsku. Sám je ideovým šéfem vydavatelství, jeho dramaturgem a tím, kdo má na starosti terénní nahrávky. Drtivá většina toho, co Antonovka vydává, jsou totiž nahrávky přímo z vesnic a míst, kde zpěváci a hudebníci žijí. Když jsem ovšem Antonovi oznámil, že chci tento pořad o jeho záslužné práci připravit, požádal mě, abych nezapomněl zmínit druhou důležitou osobu vydavatelství, Marinu Lobanovovou, která má na starosti veškerou administrativu a další důležitou práci. Tolik tedy úvodem a teď už si pustíme první nahrávku. I když se Antonovka zaměřuje především na hudbu východní Evropy, střední Asie a Sibiře, najdeme v jejím katalogu také výjimky. Jednou z nich je album souboru Ababera Mucho z africké Rwandy. Jedná se o folklorní soubor z vesnice Gatagara z jihozápadní Rwandy, přičemž na albu slyšíme zborový zpěv i solová vystoupení jednotlivých členů, kteří hrají na tradiční nástroje, jako jednostrunné housle iningiri, citeru inanga nebo další nástroje umuduri a ikembe. Poslechneme si skladbu Nira Majamiro.

Pořad o produkci v Moldavsku působícího vydavatelství Antonovka Records jsme zahájili nahrávkou z africké Rwandy. Odtud teď míříme do Gruzie. Jako Tušeby jsou označováni obyvatelé Tušetie, historické oblasti na severovýchodě Gruzie. Dnes žijí především ve dvou vesnicích v údolí Alazany, v Zemo Alvany a Kvemo Alvany. Sami se ještě dělí na tři skupiny, z nichž jedna, Covové nebo také Batsbiové, používá vlastní jazyk, který není příbuzný s gruzínštinou, ale s čečenštinou a inguštinou. Nicméně na rozdíl od muslimských Čečenců jsou Batsbiové pravoslavní křesťané. V podání skupiny Batsby si poslechneme píseň He Archibarky.

Láska k cestování a k lidové hudbě a nástrojům z celého světa vyústila u Antona Apostola v založení hudebního vydavatelství a v mapování folklóru různých zemí. Produkci jeho vydavatelství Antonovka Records si dnes představujeme. Z Kavkazu se přesouváme na Dálný východ mezi Burjaty, národ příbuzný Mongolům. Žijí v Burjatské republice a vedle toho v Irkutské oblasti na Sibiři a v Zabajkalském kraji na Dálném východě. Budeme poslouchat folklorní soubor Žargal, což znamená štěstí. Vznikl v roce 2007 ve vesnici Charety. V ní společně žijí Burjati, kteří vyznávají především tibetský buddhismus, a takzvaní Kryašeni, pravoslavní křesťané hovořící tatarským jazykem. Žargal je čistě vokální soubor o 13 členech a my si v jeho podání poslechneme píseň Chadada Chajahan Taragiaga, zase vám zrna na stráni.

dospíval buriatský soubor Žargal. Sibiř a Dálný východ jsou území, která Rusko kolonizovalo už v době carské říše. V komunistickém období pak do této oblasti režim přemysťoval jednotlivce, velké skupiny obyvatel i celé národnosti. Ovšem někteří evropští osadníci přicházeli na Sibiř dobrovolně ještě před komunistickou revolucí. Během Stolypinovy agrární reformy v roce 1909 se například v Irkutském kraji na Sibiři usadila komunita Bělorusů. Jejich potomci, příslušníci rodiny Sipakovovi, tvoří folklorní soubor Lenuška, pojmenovaný podle řeky Leny, která právě v irkutském regionu pramení. Z alba, které se nahrávalo přímo u Sipakovovů doma v Irkutsku, si poslechneme píseň Nežaňusaja, neoženil jsem se.

Posloucháte pořad Slyšte lidé dnes s folklorními nahrávkami z produkce vydavatelství Antonovka Records působícího v Moldavsku. Po příslušnících běloruské komunity žijící na Sibiři budeme poslouchat pro změnu Ukrajince ze Sibiře. Vesnici Batama v irkutském regionu založili ukrajinští osadníci v roce 1908. I oni přišli na Sibiř během Stolypinovy agrární reformy, a to především z vesnice Kropivňa a Hackivka v dnešní Žitomirské oblasti na severu střední části Ukrajiny u hranic s Běloruskem. Ženský folklorní soubor Berehy vznikl v roce 1993 a dnes v něm působí vnučky původních obyvatel vesnice. Poslechneme si píseň Sonce, níženko.

0: Дип-дип
1: на його,
0: гілмок на його,
2: вона любка його,
0: вона любить його.
3: Na Sibiři jsme sledovali nejprve původní obyvatele Buriaty a poté Bělorusy a Ukrajince, kteří se tam usadili na počátku 20. století. Teď se přesuneme do střední Asie. Dungani jsou čínsky mluvící obyvatelé střední Asie muslimského vyznání. Na území dnešního Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu se usazovali především koncem 19. století. Dnes žijí rozdělení mezi dva státy, Kyrgyzstán a Kazachstán, a v každém z nich jich je kolem 60 až 70 tisíc. Dialekt čínštiny, kterým hovoří, je odlišuje od Ujgurů, kteří mluví svým vlastním turkickým jazykem. Dungani však nepoužívají čínské písmo, ale latinku. Ve dvou vesnicích v Kyrgyzstánu, v Alexandrovce a Miljanfanu, žijí členové dunganského folklorního souboru Junči. Na albu, které vyšlo u Antonovka Records, členové souboru zpívají a hrají na několik tradičních nástrojů, smyčcových, drnkacích i perkusních. My si poslechneme píseň v dunganském dialektu s názvem Šoňan, mládí.

Poslouchali jsme ukázku folklóru čínské menšiny Dunganů z Kyrgyzstánu z alba, které vyšlo u vydavatelství Antonovka Records. Nahrávky tohoto vydavatelství prozatím vycházejí pouze digitálně, i když zakladatel labelu Anton Apostol, toho času usazený v Srbsku, doufá, že jednou bude moci vydávat i CDčka. V souvislosti s jednou z dnešních ukázek jsem už zmínil národnostní skupinu takzvaných Kryašenů nebo také Krešenerů, Tatarů křesťanského vyznání. Jako samostatné etnikum v rámci těchto pokřesťanštěných Tatarů se zpravidla uvádějí Nagajpagové, kterých je asi 10 000 a žijí v Nagajbatském distriktu v oblasti jižního Uralu. V době carského Ruska patřili Nagajpagové ke kozákům a žili ve vesnicích a osadách pojmenovaných často podle významných evropských měst. My budeme poslouchat soubor Čišmelek neboli Jaro z vesnice Paříž, pojmenované samozřejmě podle Paříže. Píseň se jmenuje Paříž, naše rodná výska.

To byli tedy křesťanští Tataři z jižního Uralu, zvaní Nagajbakové. Teď se znovu podíváme na Sibiř. Bude nám zpívat soubor Kvitočka z alba Made in Noviny. Skupinu tvoří takzvaní Golendrové, kteří sice žijí na Sibiři, ale jsou luteráni, používají modlitební knihy v polštině a mají německá příjmení. Jejich jazyk je směsicí polštiny, ukrajinštiny a běloruštiny a jejich písně jsou v tomto dialektu. Konkrétně folklorní soubor Kvitočka vznikl v roce 2005 ve vesnici Sredně Pichtinsky. Má status rodinné kapely, protože všichni účastníci jsou v různém stupni příbuzní. Kořeny těchto Golendrů sahají do Německa nebo možná až do Nizozemska. Jejich předkové žili nějakou dobu v Polsku a nakonec se usadili na západě někdejšího ruského impéria v místech, kde se dnes stýkají hranice Polska, Běloruska a Ukrajiny, poblíž řeky Západní Bug. Během dnes už vícekrát zmiňované Stolypinovy agrární reformy před první světovou válkou část Golendrů přesídlila do irkutské oblasti na Sibiři, kde založili tři osady – Pichtinský, Sredně Pichtinský, který se původně jmenoval Noviny, a Dagnik. My si v podání souboru Kvitočka poslechneme píseň Vyjdu já nahoru.

S další ukázkou našeho pořadu se podíváme do Konoši v Archangelské oblasti v severním Rusku. Tamnímu folklóru se dlouhodobě věnuje hudebník a badatel Alexandr Matočkin. Jeho profilové album obsahuje milostné písně a balady, dětské písně i písně vojenské. My si poslechneme milostnou píseň Što za travka v pole za Muravája.

Putujeme především severovýchodní Evropou a střední a východní Asií. A po písni, kterou nám sólově zpíval Alexandr Matočkin, budeme poslouchat hudbu instrumentální hranou na ugrofinský nástroj s názvem jouhikko. Používá se ve Finsku a v sousední Karelii, patří mezi smyčcové lyry a jeho nejbližšími příbuznými jsou skandinávská talharpa a velšský nástroj krut. Skladbu Besonca nám na basové jouhikko zahraje karelský hudebník Santeri Dobrynin.

Představujeme si produkci vydavatelství Antonovka Records, které založil Rus s moldavskými kořeny Anton Apostol, momentálně působící v Srbsku. Jeho vydavatelství se poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, přesunulo oficiálně do Moldavska. Tam může nejen svobodně působit, ale také volně šířit hudbu, kterou vydává. Naše další ukázka bude pocházet z Ivano-Frankivské oblasti na Ukrajině. Písně ze své rodné vesnice Starý Lisec zpívá Rozália Strutinská společně se svým vnukem Ivanem, který ji doprovází na knoflíkový akordeon. Poslechneme si píseň Na kameni nohy míjí.

Ještě jednou se v dnešním pořadu vrátíme do irkutského regionu na Sibiři. Vedle Bělorusů, Ukrajinců nebo dokonce Golendrů německého původu se v této oblasti na začátku 20. století samozřejmě usazovali i etničtí Rusové. I oni si zde udržují svůj folklor. Folklorní soubor Kovček se věnuje písním sezbíraným ve vesnicích, které zatopila přehrada na řece Angaře. My si poslechneme píseň Svetil mesiac Molodoj.

naše putování rozsáhlými oblastmi východní Evropy a severní a východní Asie s vydavatelstvím Antonovka Records je u konce. Nepředstavili jsme si samozřejmě všechny zajímavé nahrávky, které vydavatelství sídlící v Moldavsku vydalo. S dalšími jeho tituly se můžeme vydat mezi Armény, mezi osadníky polského původu v Altaji, mezi Čuvaše, Čečeny, Ujgury, Avary, Kalmyky, ale také do střední Afriky nebo do Pákistánu. O tom všem třeba zase někdy příště. Na závěr se podíváme do Adygejské republiky v historickém kraji Kubáň u Černého moře. Adygejci, zvaní také Čerkesové, jsou většinou muslimové a hovoří kavkazskou adygejštinou. Mimochodem čerkeské kořeny má například český kytarista Omar Kawaj, který působil v kapele Zuzany Navarové Koa. My budeme poslouchat ukázku z alba, které natočili adygejští hudebníci Damir Guagov a Asker Sapiev. První z nich hraje na šičepšinu, což jsou adygejské vertikální housle, a na pšinu knoflíkový akordeon. Asker pak hraje na pačič, což je tradiční chrastítko. Na závěr tedy instrumentální adygejská lidová hudba. Za poskytnutí nahrávek děkuji Antonu Apostolovi, zakladateli a řediteli vydavatelství Antonovka Records. Vydavatelství sídlí v Moldavsku, Anton momentálně v Srbsku a chod firmy zajišťuje s pomocí své kolegyně Mariny Lobanovové. Pořad pro vás připravil Milan Tesař, zvuk měl na starosti Tomáš Hlávka.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ukrajinská armáda útočila na ruský Volgograd. Drony zasáhly i ropnou rafinerii. Americký prezident Trump si není jistý poskytnutím licence na výrobu střel Patriot Kyjevu. V úterý to přitom měl Zelenskému slíbit. Dálnice D3 se dnes prodlouží o 3 kilometry. Úsek u hranic s Rakouskem je hotový o měsíc dřív. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Vzdušné údery podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters s odkazem na telegramové kanály uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Na prostory největšího ruského online tržiště Ukrajina cílí od začátku tohoto měsíce. Kyjev firmu zařadil na sankční seznam s tím, že pomáhá v zásobování ruské armády. V noci útočilo taky Rusko. Podle úřadu ve východoukrajinském Charkově ruské drony poničily poštovní logistické centrum. Útok se obešel bez obětí. Americký prezident Donald Trump si není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu protibalistických střel Patriot. Řekl to deníku Financial Times s tím, že Washington podobná povolení neuděluje a s poskytováním licencí musí být opatrný. O výrobě střel Patriot přitom v úterý Trump jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten na sociální síti X označil schůzku za dobrou a dodal, že mu Trump licenci přislíbil. Systémy Patriot jsou schopné eliminovat balistické rakety. Napadená země se ale dlouhodobě potýká s nedostatkem střel do protivzdušných systémů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Silničáři dnes zprovozní nový 3-kilometrový úsek dálnice D3. Jde o část mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, který přivede dopravu k hranici s Rakouskem. Ředitelství silnic a dálnic se část podařilo oproti původním plánům otevřít s měsíčním předstihem. Na jihu Čech teď zbývá dokončit 12 kilometrů dálnice. Policisté v Česku vyšetřovali od začátku roku do konce června 225 případů stalkingu. To je zhruba o 20% víc než za stejnou dobu loni. Podle ministerstva spravedlnosti odchází od soudu s podmínkou téměř 2/3 agresorů, kteří jsou obžalovaní z nebezpečného pronásledování. Stalking bývá spojený s dalšími trestnými činy, případně v některé vyústí, říká Vladimír Vedra, šéf brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí.
3: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking. To znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vytírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Od zítřka budou moci cestující na dalších linkách pražské integrované dopravy nastupovat všemi dveřmi. Nově to bude možné v 50 spojích, například na Českobrodsku a Nymbursku nebo mezi Prahou a Příbramí, Benešovem nebo Vlašimí. Zároveň na víc než 120 linkách bude systém po ročním zkušebním provozu fungovat trvale. Pokračuje středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí Stan.
4: Podíl černých pasažérů, pravda, stoupl z nějakých 2,5% na necelých 6%, ale stále je to ještě bezpečně pod kritickou hranicí. Nicméně, abychom to takto udrželi, tak s novou vlnou linek posilujeme přepravní kontrolu IDSK o 15 dalších revizorů a otevíráme novou doplatkovou pokladnu v Praze.
1: Přesně Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy před sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 43 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má 2 kilometry a zdrží vás 10 minut. Na D1 zůstává silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení kvůli opravě dálnice a kolona je od Ostrovačic z kilometru 180. Stojí hlavně kamiony. Osobní auta v levém pruhu projíždí rychleji. Na D7 jsou fronty na výjezdu a příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště opravují nadjezd. V obou směrech se zdržíte asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibude oblačnost. Teploty 35 až 39 stupňů, na horách kolem 29. To byly zprávy.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas nabízí relaci Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Lucie Endlicherová zdraví nejenom posluchače, ale taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My už jsme minule společně tak meditovali o odvaze k životu, o doteku jako o něčem, co zprostředkovává, co napomáhá odvaze k životu. Mě ta odvaha k životu tak zůstala v hlavě a říkala jsem si, že když už se potkáváme poslední den v roce, tak by bylo zajímavé přemýšlet o odvaze k novým věcem. Protože když se řekne odvaha k životu, tak to je první věc, která mě tam napadne. Já mám u odvahy k životu hodně před očima nějakou rostlinku, která se prodere skrze beton a začne růst nebo tak něco. Říkám si, že každý z nás tohleto zná a zakouší takové to, kdy se musí zvednout, musí začít znovu, kdy žije navzdory. Kde ty máš místo, kde čerpáš odvahu k životu?
1: Já když jsem byl na vysoké škole, tak jsem trávil poměrně velkou část dnů, těch jako jarních a letních, na vysokých místech. A tam jsem si četl knížky lidí, kteří se na život uměli podívat z vysoka. Jo, takže filozofii a tak. A pak jsem začal číst různé životní příběhy různých lidí. A pro mě je tohle spojeno. Možná je to i taková metafora, jo, že když se podívám do velkého údolí a mám velký výhled, do hlubokého údolí a mám velký výhled, tak mi to pomáhá trošku mít odstup od toho svého života, protože já jinak jsem zahlcen detaily a to mě paralyzuje. Pak mám jako jakž takž odvahu žít do zítra a i tím se jako trápím. A dívat se z dálky i na svůj život, podívat se do minulosti a trošku si to tak jako shrnout pro sebe, čím všem jsem prošel a podívat se do životu jiných lidí, čím všim procházeli, že vlastně to neměli snadné, ale že vlastně to dávalo smysl a že vlastně se přeci jenom rozhodovali vstupovat do věcí, do kterých to chtělo odvahu, tak je pro mě obrovskou inspirací. Ale v tomhle věku, mě 40, tak pro mě do velké míry i opravdu to vztažení se k sobě samému někdy, když si jako připomenu, co všechno jsem překonal, proč, jak jsem se cítil před nějakým krokem životním a že vlastně potom jsem žil dál a něco se zvládlo a šel jsem dál, mohl jsem být hrdý na to, že jsem se posunul, přestože to byla z jedné strany boží milost, z druhé strany moje odvaha a někdy spíš jako netrpělivost nebo horká hlava. Tak to je pro mě asi podstatný.
0: Marku, proč jsou pro nás lidi tak důležité nějaké předěly? Víš, přemýšlím o tom, že pro spoustu lidí je prostě konec roku nějaký symbol něčeho, nového začátku, nových možností, dáváme si předsevzetí, říkáme si, už to budu dělat jinak. V čem nám to myšlenkově pomáhá, abychom začali jinak nově?
1: Myslím, že nám to pomáhá to právě tak nakouskovat a říct si, teď už je to nějaká příležitost udělat krok. Jednak si připomenout nebo zvědomit, jaký vlastně ty kroky chci v životě udělat dál, ale je to i nějaký jako milník, u kterého si můžu říct, tady je a odsud dál se bude dít něco jako jinak. My tohle potřebujeme, ale mám dojem, že je součástí trochu i duchovní zralosti a dělají to nejenom věřící lidé, ale i více uvědomělí nevěřící lidi, že umějí takovéhle milníky si generovat i v rámci běžného života. Ten nový rok je takový sdílený, protože víme, že to dělají trochu všichni. Vlastně nám to, že píšeme ten datum nově, tak nám dává ten pocit, že teď je to jiná doba, je to jiný čas, než to byl ten čas předtím. A to nám pomáhá vlastně k tomu vědomí, že teď žiju nový život vlastně trošku. Ale takhle se dá vzít každý nový den, jo. Takhle se dá vzít, když reflektujeme, kde teď jsem, co potřebuju dál dělat jinak, tak můžeme podobné vlastně příležitosti generovat a podobné milníky si stavět i jindy. Myslím, že ve staré smlouvě to trochu fungovalo právě, když se někdo s Bohem setkal na nějakém místě, jak tam postavil oltář. A nemusel k tomu být jako on Silvestr. Ten oltář vzniknul proto, že se stalo něco podstatného, že bylo třeba něco připomenout. Vznikaly v různých dobách na různých místech, a my v našem životě, když jsme věřící a žijeme ho v dialogu s Bohem, tak vlastně pro nás se takovým jako novým rokem může nečekaně stát jakýkoliv den. Jo? Nikdy nevím, co Bůh připraví a kam mě ten život dovede zase pod nějakou jako boží režii, abych dneska postavil oltář, ke kterému se budu moct vracet. Tam to začalo. Tam začalo něco nového. Tam jsem se rozhodl.
0: Úplně nám to vrací ten dotek, o kterém tady přemýšlíme celou dobu, protože to je přesně ono, že je to citlivost na ten dotek a je to ten symbol toho doteku, je to ten symbol toho propojení, které se, byť je na duchovní rovině, tak se zhmotňuje něčím fyzickým, tím milníkem, tím místem, které pořád dokola má připomínat Eben Ezer, až dosud nás provázel Hospodin.
1: Myslím, že ten nový rok je velmi dobrou příležitostí k tomu tohle udělat, ale rád bych z toho udělal, protože ty novoroční předsevzetí jsou chronicky jako slabá v tom, aby v nich člověk vydržel. A myslím, že je to tím, že my zároveň víme, že ten nový rok je trošku jakoby hra, že je to vlastně jako umělý. Zatímco v tom, když vezmeme život vážně a zvlášť život s Bohem, tak když dojdu na nějaké místo a uvědomím si, teď mě Bůh něčemu vyzývá, nebo teď je příležitost, abych se k něčemu rozhodl, tak to není umělý. A to se vám může stát klidně 5. ledna, anebo 1. dubna. Takže ten nový rok je trošku připomínkou, možná je to symbol něčeho, co vlastně můžeme se učit trošku dělat jako kdykoliv. A dobrou praxí v duchovních cvičeních bývávalo ta schopnost jednou za čas, ideálně každý den jednou se zastavit, postavit se před Boha, podívat se na svůj poslední den, anebo pár dnů to jedno, a tváří v tvář Bohu se zeptat, kde se z mě dotknul, co se teď stalo, k čemu mě teď voláš, a vlastně potom každý den je příležitost nechat se dotknout, někdy se něco stane, někdy ne. Potom můžeme slavit Silvestra častěji.
0: Mně přijde, že někdy jsme jako křesťané, zvlášť pokud klademe důraz na to, že někomu je den jako den, takže pak ztrácíme právě tu schopnost té citlivosti na to, někde ten milník postavit, někde ho mít, protože to je přece jeden ze smyslů symbolů, jeden ze smyslů milníků, aby bylo kam se vracet. A samozřejmě, že stejně tak platí, že je den jako den, protože jsou před Bohem a jsou od Boha darem, ale to přece nic nemění na tom, že tohle může být ten den, který je mimořádný, protože ke mně Bůh nějakým mimořádným způsobem přišel. A stalo se to tehdy a tehdy. Nestalo se to ani včera, ani zítra, stalo se to teď.
1: Ano, a s Bohem se jakýkoliv den může stát novým rokem, jo. Ale není to, protože já se rozhodnu, nebo že jako, jakmile chci říct, že každý den je zázračný, tak jakoby to zase ztrácí smysl. Jo, je to spíš o jako připravenosti kdykoliv to jako zažít nebo zjistit. A kdykoliv přímo tu výzvu, před kterou se najednou odstnu. Ty největší výzvy v životě, na které přistoupíme, přicházejí nevyžádaně, nebo nás spíš tak jako zaskočí, ale to jsou často ty milníky. Já si to rád potom připomínám, jsem takový symbolicky žijící člověk, jo? Takže já, když se stane něco, co mě právě takhle osloví a co vím, že je obtěžkáno smyslem, jak někdo říká, nebo těhotné smyslem, jo? Nějaká událost, nebo najednou udělám právě nějaký

0: potkán, trochu jako zrcadlilo to, co se stalo a co by mi snadno uniklo v tu chvíli, kdybych se zase jenom ponořil do toho běžného proudu každodenního. Tam člověk potom pro stromy nevidí les. Takovéhle milníky, připomínky nám pomáhají si uvědomit, že nejsou kolem jenom stromy a nejsou všechny stejné.
1: Rozumím tomu dobře, že tohle jakési ohlížení do minulosti, budování tady těch pomníků, může pomoci v tom běžném běhu věcí těch všedních dnů, které nejsou takhle obtěžkány smyslem?
0: Ano, protože oni nám pomáhají uvědomit si, to není jenom ohlížení se do minulosti, oni nám pomáhají udržet dobře zamířené světlo na to, co se děje v přítomnosti. Já dávám někdy příklad svého pracovního zahlcení. Já jsem člověk, který si umí vygenerovat hodně práce a potom jsem otrávený. Mám se zbudit do dalšího dne a otravuje mě všechny detaily, které vím, že mě čekají a prostě nejsem ten, co vstává ráno jako svěží a tak. Možná to souvisí s tím, že jsem spíš takový ten noční tvor, ale jedna z věcí, kterou já si potřebuju často připomínat a kterou Pán Bůh mě naučil si připomínat je, já se tak jako vrátím v mysli do doby, kdy mi bylo 15 nebo 16 a vžiju se do toho Marka, 15 nebo 16 letýho, v tom roce 97, jo, 96, který snil o tom, co bych jednou chtěl dělat. A uvědomím si, že dneska dělám přesně to, o čem jsem snil. A lepší. A v tu chvíli ten den vypadá jinak. Že se potřebuji vrátit, udělat tak jako mentální trošku cestování časem. A jsou věci, které mi to taky připomínají. To mi hrozně pomáhá si uvědomit jednak, jak vděčný jsem za to, co mám každý den, uvědomit si, jak super to je, co mám a taky dávat odvahu k tomu, jakoby dělat podobné rozhodnutí, protože tehdy by mi přišlo, tehdy jsem se bál, tehdy to pro mě byla fantazie, co bych si přál v životě, a nevím, třeba být psycholog a mít jako kvalitní přátelé a tak dále. Dneska je to realitou, ale nevěděl jsem, jak na to. A bál jsem se vstoupit do toho života. Jo? Byl jsem takový ucho, jak se říká. A dneska jsem ucho v jiných věcech. A dneska se bojím jiných věcí. A dneska jsou jiné věci, o kterých nevím, jaké mám zařídit. Ale tohle mi dodává odvahu k tomu, že vím, že jsou věci možné, které si člověk v danou chvíli představit neumí. A že jsou naprosto hmatatelné.
1: Marku, jak bychom mohli vlít aspoň kapku naděje do života člověka, který, když se na svůj život podívá, tak jak ty jsi to popisoval, tak má dojem, že nežije nic z toho, co si přál někdy v 15 nebo 16.
0: To bych byl dobrý psycholog, kdybych na tohle měl snadný recept. Já myslím, že je to právě ještě druhá jako rovina, jo. Z božího hlediska my nežijeme svůj příběh. Náš život je ponořený do příběhu, který nás přesahuje. Z božího hlediska jde hlavně o to mluvíte Martin Buber, o kterém jsme mluvili kdysi, naučit se žít tváří tvář Bohu. A tomu můžu i dneska říct, jak to mám. To můžu i dneska říct i při pohledu na minulosti, který může být smutný. Tak mám příležitost teďko se před něj postavit a říct mu, kde teď v tuhle chvíli jsem. A čím víc pravdivě komunikuju s ním, s vědomím, že je to Bůh, tak tím víc je šance, že zažiju právě to, že mě podebere a že zjistím, že jsem v lepším příběhu, než jsem si myslel. A ten může začít kterýkoliv den, ale zase je to otázka trochu božího jako slitování, protože může trvat dny, měsíce, někdy může trvat roky toho, že se stavím před Boha a říkám mu, podívej se, mně se v tomhle nelíbí. Pokud to říkám směrem k němu, tak dozrávám do místa, kde najednou zjistím, že se na mě dívá s láskou a kde najednou zjistím, že ten příběh, ve kterém ve skutečnosti jsem, je jiný a daleko lepší, než jsem čekal. To je svědectví lidí, kteří se obrátí k Bohu. Jo? Často vyprávějí svůj příběh a žijou svůj příběh, který může být velmi složitý a řekněme špatný. A ve chvíli, kdy najednou poznají Boha, tak zjistí, že on s nima byl už předtím. Najednou i ta minulost vypadá jinak, přestože je stejná. Člověk zjistí, že Bůh už tehdy nějak byl za oponou, že už tehdy byl nějak přítomen. A myslím, že to je dobrý vzor pro nás. A jako věřící lidi si to taky musíme jakoby často připomínat, protože někdy se cítíme stejně. Můžeme být věřící, můžeme mít vztah s Bohem a cítit se naprosto opuštěně, anebo mít dojem, že věci nedávají smysl. Potřebujeme si tehdy vzpomenout, anebo se podívat do životu jiných lidí, kteří zjistili, nebo do chvíl, kdy my jsme v minulosti zjistili, že Bůh byl s náma tehdy, když jsme o tom nevěděli. A to nám dá naději k tomu vydržet tehdy, pokud to pořád nevíme, anebo si uvědomit, že je tady i teď.
1: Končí pořad Uši k duši.

0: uši. Naslyšenou se i příště těší Lucie Andlicherová a Marek Macák.
1: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tím nejbližším bude národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026, který pro vás pořadatelé připravují na příští víkend, tedy na 6. až 9. srpna do několika scén města, tedy do areálu zámku i zámecké zahrady, do kostela všech svatých i do vinařského areálu Šidleny v Miloticích. Program otevře ve čtvrtek v 18 hodin a 30 minut pořad Svědci v písni v kostele všech svatých. Oficiální zahájení proběhne v pátek v 19 hodin a 30 minut v amfiteátru v Šidlenách. Festival potrvá až do neděle 9. srpna do večera, kdy jej uzavře vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš. Pořadatelé nám nabídli dvě volné vstupenky na kompletní program festivalu, o které jsme ve voničce lidové písně tento týden soutěžili. Uzávěrka soutěže je dnes v poledne. Správné odpovědi a jména výherců zveřejníme v zítřejší voničce. K dobré náladě vám hrajeme i dnes. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející letní víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Odbyla 11. hodina a na Proglasu začíná pořad čtení na pokračování. Otevřeme 17. část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Tentokrát část s názvem Tanci budky Aj Jalovcová. Autorem textu je Felix Háj, čte Marcela Kopecká. Pro tuto chvíli se loučím od mikrofonu, odpolednem vás bude provázet Alena Rubášová.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 17. Tancibudka a Jalovcová. Nic platno, maminko, začal pan Lesní jednoho dne. Musíme vzít někoho z Lážova na dříví. Což toho tancibudku? Pro pána krále, tatínku, toho lenocha. Sní z kila mouky v dolku jako nic a přeřízne dvě polínka za hodinu taky jako nic. Jiná pomoc nebude, maminko. Bez dříví zůstat nemůžeme. Kde pak jsou děti, aby tam došly? Paní Lesní řekla. To bude těžká věc teď je hledat. Snídali už dvakrát, vzali košíčky a povídali něco o doubravníkách. Však je najdu, bral pan Lesní klobouk a šel. Našel je brzo. Seděli pod dubem a zpívali si z plných plic. Proč bychom se netěšili? Když skončili, řekla Zdeňa. Aby jsme snad ani na ty doubravníky nešli. Je to moc daleko a třeba už je teta Kovářovic vyzbírala. Za chvíli bez toho zas budeme mít hlad. No, můžeme třeba tuhle blíž, jestli už rostou rysce, soudil Kája. Ba ne, poběžíte do Lážova, ozval se pan Lesní. Víte, kde zůstává tancibudka? Víme, vzácný pane, smál se Kája. Tancibudka mu neříkají, ale říkají, to je ten Honzíček Lenoch. Zvostává z rovínka blízko tety Pekařovic. Jak si koupil kozičku a nic jí nedával jíst a jak se divil potom, že mu pošla. Ale má už kozičku zas. Tož tam řeknete, aby přišel zítra do lesovny dělat dříví. Jen aby nezapomněl doma ruce. Opuštěné košíčky leží pod dubem, děti pospíchají k Lážovu. Tancibudka zrovna prohlíží svou chajdu. Dívá se po děravé střeše. Jde kolem pan táta Fichtlovic. Co pak vyhlížíte, Honzíčku? Snad jestli holuby se k vám nastěhovali. Honzíček se poškrábal za uchem. A já jen tak koukám, pan táto, kam bych si měl dát na noc štrůzok, kdyby mělo pršet. Už mi zatejká skoro všude. Vy jste starý, Lenoch, Honzíčku. Kolikrát už jsem vám říkal, že vám šindele dám. Jen si střechu vyspravte. Vědí, pan táto, to je zlá věc. To není jen tak dát šindele. Tady jde o to, že musím lézt na střechu a přitloukat je. To bolejí ruce. No, ať vás teda něco sní. Zlobil se pan táta a šel dál. Dej pán Bůh dobré poledne, pane tancibudka, že abyste přišel zítra do lesovny dělat dříví, ozval se Kája. Tancibudka sebou trhl. A to snad ne, je teď moc horko. No, můžem si to ještě rozmyslet, abyste snad šli dál. No, uklizeno moc nemám, to já vždycky až najednou, když je víc krámů pohromadě. Otvíral před nimi dveře do světnice. Až se děti zajíkly, jak těžký, dusný vzduch polkli. Že strejčku neotvíráte okna? Ptal se Kája. No, je to tam od štrůzoku kus cesty. Škoda cesty, najde sem dveřmi luftu dost. Na stole bylo věcí. Tancibudka přece tam udělal kousek místa. Odsunul nalepený talíř. Vidíš, chlapče, zítra abych uklízel. Nemám už kam postavit hrnek. Dám vám krapet kafe s rumem, to je moc dobrá věc. Bral do ruky ukoptěný hrneček, snad od omáčky, snad od polévky, ale Kája honem se bránil. Ba ne, strýčku, kde pak s rumem? To je zrovínka jako s breberkou a my jsme zrovna jedli. Tak přijdete na to dříví. Tancibudka si slil kávu a z ohmatané lahvičky přilil rumu. No, jinam bych nešel než do lesovny. Taky možná, že se ochladí. V těch horkách se toho moc nenafláká.
1: Já nejraději dělám zachládku. Pak bych teda přišel. Ale jestli bude v noci pršet a zamoknou mi ty poslední dobré šindele, přespím v lesovně.
2: No, máte tu jistě blešky. Mně už něco štípá v rukávě, řekla Zdeňa. Kájo, pojď už.
1: Bleška sem, bleška tam. Horší je, že mi nad chlívkem spadl strop. Musím mít teď kozu v noci v sednici. Ve dne to ona se pase.
2: A spravit to nejde? Ptal se Kája už ve dveřích.
1: Jde, chlapče, jde. Jenže je to moc velká dřina. Teď v těch horkách by člověk zkusil, až bude chladněji, odpovídal.
2: Tak s pánem Bohem, ale já bych tu nezvostával ani chvíli, řekl Kája a vyšli.
0: Tancibudka za nimi zavolal.
1: Já teda přijdu a kozu vezmu sebou. Kdo pak by mi ji tu hlídal? Ta holečku potřebuje nějaké obsluhy.
0: Kája se zastavil na cestě.
2: No počkej, Zdeňo, ty dostaneš, až přijde s kozou. Heleď, Vojta Brabencovic se pere s Franckem Sušilovic, pojď se podívat.
0: Prali se kluci jen což. Francek to prohrál. Než děti došli, už seděli na schodě před domem a umlouvali se na odpoledne, že si půjdou hrát do dolíku na loupežníky.
2: Už je po všem, řekl Francek Kájovi. Pojď taky do dolíku. Tuhle Vojta vzal babičce herbábnou zástěru a bude dělat vůdce. Mohl bys říct panu Štulcovi o špagátky. To bědá, ale Vinska Šilchovic vyhodil.
1: Bodejť by Vinska nevyhodil, když mu ukradl tuhle pomeranč, řekl Vojta.
0: Kája vyvalil oči. Že ukrad? A jeje, jak to mohl udělat? Vzal Zdeňu za ruku a šli k samotám. V Kájově dušičce leží velká záhada, jak jen Vincek a Vojta mohli krást. S otázkou na rtech vchází do lesovny.
2: Vzácná paní, Vincek ukrad u Štulců pomeranč, Vojta babičce herbábnou zástěru. Povídali taky, abych přešel do dulíku, že Vojta bude vůdce.
0: No, to začínají brzo, řekla paní lesní. Ino, Vincek lže, jako když tiskne, a Vojta Brabencovic zrovna tak. Od lži ke krádeži není daleko.
2: A co Honzíček? Jú, vzácná paní, přijde zítra po ránu a hned taky s kozou, hlásil Kája.
0: Pro pána krále to snad ne, lekla se paní lesní.
2: No, přijde vzácná paní,

0: taky přišel. Ne, sice po ránu, bylo skoro 9:30, když klátivě vyšel na cestu k lesovně a za sebou opravdu táhl kozu. A za chvíli bude 10, hlásila paní lesní. To je u vás po ránu?
1: Vzácná paní, to ani není možná. Bylo akorát 9:30, když jsme vyšli. Je to sem dálina. Tak má člověk vyschlo v krku, hájil se Honzíček.
0: Týna vám donese svačinu, ale Honzíčku, nemyslete si, že nebudete řezat a štípat. Máte síly dost a 50 vám ještě není. Dříví je suché, pila ostrá, tož jen ať sebou švihnete. Já se musím také podívat na pole a zůstanou tu jen ty děti. Ať v poledne máte něco uděláno.
2: Týna přinesla hrnek sladkého studeného mléka, krajíc chleba a vzkaz. Řekl vzácný pán, že buď to dělat, anebo ležet. Ale ležet, že můžete doma. Kdyby nehrozil déšť, zůstala bych doma a sama bych dříví rozdělala.
1: Co říkáte, Týno, déšť? A to mi rozmoknou šindele a pak bych musel v sednici nechat jen kozu a spát v síni.
2: Upíjel dlouhými doušky mléka.
1: A taky dejte pití koze. Však se nestarejte, ale víckrát jí sem nevoďte. Kdo to jakživ slyšel?
2: Honzíček dopil, dojedl a klátivě zamířil k dřevníku. Děti za ním. Nejdřív odložil kabát, pak si hned sedl na špalek.
3: Už abyste řezal, strejčku, připomínal Kája. Poledne bude za chvíli a Týna přijde roztopit pod trouby, aby se koláče upekly.
1: A to se udělá, Kájo, to se udělá, to se všecko udělá.
2: Už jsem si svlékl kabát. Kde pak bych mohl řezat v kabátě? Ale taky mám vestu, musím ji taky odložit. Jen tak nechvátej, dvakrát měř, jednou řeš. Všecko se musí rozmyslit. A potom si taky musím vyhrnout rukávy u košile a to taky chvíli trvá. A potom musím vybrat polena. To je všecko samá práce. A potom taky musím dopít to mléko. Je to náramně dobrá věc, ale černý kafe s rumem je ještě lepší.
1: No, tak abych stáhl tu vestu.
2: Kája už zrevidoval všecky hodiny v lesovně i v hajnovně. Bylo zrovna za 10:55, když Honzíček zhluboka vzdychl a zařízl pilou do nejslabšího polínka, které si našel. A bylo zrovna za 11:55, když přiběhla Týna do dřevníku. Spráskla ruce.
1: Pro pána krále Honzíčku, přičem mi dostanou koláče přípal?
2: Chytla pilu z druhé strany.
1: Z čerstva přestává legrace. Kdo chce být živ, musí pracovat, ať už práci jakoukoliv. Vzácná paní na koláče zadělala, teď pomáhá na poli vázat. Polévka je hotová, koláče jsou v troubách a kolik já musím těch plechů napéct? Honzíku, z čerstva, pospíchej, nebo vyletíš předpolednem i s kozou.
2: Přece jen Týna koláče upekla. Jen se v žlutavém tvarohu červené višně svítily. Ale hned po obědě hlásila, že Honzíček je ukrutný lenoch, jen aby vzácný pán na ně dokročil. Ale pan lesní přijímal dříví až někde na hranicích revíru a v poledne ani domů nepřišel.

Nad Bobou stahovaly se mráčky v mraky, odkud si zdaleka zadunělo hromem. Šafář vzal poslední kus koláče do ruky. Kdo si pospíšil jako já, najed se. A teď z čerstva na pole. Zase osaměli samoty. Jen Honzíček s dětmi zůstal v lesovně. Pomalu žvíkal koláč. Nebýt mě, koláče se neupekly. Ale ta holka mě prohnala, ruce necejtím. To je dobře, že šla na pole. Abyste strýčku řezal. Večer bude jako nic a není tu ani polínka, pobízel Kája. Honzíček na to. Čas k dílu, čas k jídlu, Kájo. A teď zrovna mám čas k jídlu. Kája byl jako na trní, když Honzíček se chyt za žaludek. To je mi nějak ousko, to asi ty višně. Teď jen se něčeho napít. Nevíš, Kájo, kde má vzácná paní Jelovcovou? Zdeňa vyhrkla. Já to vím, klíče jsou na spíži. Tak pár kapek, děti, do hrnečku mi přineste a zas bude dobře. Moc mě to svírá. Děti odběhly. Klíče byly zrovna u spíže. Paní lesní je tu zapomněla. A Jelovcová je tuhle, řekla Zdeňa. Jú, plnou láhev mu načnem, namítal Kája. Honzíček už byl za nimi. A to nemusíte načínat, já si načnu sám. Inu, to je bolest, to je bolest. Dětičky, snad to bude má smrt. To budou ty višně. Nějaká se mi přilípla na žaludek. To je hrůza, jak to bolí. Vytahoval zátku a přisadil láhev k ústům. Je z láhve, to vám strýčku zaskočí. Honzíček odsadil. I toto, leda by mi skočila do krku celá. A to je dobrota, ta hřeje. Ale vytáhl jste toho strýčku, podotkl Kája. To se vám to bude špatně štípat. Tak ukažte, ať tu lahev uklidíme. Sahal po ní. I toto, chlapečku, to už z ruky nedám, dokud v ní něco bude. Kde pak se dostane člověk k takovému malvazu? To se mi to bude štípat. Odcházel do dřevníku, děti za ním. Sedl si. Měl bych si nechat práci, až bude chládek. Tak se sem neslejvá. To od té breberky, řekl Kája. Nejlepší bude, když to dopiju. Nevšímal si jeho řečí Honzíček. Mohla by mi tam spadnout moucha. Blaženě si přihýbal. Jalovcové rychle ubývalo a na Honzíčka šlo ukrutné spaní. Už vás nebolí bříško? Ptal se Kája. Ten zrovna dopil, něco zahučel, pohodlněji se opřel a už spal. Za malou chviličku začal chrápat. Tak, řekl Kája, tohle bude slyšet vzácná paní snad na pole a bude myslet, že řeže a on zatím tak chrápe. No ten se natrunčil, Zdeňo, a dříví ani kousek. Pojď, budeme nosit do kuchyně tuhle rozházené kůrky. Zdeně se moc do práce taky nechtělo, proto řekla, radši ho vzbuď. Kája se postavil před Honzíčka. Strejčku, máte štípat. Nic. Kája už křičel. Strejčku, nemáme dříví. Ale jen táhlé chrápání bylo mu odpovědí. Toho neprobudí ani kanón, Zdeňo. Pojď nosit kůrky. Nanesli jich pod kamna, kolik se vešlo. Tak si myslím, že ho ani bříško nebolelo, ale měl chuť na Jelovcovou, prohodil Kája. Ten bude spát do rána. Teď dáme kuřatům a pít té koze a potom musíme k nám. A ty si taky líná skoro jako Honzíček, Zdeňo. Jen pořád hekáš a vzdycháš. Víš, co povídal včera vzácný pán? Naše Zdeňa hrozně ráda pracuje, ale nejradši ze všeho nedělá nic. Zdeňa se podmračila a zafňukala.
když jsem ještě malá a ty mě pořád honíš dělat. Jú, to se musí. Když jsou všichni na poli, musíme je zastat. Až bude po žních, zas budeme jen lítat po lesích. Pojď, Deničko. Udobřoval ji, když viděl, jak si prohlíží poškrábanou ručku od prutu, který se jí připletl mezi kůrky. Máme doma v troubě jahelník. Týna poskokem ubíhá z pole. Jestli tanci Budka nenadělal dříví, to bude soužení, myslí si. Už slyší z chléva dobytek, jak se hlásí. Už za ní pospíchá šafářka. Týna vlítne do dvora rovnou k dřevníku. Takové podivné zvuky slyší. Rány do hlavy, on tu spí. Dívá se blíž. A tuhle leží láhev s nápisem Jalovcová. A to on ji na dětech vymámil, vytrunčil a teď spí. Jako vichr vyletí z dřevníku do kuchyně. Zaplať pámbu, děti nanosili kůrek. No, to bude vzácná paní koukat, jakého jsme tu měli pracanta. Už je po večeři. Šafář z čerstva řeže, Týna na druhém špalku štípá. Honzíček chrápe a chrápe. Co s ním? Řekl pan lesní. S lenochem a pijanem. Obrátil se na děti, které prve všecko byly pověděli, jak naříkal, že ho všecko bolí a že snad z toho umře a jak tu láhev odnesl. Děti, doběhněte do hajnovny. Kájo, řekni tatínkovi, aby ho odvezl do jeho baráčku. Kdo pak ho tu bude hlídat? Pan lesní sám zapřáhl, do košatiny Honzíčka položili. Hajný vzal do ruky opratě a Kája se radostně usmíval. Je, tatínek pojede s koňmi. Zdeňo, podrančíme za vozem a zpátky nás tatínek sveze, řekl Zdeně. Vůz se rozjel, paní lesní vykřikla. Co s tou kozou? Kájo, Zdeňo, povedete ji vedle vozu. Hajný zastavil. Vzácná paní, v košatině je místa dost. Nakrátko ji přivážu, aby tomu lenochovi neublížila. A je to. Děti uháněli za vozem. U baráčku Hajný zastavil a zavolal souseda, aby mu pomohl odnést tanci Budku. Ten pořád ještě spal. Ale jak ho v jeho světničce uložili, probudil se, vyskočil a začal křičet. Chyt do ruky talíř, hodil jim po sousedovi, chytil druhý, hodil jim po Hajném. Jen tak, že uhnuli. Odešli rychle ze světnice, slyšeli ještě nějaké křápnutí, potom temné zabouchnutí. To asi tanci Budka upadl a už bylo ticho. Asi usnul zase. Polekané děti stály v chodbičce. Vidíte, děti, řekl Hajný, co kořálka z člověka dělá? Zrovna zvíře krom té drahé duše. Vzácná paní jako lék v maličkých sklenkách Jalovcovou podá, on jí litr snad najednou vypil. Děti jeli na voze. Tak krásně to drncalo, sem tam jimi smíkalo, ale neměli té pravé radosti. Pořád slyšeli ten opilcův pustý řev. Ještě když Kája usíná, nepokojně se převaluje. Maminko, kdybyste ho byla slyšela křičet, já bych se toho nenapil za nic.

0: To byla 17. část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj. Četla nám Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 4 7. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání.

láskou, která občas mizí. A já se cítím být sama. Nad láskou ryzí, která tu je a naději mi zase dává.

11 hodin a 30 minut na Proglasu je s vámi Alena Rubášová v pátek 31. července 2026. Je Den afrických žen a v katolické církvi památka zakladatele a prvního představeného tovarištva Ježíšova, španělského kněze svatého Ignáce z Loyoli. Skonal v Římě v tento den roku 1556, tedy právě před 470 lety. 140 let uplynulo od úmrtí maďarského skladatele, klavíristy a dirigenta Ference Lista. A připomínáme i 105. výročí narození britského právníka, spisovatele a malíře Petra Benensna, zakladatele Amnesty International. Ten zemřel v roce 2005. Na následky týrání vězniteli zemřela právě před 71 lety slovenská řeholnice blahoslavená Zdenka Schillingová z kongregace milosrdných sester svatého kříže, mučednice komunismu. 52. narozeniny dnes slaví pater Vojčech Zubkovič ze společnosti katolického apoštolátu kongregace Palotinů, farář ve farnosti Jámy na Vysočině s poutním místem Božího milosrdenství ve Slavkovicích. 61. narozeniny má brněnský děkan a farář v Brně-Bystrci pater Vladimír Záleský, skaut řečený Šagy. 77 let se dožívá mim, herec, režisér, dramatik a scénárista Boleslav Polívka. A 86. narozeniny slaví dnes akademická sochařka, výtvarnice a pedagožka Otýlie Šuterová-Demelová. K Ignácům k svátku přejeme z Proglasu jenom to dobré, jejich jméno z latiny znamená rozpálený či horlivý a vztahuje se k ním i pranostika od svatého Ignáca letosa obracá. Tak uvidíme. Na vlnách Proglasu plujeme dopoledním proudem písní a zpráv, který uzavře myšlenka na den Tamary Suchánkové a pak polední modlitba z kaple Ducha Svatého od nás z Proglasu. V hudební siestě si pak pár minut po 12. hodině vychutnáme skladby Jana Nováka a Bohuslava Martinů. Zůstaňte s Proglasem.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Jo. Raz, dva, tři. A, dva, tři.

0: Píseň Suchého až litra jsme slyšeli v podání kapely Jelen a míříme na Ostravsko. Na tuto neděli, tedy na 2. srpna, připadá svátek Panny Marie Královny Andělů, zvaný též Porciunkule. U minoritů v Opavě začínají mše svaté v 7, v 8 a v 9 hodin a 30 minut a na poutním místě Cvilín u Krnova pak v 10 hodin. O průběhu slavnosti v Jablunkově informuje mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbl.
1: Klášternímu kostele svatého Josefa a na přilehlém nádvoří kláštera se bude slavit rovnou 5 bohoslužeb. Ta první začíná už hned po svítání kolem 6. raní a až do večera se tam budou poutníci scházet a modlit. Ty bohoslužby budou v češtině, polštině i slovenštině a bohoslužbu v 9 hodin bude sloužit ostravsko-opavský biskup Martin David.

0: Poslouchali jsme zhudebněnou báseň Jana Zábrany v podání Markéty Foukalové a Martina Brunera. Želivský klášter dokončil rekonstrukci hlavního nádvoří. Pokračovat se bude úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka. Vše má být ukončeno na podzim příštího roku. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu, řekl za rezort klášter Želiv Petr Žák.
1: Ta plocha, která tady byla, tak byla v hodně žalostném stavu, že tady vlastně byla spíš udusená hlína. Jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno, když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo, takže a byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skorna na tom prostoru.
0: Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky se bude konat příští sobotu 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota v dotyku.

0: Je 11 hodin a téměř 56 minut a myšlenku na den k dnešnímu evangeliu si pro vás připravila Tamara Suchánková.
1: Ježíš přichází do svého rodného kraje, kde ho lidé znají od dětství. Vědí, kde bydlel, kdo byl jeho otec, znají jeho rodinu a právě to se stává překážkou. Nevidí v něm boží působení, protože je pro ně příliš obyčejný. Říkají, copak to není syn tesařův, kde by se tedy v něm to všechno vzalo. A tak v evangeliu čteme, že pro jejich nevěru tam mnoho zázraků neučinil. To je velmi lidské a velmi současné. Člověk má totiž tendenci přehlížet mimořádnost v tom, co je blízké a obyčejné. Často si myslíme, že něco velkého musí přijít zvenčí, být okázalé, výjimečné nebo slavné. A přitom Bůh často přichází tiše, nenápadně a obyčejně. Vždyť i Ježíš se narodil jako maličké dítě k nerozeznání od druhých dětí. Dnešní svět obdivuje úspěch a popularitu. Čím více je člověk známý, sledovaný a obdivovaný, tím větší autoritu a důležitost a často i důvěryhodnost mu lidé dávají. Sociální sítě vytvářejí kult výjimečnosti. Přitom jde často o dokonale promyšlenou manipulaci. Zvlášť, když se zamyslím poslední dobou opět nad výkony některých politiků, kteří se sníží až k mnohdy trapným výstupům na sítích, aby upoutali pozornost za každou cenu. Máme pocit, že hodnotným je jen ten, kdo vyčnívá. A přece nenechte se zmást. Prázdných slov a gest je dnes opravdu spousta. Evangelium ukazuje něco opačného. Bůh může působit právě skrze obyčejného člověka, skromného, poctivého, nenápadného, ale s velkým srdcem. Možná i dnes přehlížíme zázraky, protože vypadají příliš všedně. Maminka, která se roky stará o rodinu, člověk, který poctivě pracuje, i když si toho nikdo nevšimne, někdo, kdo tiše pomáhá druhým, přítel, který umí naslouchat, to všechno se světu může zdát malé, ale v božích očích má obrovskou hodnotu. Lidé v Nazaretě Ježíše odmítli, protože si mysleli, že ho znají. Jenže znali jen jeho vnější podobu. Neotevřeli se tajemství, které v něm bylo. Nechtěli. I my někdy příliš rychle zařazujeme druhé do škatulek. Ten už se nezmění, od toho nic nečekám, to je obyčejný člověk, na co si hraje, dělá ze sebe svatého. A co když právě skrze takového člověka nám chce Bůh něco říct? A tak možná právě zavíráme dveře tomu, co chce Bůh vykonat. Evangelium dneška nás zve k větší pokoře pohledu. Učit se vidět hlouběji než jen povrch. Nehodnotit člověka jen podle původu, vzdělání, postavení nebo minulosti a už vůbec ne podle vzhledu. Bůh si totiž velmi často vybírá právě to, co je nenápadné. A je v tom ještě jedna důležitá myšlenka. I Ježíš zažil nepochopení od lidí, kteří mu byli nejblíž. To může být povzbuzením pro každého, kdo někdy zakusil odmítnutí, podcenění nebo pocit, že ho druzí neberou vážně. Ne každé nepochopení znamená, že člověk jde špatnou cestou. Někdy je jen těžké uvěřit, že i skrze obyčejnost může přicházet boží světlo. A právě tam začíná víra. V ochotě vidět Boha i tam, kde bychom ho možná nečekali.

0: Dobré poledne, milí přátelé. Dnes k polední modlitbě zveme zvláště členy a přátelé tovaristva Ježíšova. A také chceme pamatovat na obyvatele obcí Kulířov, Krásensko a Podomí. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: Panna počala z Ducha Svatého.
3: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojme modlitbu za nás, křesťany v Evropě, abychom byli solí země a světlem světu.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Svatý Ignáci z Loyoli,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
2: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

4 minuty po 12. začíná na Proglasu hudební siesta. Zahájíme ji koncertem pro klavír a smyčcový orchestr z roku 1949 Jana Nováka. Klavíristku Alici Rajnohovou doprovází ansámbl Opera Diverza s dirigentkou Gabrielou Tardonovou.

Dozněl koncert pro klavír a smyčcový orchestr z roku 1949 Jana Nováka. Klavíristku Alici Rajnohovou doprovázel ansámbl Opera Diverza. Dirigovala Gabriela Tardonová. Dále si v rámci hudební siesty na Proglasu vyslechneme orchestrální svitu z opery Divadlo za bránou Bohuslava Martinů. Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

0: Vyslechli jsme orchestrální svitu z opery Divadlo za bránou Bohuslava Martinů. Státní filharmonii Brno řídil František Jílek.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Zprávy přebíráme s laskavým svolením Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by podle ministra měl přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o to ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident Petr Pavel. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Pákistánští záchranáři na hoře Boat Peak objevili těla 4 účastníků mezinárodní horolezecké expedice. Zatím se je nepovedlo identifikovat. Celkem 10členou skupinu při cestě na 8000 vrchol strhla lavina.
4: Tým vedl zkušený britsko-nepálský horolezec Nirmal Purja, který v minulosti vylezl na všechny 8000 během pouhého půl roku. Podle satelitních dat, která zveřejnil deník Pakistan Today, horolezci po zasažení lavinou padali stovky výškových metrů. Na místě od rána pátrají 2 vrtulníky a záchranáři s rezervními kyslíkovými lahvemi. Už v půlce července zavinil pád laviny na Broad Peaku zranění 3 lidí. Polského horolezce se zlomenou nohou do základního tábora snesli 3 nepálští šerpové. Nestabilním terénem museli sestoupit zhruba 1500 výškových metrů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku. Exploze byly slyšet například i v Tatarstánu a Dagestánu v oblasti tamního přístavu Kaspisk. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích v jižních spolkových zemích Bavorsku a Badensku-Württembersku. Až dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích tak hrozí kolony. A v západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Na D1 směrem z Prahy na Brno se za sjezdem na Sázavu na 38. kilometru srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Na místě jsou hasiče, sanitka, projíždí se aktuálně jen odstavným pruhem. Na D1 směrem z Prahy na Brno je následně kolona před Brnem. Od Kývalky ze 182. kilometru se jede pomalu ke sjezdu na Bratislavu. Je to navíc než půl hodiny i tam. A v Praze pojedete pomalu na příjezdu do hlavního města po D8. Nesouvislá kolona ze 3. kilometru do Cínovecké před Bleskou vás zdrží kolem 20 minut. Dobře dojďte. Je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnosti, v severozápadní polovině Čech se místy jinde jenom výjimečně přidají přehánky a teploty 35 až 39, na severu Čech kolem 34 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je tu 13. hodina a 10. minuta. Ladíte Proglas s Alenou Rubášovou poslední červencový pátek roku 2026. Naskočili jsme do odpoledního proudu písní a zpráv, který nás bude provázet až do 15. hodiny, kdy znovu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se s námi budete moci pomodlit korunku k Božímu milosrdenství. A od 16 hodin naladíte oktávu Jany Rambouskové, pořad věnovaný klasické hudbě. Příjemný poslech všech našich pořadů.

0: Dziękuję.
1: Rakouskem se dnes v 15 hodin rozezní kostelní zvony proti světovému hladu. Přibližně ve 3000 katolických farnostech zazní 5-minutové zvonění jako podpora lidem, kteří strádají kvůli nedostatku potravin. Podle OSN se tento problém týká asi 645 milionů lidí. Iniciativu připravila Rakouská biskupská konference společně s tamní charitou. Čas zvonění odkazuje na okamžik Kristovy smrti na kříži.

0: Border River nám zpíval Mark Knopfler. Novou představenou České kongregace sester Dominikánek se stala sestra Bernardeta Jarmila Prášková. S Proglasem se spojila v rozhovoru, kde popisuje samotný průběh kapituly, směřování řádu, ale též vlastní pocity v nové funkci.
1: V tom prvním týdnu jsme projednávali body, které se připravily předem. Už vlastně rok předem se chystalo postupně, teda, jak to bude vypadat, o čem se bude jednat, tak ten první týden se to projednávalo na tom grémiu jako společně bez závazného rozhodování. Potom vprostřed toho setkání byla volba nového vedení kongregace a potom v té druhé půlce už jsme vlastně rozhodovali. Ty projednané body už potom dostali i to rozhodnutí, jak to teda bude nebo nebude. A zároveň jsme i se potkávali spolu mezi sebou, bylo nás tam celkem i s domácí komunitou 17, tak to už je takový krásný velký společenství. Společně jsme se i modlili, potkávali mimo ať už při zpívání, při vycházkách do přírody, že to nebylo jenom o jednání, ale i o tom spolubytí. Tak za mě to bylo moc krásný. Ta volba předsedá arcibiskup a potom, když se sejdeme v tom volebním grémiu, tak každá píše na lísteček jméno té sestry, kterou věří, že je prostě povolaná, že zvládne ty věci posunout. Volí se jako nejvýše ve 4 kolech, ale prostě ta sestra, která potom získá nadpoloviční většinu hlasů, když to trošku zjednoduším, tak je jako zvolená tou generální představenou. Ty motivy, které vedou jednotlivou sestru k napsání konkrétního jména, můžou být jiné, to asi nedokážu za všechny sestry říct.
0: Plánované změny stanov, určujících chod kongregace, spočívají zejména ve snaze reagovat na současnost.
1: Žijeme nějak spolu, je to pro nás důležité, to, že žijeme spolu, máme k tomu nějaké pravidla, říkám jim stanovy. Jedna z těch věcí vyšla, že potřebujeme ty stanovy nějak aktualizovat, aby byly relevantní do dnešní doby pro ten náš způsob života, protože se to taky vyvíjí. Tak to si myslím, že je jedna takový větší téma, který je teďka před náma, aby se to posunulo. Potom taky

0: strachu, nicméně pořád vnímám, že máme světu co dát, máme světu co říct, že tady máme svoje místo, tak jenom jak to jako uchopit, aby nám v tom všem bylo dobře a s takovou nějakou radostnou nadějí šli dál životem spolu s Hospodinem.
1: Nová představená České kongregace sester Dominikánek Bernardeta Jarmila Prášková též sdělila, jaké obavy má a na co se ve funkci naopak těší.
0: Je toho hodně, ale já to vnímám tak, že je to prostě určitá milost, kterou mi Hospodin dal, s tou důvěrou, kterou mi svěřil. A když se té milosti teďka otvírám, chci se jí otvírat, otvírám se jí, tak může proudit skrze mě i na sestry, do kongregace a skrze sestry pak všude tam, kam nás Bůh posílá. Pokud se jí uzavřu, tak to zašpuntuju nejen pro sebe, ale pro spoustu dalších lidí. Takže teď se té Boží milosti prostě otevírám a ona proudí a mám z toho radost. I když vnímám, že toho je jako teďka hodně na tom začátku, ale já věřím, že to půjde. Prožívám takové vnitřní chvění, nejistotu, vlastně si ještě úplně neumím představit, co všechno mě čeká. Zároveň vnímám už teď, že budu dělat spoustu věcí nově, které ještě neznám. Tak jak to zvládnu, tak mám obavy, že budu rozhodovat i o lidech, třeba o asignacích sester. A to jsou vždycky hodně citlivé otázky, aby sestry, když jsou spolu v komunitě, tak aby jim spolu v té komunitě bylo dobře. Tak to jsou věci, které vnímám jako pro mě teďka takový náročnější, těžší, který potřebuju nějak obalit modlitbama a na co se opravdu těším a už to vlastně i konám. Já si uvědomuji, že mám autoritu před Bohem za sestry, v jejich čele stojím. Pozice této autority, já se za ně můžu modlit a přesílat na ně to Boží požehnání, jak už jsem mluvila o té milosti. To vnímám, že prostě je velká věc, která mi byla svěřena. Tak jako se máma s tátou modlí za svoje děti a má to obrovskou sílu, tak zrovna tak i já, když se modlím za sestry, tak to teďka má jinou sílu a na tohle se úplně těším.

0: Zpívalo nám Ivan Hlas Trio, ale teď už je čas pro dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Společně prožíváme pátek 31. červenec 2026, je Den afrických žen. A v katolické církvi je památka otce jezuitského řádu svatého Ignáce z Loyoli, muže modlitby a mystika služby. Narodil se ve Španělsku v roce 1491. Vychování dostal u dvora a vyrostl ve ctižádostivého vojáka. Při obraně Pamplóny utrpěl vážné zranění a měsíce se léčil a četl. Na základě knihy kartuziána Ludolfa Saského Vita Christi přijal víru v Božího syna Ježíše Krista a radikálně změnil způsob života. Jeho konverzi pak dovršila pouť k Matce Boží Monserratské. Rok žil jako poustevník, měl první vidění a napsal svá duchovní cvičení. V Paříži vystudoval filozofii a teologii. Se 6 přáteli pak vytvořil komunitu, členové v srpnu 1534 složili sliby doživotní chudoby a čistoty. Papež Pavel III. Je potvrdil jako tovarištvo Ježíšovo a půl roku poté byl kněz Ignác zvolen prvním řádovým generálem. Nabádal, pracujte, jako by všechno záviselo jenom na vás samých, ale modlete se, jako by všechno záviselo jenom na Bohu a nic na vás. Zemřel v pověsti svatého v Římě poslední červencový den 1556, tedy právě před 470 lety. Ještě v tom roce přišli první jezuité do Prahy. Záhy se rozšířily po celém světě, koncem 17. století jich už bylo 20 tisíc. Od zakladatele mají heslo Všecko k větší slávě Boží. A jezuitou byl i papež František. Ignácům k dnešnímu svátku blahopřejeme, jejich jméno z latiny znamená zapálený či horlivý.
1: Keď jeden večer ma u bubina obstál zástup mrtov, ďakujem a vkladám ruky do vrecák. Poberám sa zástup za mnou do starej vinárne.

140 let nás dělí od úmrtí geniálního maďarského skladatele, klavíristy a dirigenta Ference Liszta, pokládaného za pravý vzor romantismu a tvůrce symfonické básně. Opakovaně navštívil Prahu. Roku 1861 se uchýlil na odpočinek do Říma, kde později vstoupil do františkánského řádu. Občas pak vyjížděl na umělecké cesty a působil i jako učitel. Lisztův hrob je v Bayreuthu v severním Bavorsku, kde žila jeho dcera Cosima. Byla provdána za německého skladatele Richarda Wagnera a po jeho smrti přes 30 let vedla bayreuthské hudební slavnosti. A výbuch munice a třaskavin v továrně v ústecké části Krásné Březno právě před 81 lety si vyžádal skoro 30 mrtvých, většinou Němců, a na 200 zraněných. Převážně šlo o lidi, kteří v areálu pracovali. Podle řady historiků se výbuch stal signálem k zahájení hromadného vraždění obyvatel německé národnosti v Ústí nad Labem. Na zločinech se podíleli příslušníci 28. pěšího pluku Československé armády, Sovětské armády a také neznámí civilisté ze sfanatizovaného davu. Jak napsal ústecký archivář Vladimír Kaiser, během zhruba hodinového incidentu zahynulo v centru města přibližně 50 lidí a dále nezjištěný počet lidí, kteří se utopili v Labi a jejich těla odnesl říční proud na území Saska. Příčiny výbuchu muničního skladu nebyly nikdy vyšetřeny a vrazi zůstaly neznámí. Do roku 1990 byly na české straně události buď zamlčovány, anebo tendenčně interpretovány. Studium dokumentů nebylo možné pro jejich utajování.

voor geloof.

Ve třetí části dnešku v kalendáři si řekneme něco více o dnešních oslavencích. 52. narozeniny slaví pater Vojčech Zubkovič ze Společnosti katolického apoštolátu, kongregace Palotinů, farář ve farnosti Jámy na Vysočině. Do ní patří i poutní místo ve Slavkovicích, tedy kostel Božího milosrdenství. 61. narozeniny má brněnský děkan a farář v Brně Bystrci pater Vladimír Záleský, skaut řečený Šagy. 77 let se dožívá mim, herec, režisér, dramatika, scénárista Boleslav Polívka, nositel českých lvů, například za postavu faráře ve filmu Zapomenuté světlo a za nehrdinského hrdinu Josefa Číška ve snímku Musíme si pomáhat. A 86. narozeniny má akademická sochařka, výtvarnice a pedagožka Otilie Demelová-Šuterová, osobnost Sdružení křesťanských umělců Sursum Corda, Vzhůru srdce, autorka plastik a reliéfů i se sakrálními motivy, a to převážně z poštorenské keramiky. Vytvořila reliéf obdarování v kostele svaté Anny Velhotce u Zlína, pamětní desku od ní s portrétem matky Terezy k návštěvě řeholnice z roku 1990 najdeme na domské faře v Olomouci. Dílem Otilie Šuterové-Demelové je i reliéf svatého Vojtěcha pro kostel v Otrokovicích i plastika přesvědčení pro památník PTP v Kroměříži.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Ve 13 hodin a téměř 56 minut bych vás chtěla pozvat k poslechu večerních pořadů Proglasu Dotýkání světla a na stole je téma. V cyklu Dotýkání světla ve 20 hodin a 15 minut se budeme v rozhovorech s docentem Karlem Sládkem věnovat tématu křesťanských životních stavů. Tentokrát nás budou zajímat laici. A 11. ročník festivalu Maraton hudby Brno nabídne od 6. do 9. srpna více než 100 koncertů na řadě scén v centru města. Hosty pořadu Na stole je téma o 10:30 večer budou tedy ředitel festivalu David Dittrich a šéf-dramaturg Milan Tesař, kteří představí letošní program i hlavní novinky. Řeč bude o rezidenčním umělci Nguyenu Le, projektu Light Up Tugendhat, World Music, jazzu i dalších festivalových scénách. Moderuje Janis Moras.

0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Na Proglasu ve 14 hodin začíná hudební kompas na pátek 31. července. Slovenská skupina Longital letos slaví 25 let na scéně. Podrobně se jí budeme věnovat v sobotu 15. srpna v pořadu Slyšte lidé, ale už teď si třemi ukázkami připomeneme její loňské album Krajina beží dolů vlastním brehom. Začneme písní Moja radost.

Hraje nám bratislavské duo Longital, které tvoří kytarista Daniel Salontaj a zpěvačka a baskytaristka Šina. Začali spolu hrát před 25 lety, a to nejprve pod názvem Dlhé díly. Od písničkářských začátků se přes experimenty s elektronikou a netradičními nástroji dostali až ke komorním akustickým projektům. Přitom každé nové album chápou jako příležitost vydat se jiným směrem. Ve studiu pracují bez časového tlaku a bez kompromisu a často vytvářejí skladby, o nichž ještě netuší, jak je jednou zahrají naživo. Teprve po vydání alba začínají hledat jejich koncertní podobu, která se během dalších let často výrazně promění. Sami proto říkají, že studiová nahrávka a živé provedení představují dvě různé etapy života každé písně. V jejich tvorbě je důležitý také motiv ticha, zastavení a soustředění na přítomný okamžik. Nejnovější album dua Longital se jmenuje Krajina beží dolů vlastním břehem. Nejde samozřejmě o konkrétní krajinu, ale o obraz lidského života a vztahů. Zatímco na předchozím albu Dočista spolupracoval londýnský hudebník Andrej Bako, tentokrát se Longital znovu rozhodli vytvořit album pouze ve dvojici. Podobně jako v roce 2010 natáčeli album Teras. Při práci na novém albu přinesla Šina desítky klavírních motivů a textových poznámek, David Salontaj stovky hudebních nápadů uložených v diktafonu a společně nechávali skladby postupně hledat vlastní podobu. My si poslechneme ještě písně Slnko a Zápas.

Poslouchali jsme ukázky z alba Krajina beží dolů vlastním brehom bratislavského dua Longital. V pondělí ráno vám hudební kompas představí pražskou skupinu The Slots. A v pondělí odpoledne vás pozveme na festival Dobržská brána. Představíme si maďarského saxofonistu Mihály Borbéje, který na něm vystoupí. Hudební kompas pro vás jako vždy připravil Milan Tesař.

To byla písničkářka Emeše Pérez ze španělské Galicie, která vydala album Je tien bon, na kterém vedle rodné galicíštiny zpívá také portugalsky a francouzsky. Autorské písně čerpají z tradice iberského písničkářství, ale vedle folku přinášejí také latinskoamerické rytmy a další hudební vlivy. Teď britská skupina Mama's Gun.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

Máme 14 hodin a 31 minut. Na Proglasu vám od mikrofonu hezké páteční odpoledne přeje Alena Rubášová. Jsme asi v polovině dnešního odpoledního proudu písní, zpráv a pozvánek na akce. Před námi jsou také zprávy Českého rozhlasu Plus v 15 hodin a od 15 hodin 10 minut pak modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Od 16 hodin naladíte týdeník Oktáva Jany Rambouskové a od 17.10 vás potěší

Či před kostelem pořad Adély Šimoníkové o svatém Kopečku u Olomouce pokračuje třetím dílem. Máte se tedy na co těšit, užijte si odpoledne s Proglasem.

0: zpívala nám Ivana Mér. Ústecký masakr z roku 1945 připomíná dnes v rámci roku smíření v litoměřické diecézi pietní akt u pomníku v Krásném Březně. Ten začal ve 14 hodin a pokračovat bude ekumenickými modlitbami na železničním mostě i bohoslužbou v kostele na nebevzetí Panny Marie. Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum nabízí také možnost komentované prohlídky výstavy Naši Němci v oblastním muzeu. Více doplní historik Michal Pér z Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: Termínem ústecký masakr označujeme smutné události, ke kterým došlo v létě 1945 krátce po osvobození, kdy jakýmsi spouštěcím mechanismem byl výbuch v muniční továrně v Krásném Březně. Do dneška, a myslím, že už nikdy se nepodaří vyšetřit, co přesně vedlo k tomu výbuchu. Každopádně k němu došlo. Byla tam řada zraněných, řada mrtvých při tom výbuchu a samozřejmě tahle se udahalo, spustila něco, co by jsme mohli označit jako jisté davové šílenství. Lidé se začali ptát, kdo za to může. Tahle událost byla využita proti místním sudeckým Němcům, protože v zásadě takřka hned s tím výbuchem se rozšířila práva, že za to můžou údajní Werwolfové přeneseno Němci přítomní v Ústí nad Labem a to vyvolalo ty události, kdy řada lidí jenom vlastně z toho titulu, že byli Němci, tak byli vlastně masakrováni a týráni. Vyšetřování vedlo, tak říkajíc, do ztracena. My si musíme uvědomit, že to byl ten poválečný čas. Na jedné straně velké radosti z toho, že válka skončila, ale také doba vyřizování nejen osobních účtů, ale vlastně taky budování celé obnovené státní správy a samosprávy, tudíž celá věc vedla k označení, že se tak dělo v revoluční době a nebyla pořádně vyšetřena. Ponaučení z tohoto příběhu je, jak princip kolektivní viny je prostě špatný. Lidé jsou dobří nebo zlí, ale není dobré je posuzovat na principu kolektivní viny.
0: Uzavírá historik Michal Pér z Ústavu pro studium totalitních režimů.

0: Tři čtvrtě století od úmrtí blahořečeného Václava Drboli připomene nedělní pouť do Babic u Třebíče. Na místo vyrazí i pěší poutníci, informuje starosta Orla v Moravských Budějovicích Petr Žák.
1: Z Orlovny z Moravských Budějovic do Babic u Moravských Budějovic, kde působil Václav Drbola v babických událostech, takže ráno 7.30 je start pěších poutníků, kteří se vydají směrem z Moravských Budějovic do Babic a v 8.30 je start běhu, kdo by chtěl běžet, tak 10 kilometrů a odjíždí zároveň s těmito běžci cyklisté, kteří mají také cíl v Babicích u kostela. Na 10.30 je tam sloužená mše svatá, kterou bude celebrovat otec biskup Pavel Posád. Takže to je rodák z nedalekého Budkova. Omši, kdo i v rámci Orelské jednoty přijde s praporem, tak bude moct jít v průvodu. Ten půjde z bývalého obecního úřadu až do kostela a potom je připravené od místních farníků nějaké hoštění. No a odpoledne ve 14 hodin je ještě komponované pásmo Ústavu pro studium totalitních režimů o babických událostech z roku 1951. 16 hodin představení díla Václava Renče, Popelka Nazarecká, kterou zhudebnil Vít Petru pod vedením magistry Jany Kotačkové a účinkuje schola z Babic a Čáslavy s dětmi.
0: Uzavírá starosta Orla v Moravských Budějovicích Petr Žák.

0: Zhudebněnou báseň Jana Zábrany jsme slyšeli v podání Markéty Foukalové a klavíristy Martina Brunera. Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova se po celkové obnově interiéru může pochlubit dalším klenotem, opravenými varhanami. Při poutní slavnosti v neděli 2. srpna nástroj požehná generální vikář ostravsko-opavské diecéze monsignor Jan Čudek.
1: Jsou to jedny z nejstarších dochovaných varhan ostravsko-opavské diecézy z 18. století a nyní po velké rekonstrukci se ten nástroj znova rozezní a tato novinka naváže na kompletní rekonstrukci interiéru tohoto kostela, který spolu s blízkou křížovou cestou patří mezi národní kulturní památky.
0: Upřesnil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl. Zbývá dodat, že mši svatou v 9 hodin celebruje pater Jan Čudek, v 11 hodin pak děkán pater František Zehnal.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 15 hodin, pokračuje páteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na co se zaměříme v této půlhodině? Zeptáme se, proč se mění vedení českých center, jaká je budoucnost celé jejich sítě a jak by měl nový generální ředitel na přání ministra zahraničí zásadně proměnit jejich efektivitu. V Pákistánu pokračuje pátrání po horolezcích, které zasypala lavina při výstupu na 8000 Broke Peak. Jak probíhá záchranná akce v Karakorámu? A v těchto tropických dnech řeší záchranáři nápor kolapsových stavů a selhání organismu z vedra, co lidem doporučují. Teď jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Dobré odpoledne. Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes ale rušení poboček odmítl. Další kontext uslyšíte ve vysílání odpoledního Plusu za chvíli po zprávách. Ukrajinské drony dnes útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku, tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku.
4: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo asi 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Oznámil to starosta města Juan Jesus Vivas. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil asi 42 tisíc hektarů porostu.
5: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko. A omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez taky oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dnes dostali výpověď ze zařízení. Organizace tvrdí, že nemá peníze na provoz služby do konce roku. Mikasa letos dostala od hejtmanství méně peněz, než žádala. Domov je jediný svého druhu v Moravskoslezském kraji, který se stará o lidi s těžkým autismem a náročným chováním.
6: Já jsem to nepodepsala, on musí zůstat tady.
7: Gabriela Kořenková má syna v domově přes 2 roky. Organizace propouští všechny klienty. Podle ředitele Michala Panáčka chybí na provoz 3,5 milionu korun.
8: Rozpočet jsme připravovali v minulém roce. Dostali jsme vyhodnocení, že je to v pořádku i v rámci toho navýšení.
7: Hejtmanství letos dostalo od ministerstva méně peněz na sociální služby. Má to dopad na poskytovatele, říká náměstek hejtmana Stanislav Kopecký za ANO.
9: Nemůžeme upřednostnit jednu službu před druhou.
7: O dalších dotacích pro Mikasu bude rozhodovat kraj i město Ostrava v září. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: A tady jsou čerstvé dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno vás teď zdrží nesouvislá kolona v okolí Brna. Od Kývalky ze 183. kilometru se jede pomalu až za Rohlenku na 206. kilometr. Celkové zdržení asi na hodinu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru až do Cínovecké ulice před sjezd na Kbelskou. Celkové zdržení 25 minut. Pomalu teď odpoledne pojedete i na příjezdu do Prahy po D5. Od Rudné z 5. kilometru se jede v koloně až na Pražský okruh k Ořechu. Celý ten úsek pojedete asi 30 minut. Provoz vázne i na jižní spojce v obou směrech. Ve směru na Štěrboholi je kolona od sjezdu na Strašnice za Lanový most, směrem na Smíchov pak pojedete pomalu od sjezdu na Pankrác za Barandovský most. Zdržení obou směrně až čtvrt hodiny. A zdržíte se i na magistrále v centru Prahy mezi Hlávkovým mostem a muzeem. V obou směrech je to na 15 až 20 minut. Dobře dojďte. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili meteorologové v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by se proto měli při pobytu venku, hlavně v odpoledních hodinách, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Zítra bude oblačno a zataženo, přechodně čekáme i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle můžou být i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech naměří až 29. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Nyní jste na Proglasu zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Modlit se s vámi budou Alena
1: a Helena.

0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení,
1: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

Kvůli rekordním vedrům v jižní Evropě začala vatikánská muzea své prostory ve větší míře vybavovat klimatizací, píše server Cut Press. Cílem je chránit zdraví návštěvníků, ale i cenná umělecká díla. Práce mají podle římského deníku Il Messaggero trvat do září. Dosud byly klimatizovány pouze některé výstavní prostory a Sixtinská kaple.

0: To byla polská zpěvačka Julie Goetz. Monastýrování aneb nocí ke hvězdám, tak se jmenují mimořádné noční prohlídky, které dnes a zítra pořádají kláštery Plasy, Kladruby a Teplá. Večery zpestří hra s tajenkou, která podle pořadatelů pomůže vnímat detaily, které při běžné denní návštěvě mohou uniknout, informuje kastelán plaského kláštera Pavel Duchoň.
1: Akce monastýrování má za cíl zpřístupnit klášter tak, jak jinak nedokážeme zpřístupnit návštěvníkům v noci, respektive večer od 19 hodin do půlnoci, kdy tady můžete v konventu v Plasích luštit tajenku v ukrytých symbolech, které jsou tady různě po objektu, kterou když vyluštíte, tak následně pak můžete pokračovat do dalších klášterů, do Teplé a nebo do Kladrub, kde ta akce pokračuje ve stejný termín také a tam získáte další části tajenky. A takhle si můžete vlastně v rámci dvou večerů užít tři největší kláštery západních Čech. Akce je určená pro všechny věkové kategorie. Vemte si sebou svítilnu, mobil, brýle a můžete k nám vyrazit luštit tajenky ukryté v různých symbolech, které jsou v klášteře poschovávané.

0: Píseň z nového alba Planeta Pluto dospíval na Proglasu David Hercik. A za další pozvánkou zamíříme do chrámu navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku.
1: V rámci roku svatého Františka se v Hejnicích uskuteční slavnost Porciunkule, kterou oslavíme v sobotu 1. srpna. Mše svatá začne ve 12 hodin, poté co dojdou poutníci. Před ní bude příležitost ke svátosti smíření. V odpoledních hodinách tady můžete vyslechnout varhaní koncert. Začne v 15.30 a zahrají Václav Metoděj Uhlíř a Václav Uhlíř. Z Hejnic Olga Valentová.

nikdy neměl důvod klít, i svoji práci dělal rád, měl to, co chlap jen může chtít, co chlapům léta můžou dát, zasadit strom, postavit dům, bejt spokojený, mít ženu a syna a prostřený stůl, bejt spokojený. Ne, že by občas nebral víc, třeba tu jachtu, co má šéf, s ní projet pláže z pohlednic, pak už jen víno, ženy zpěv, ale zasadil strom, postavil dům, byl spokojený. Měl ženu a syna.

taky měl smůlu, má i dluh. A doma není pořád mír a býval větší dobrodruh. Víc bylo plánů, času i sil, ale zasadil strom, postavil dům, byl spokojený. Měl ženu a syna a prostřenej stůl, byl

0: Poznali jste Boba Dylana na nahrávce z roku 2012. V čele návštěvnosti kin je podle očekávání filmová adaptace Homérovy předlohy Odyssea britského režiséra Christophera Nolana. Po dvou týdnech od uvedení do kin na celém světě je snímek kasovním trhákem. Jeho celosvětové tržby dosáhly zhruba 640 milionů dolarů, napsala přednedávnem agentura AP. O snímku jsme na Proglasu hovořili s filmovým publicistou a dramaturgem televize Noé Lukášem Jirsou.
1: Na mě teda zapůsobila skutečně nejdřív jako velká podívaná. Asi i díky tomu, že jsme měli to štěstí, že v rámci tiskové projekce jsme byli pozváni jako novináři do IMAXu na pražskou Floru, což je jedno ze tří kin pouze v Evropské unii, které promítají tento film ze skutečného 70 mm pásu, což je teda taková rarita, že sem jezdí opravdu lidé z poloviny Evropy a díky nim je také IMAX na Floře dlouhodobě vyprodaný. To plátno tam je o 40% větší téměř než plátno v normálním kině, tak o tolik vlastně člověk přichází, když půjde na Christophera Nolana, na jeho Odysseu do normálního kina, ale i tak. Je to samozřejmě velkolepá podívaná, trvající 3 hodiny, kdy z hlediska té diváckosti je to opravdu velice dobrý film, kterému těžko lze něco vytknout, protože akce střídá akci, mezera, jsou nejrůznější dialogy, které dávají člověku trošku odpočinout. Myslím si, že možná je to zahlcený právě těmi atrakcemi, tím, co diváka na první pohled, na první poslechnutí, na první dojem zaujme. Myslím si, že právě to trošku trpí tím, že v rámci těch více než 3 hodin tam není úplně prostor pro to, aby došlo k nějakému většímu pohnutí divákovi duše. Což neznamená, že by tam nebyly věci k zamyšlení, ale té akce a toho děje tam je tolik, že vlastně není prostor na to, aby se mohlo rozeznít nějaké hlubší tóny, nějaké spodní proudy divákově nitru.
0: Lukáš Jirsa také nastínil reakce kritiků na Nolanovu práci s historickými skutečnostmi.
1: Můžeme slyšet jak kritické, tak méně kritické hlasy od lidí povolanějších či méně povolaných, třeba vlastně překladatelka, první žena, která převedla Odysseu do angličtiny, tak na to strhala, že to je vykleštěný Odysseus. Epos takového rozsahu převést do 3 hodin těžko můžete, aniž byste museli vynechat řadu míst, případně něco zkrátit. I proto vlastně možná, kdyby Nolan měl natočit věrný převod toho eposu na filmové plátno, tak by nepotřeboval ty hodiny 3, ale minimálně 9. Můžeme vytýkat Nolanovi poštění charakterů a všechno možné, nicméně jak v uvozovkách ty zásadní postavy, jako je Kyklo, Kirke. Nolanova Odyssea je vlastně potlačen ten element bohů, kteří aktivně vstupují do těch osudů lidí. Tady jako kdyby bozy, píše v tomto případě bohyně, byly jenom takové přeludy dokonce a možná ani neexistující božstvo. Je to jenom něco, co si možná ten Odysseus sám představuje pouze ve své hlavě. Tak to je něco, co opravdu se výrazně odlišuje od té Homérovy Odyssey.
0: Snímek Odyssea hodnotí filmový publicista Lukáš Jirsa jako dobře odvedený dobrodružný velkofilm.
1: Poručil bych tento film divákům, kteří mají rádi dobrodružství, kteří mají rádi akci ve filmu, kteří mají rádi příběhy o hrdinství, i když tady to hrdinství je jaksi pochybňované, protože to hrdinství, a to je určitě jedním z témat toho filmu, Nolan velice gentlemansky připisuje družině Odyssea, nikoliv Odysseovi samotnému, i když právě třeba u Homéra se Odysseus dopouští stejných zvěrstev jako jeho vojáci. Takže bych to doporučil lidem, kteří mají rádi takové dobrodružné velkofilmy. Myslím si, že většina lidí vlastně odejde z toho kina spokojená. Myslím si, že v rámci kategorie diváckých velkofilmů je to perfektní tip na to, aby člověk zašel do kina.

0: Začíná oktáva na Radio Proglas. Je před námi hodinka povídání o klasické hudbě, doplněná krásnými hudebními ukázkami. U poslechu tohoto pořadu vás srdečně vítá Jana Rambousková. Hraní na klavír, korepetice, písňová literatura, to jsou slova a slovní spojení, která v dnešním pořadu budou znít asi nejčastěji. A já jsem moc ráda, že v pražském studiu mohu přivítat klavíristku a moji drahou kamarádku Johanu Hanikovou, tak vítej u nás.
1: Děkuji moc za pozvání a jsem moc ráda, že tady můžu dneska s tebou být.
0: Já jsem taky moc ráda a moc se těším na naše povídání. Můžeš na úvod přiblížit posluchačům, jak ses vlastně dostala k hraní na klavír?
1: Můj tatínek je houslista a já jsem byla první dítě rodičů, takže vlastně jsem jako vyrůstala v podstatě v hudebním prostředí, se dá říct. Maminka sice není profesionální muzikant, ale taky má hudbu moc ráda. A my jsme měli klavír od malička, když jsem byla malá, tak byl klavír doma a táta hrál v orchestru a pamatuju si, že já už jsem vlastně od dětství jako hrozně ráda poslouchala i orchestrální věci a nechtěla jsem chodit moc do školky a vlastně vždycky jsem chtěla spíš jít třeba na zkoušku toho orchestru, takže táta mě bral vlastně od dětství, co jsem prostě vydržela nějak jako sedět a poslouchat, tak jsem vlastně navštěvovala zkoušky Filharmonie Bohuslava Martinu a vlastně potom to nějak asi přirozeně vyplynulo. Já jako nemám asi ten moment, vím, že se na mě na to často lidé ptají, ale nevím ten moment toho přesného rozhodnutí, anebo proč to vlastně byl klavír, nějak to u mě jako přirozeně vyplynulo.
0: Prostě to tak přešlo, chápu. Já bych tě teď posluchačům ráda blíže představila. Ty jsi vystudovala Ostravskou konzervatoř ve třídě Moniky Tugendlíbové, pak si pokračovala na Akademii muzických umění v Praze u Ivana Klánského a zároveň si také studovala chvíli u profesora Zanzibera na Drážďanské univerzitě. Po získání magisterského titulu si absolvovala na Akademii muzických umění v Praze také doktorské studium. Když se teď díváš takhle zpětně na tu svoji dlouhou a určitě i náročnou cestu, napadá tě nějaký rozhodující moment, nějaký, který třeba hodně nasměroval tvoji cestu, nebo nějaký třeba těžký moment, který jsi musela překonat?
1: Tak těžkých momentů to asi známe všichni, kdo jsme se vydali na tu cestu profesionální v té klasické hudbě. Ale těch rozhodujících momentů je pravda, že pár jich tam bylo, takových jako stěžejních. Ten jeden určitě byl, když vlastně jsem začala chodit na konzultace k paní profesorce Tugendlíbové. To bylo naprosto zásadní pro mě, protože mě bylo nějakých 11-12 let, už si to úplně nepamatuju, kolik přesně, ale vlastně jsem s ní začínala v podstatě od začátku znova, přestože už jsem jako byla v nějaké fázi, na klavír jsem hrála od 5 let, ale vlastně mi nějakým způsobem, dá se říct, předělávala techniku, řekněme. A to bylo zcela zásadní, protože a úžasný teda od ní jako zpětně, musím říct, že za tohle jsem jí jako velmi vděčná, protože už to byla velmi věhlasná pedagožka, která vychovala Martina Kasíka a spoustu úžasných virtuózů, tak jako vlastně zpětně k tomu mám stále velký obdiv, že si mě tenkrát vzala, když jsem v podstatě nebyla úplně v té době ta hvězdička vycházející a že jsem měla tu trpělivost, tak to bylo moc důležitý pro mě. A potom stejně důležitý moment bylo rozhodnutí jít studovat k Ivanovi Klánskému, u kterého jsem teda absolvovala několik masterclassů předtím, ale vlastně to rozhodnutí opravdu udělat ty přijímací zkoušky na HAMU, přestěhovat se do Prahy a být u něho vlastně celé to studium, tak to si myslím, že je taky rozhodnutí, ke kterému se zpětně dlouho vlastně už vracím a říkám, že to bylo dobře.
0: Zmínili jsme tady virtuózní hru na klavír, kterou jsi musela studovat na Akademii muzických umění. A myslím, že bychom si teď mohli pustit první ukázku a tou bude Smetanova koncertní etída Na břehu mořském, která je teda zrovna ukázka té virtuozity. A je také k nalezení na tvém CDčku, které vyšlo v roce 2019. A na tom CDčku jsou také skladby od Ludwiga van Beethovena, Rachmaninova, Janáčka a také od Zkoumala. Můžeš nám prozradit, jestli teda máš nějakého oblíbeného skladatele, kterého vždycky ráda hraješ a když třeba si chceš odpočinout, tak se k němu vracíš i ve volných chvílích?
1: To je pro mě hrozně těžká otázka. Já mám ráda všechny minimálně, jako co jsou na tom CDčku, jsou pro mě všichni nějakým způsobem velmi blízcí. A právě v tom spatřuju obrovskou výhodu vlastně být tím klasickým klaviristou, že ten repertoár je strašně rozsáhlý a že vlastně tu duši toho člověka vlastně dokáže každá ta skladba nějakým způsobem jinak rozechvět. Miluju Rachmaninova, miluju Chopina. Konkrétně tady koncertní etidě Na břehu mořském, to je taky pro mě skladba od Smetany, kterého mám taky strašně ráda, která je pro mě vlastně výjimečná, ona je samozřejmě virtuózní, je to dramatická skladba a právě to hlavní je v ta výpověď, že on jí vlastně věnoval památce své první zesnulé ženy a je v tom vlastně na jednu stranu obrovská bolest, zároveň i nějaká naděje toho, že ten život prostě nějakým způsobem jde dál, je v tom vlastně i ta láska, kterou k ní choval. Je tam toho hrozně moc, o čem ta skladba je a co vlastně podle mě je prostě součástí těch lidských životů a to na to mám ráda, no.

0: Dozněla koncertní etída Na břehu mořském od Bedřicha Smetany a na Radiu Proglas v Oktávě si povídáme s Johanou Hanikovou o hře na klavír a o písňové literatuře. Já už jsem na začátku zmínila to slovo korepetice a já jsem si téměř jistá, že ne všichni posluchači vědí, co to slovo znamená. Můžeš nám to vysvětlit, jak ty vnímáš slovo korepetice?
1: Asi jako každý klavirista to slovo nemám úplně ráda, protože v podstatě je to nějaký označení vlastně doprovodného partu solového nástroje nebo toho zpěvu, kde se to teda asi používá nejvíc. Ale je pravda, že to jako skýtá hodně disciplín v sobě. Jo. Ten korepetitor nebo tedy ten klavírní partner je vlastně jednak teda tím doprovazečem, řekněme, nebo tím klavírním partnerem. Ono taky je velký rozdíl v tom repertoáru. Já bych skoro řekla, že jsou, dejme tomu, nějaká díla, která jsou opravdu jako v podstatě jenom výtažky z té původní orchestrální partitury a tam se možná opravdu dá jako mluvit o nějaké korepetici, že to je něco úplně jiného než ta hra na nástroj, protože to je trošku jiná disciplína. Člověk vlastně musí, nebo já aspoň to tak dělám, že vždycky si samozřejmě tu skladbu poslechnu v originálním znění, pak se podívám na nějaká ta vydání, jak si s tím někteří kolegové poradili, jak to vlastně do toho klavíru přepsali. A pak se snažím nějakým způsobem napodobit nebo jít jako ve směru toho, aby to dávalo ten pocit toho orchestru, což samozřejmě někdy jde lépe, někdy jde hůře. No ale v podstatě to důležité je opravdu to partnerství, že ten člověk je vlastně v případě teda vysokoškolského pedagoga nebo i na konzervatoři vlastně ve výuce korepetice je to tomu studentovi partner a zároveň je to někdo, kdo by ho měl už jako hudebně vést. Měl by být jako samozřejmě těch několik kroků před ním a u zpěváků, což je teda můj obor, kterýmu se teďka věnuju nejvíce profesně, tak tam je to myslím pro ně hodně jako zásadní, aby tomu korepetitorovi věřili nebo tomu klaviristovi věřili a vlastně, aby ho mohli následovat. A samozřejmě pak je ta práce, kterou má ten klavirista s tím solistou sám. A to už by měl být, si myslím, dle vyspělosti toho studenta hodně dialog a v případě, to už je potom specifická práce jako toho klaviristy, který pracuje se zpěváky, to nevím, jestli je součástí té otázky nebo jestli ještě přijde nějaká další.
0: Určitě jich přijde ještě hodně. Já jsem se teda chtěla zeptat, jaký je rozdíl mezi doprovázení zpěváků v rámci árií nebo výtahů z orchestrálních partitur. A jaký je rozdíl mezi písňovou literaturou, protože posluchač slyší zpěváka a klavíristu a jednou je to árie a podruhé je to třeba nějaká píseň od Mendelssohna. A nevíme úplně, není to vždycky patrné, že něco z toho je orchestrální výtah a něco z toho je přímo kompozice složená pro ten klavír. Tak jak vnímáš, v čem vnímáš ten hlavní rozdíl?
1: Tak ten hlavní rozdíl je... Už jsem to možná trošičku popsala, že písemný repertoár je v podstatě komorní tvorba pro zpěv a klavír, nebo dva hlasy a klavír. A to znamená, že tam ty party jsou naprosto rovnocenné. Tam v podstatě zpěvák je součástí toho celku stejně jako klavirista. A to je obor, kterýmu se věnuju už dlouho, mám ho moc ráda, ale u těch árií a vlastně téhleté literatury tam zaprvé ten klavirista by měl opravdu nějakým způsobem být, až bych řekla někdy možná v pozici dirigenta, jako přistupovat tomu jako dirigentským způsobem. To znamená, ten orchestr vlastně vždycky musí nějakým způsobem plynout a musí v té skladbě jít dál. Takže není to úplně o té momentální inspiraci a o té momentální, o těch vlastně nápadech, které vznikají a které se můžou nějakým způsobem tvořit. Je to, dejme tomu, nějak jako víc naplánováno nebo dáno, jak to má být. Co s tím taky souvisí samozřejmě, že klavirista a i dirigent a vynikající orchestr samozřejmě i v určitých zejména belkantových áriích nebo v romantických áriích vždycky se snaží tomu zpěvákovi nějakým způsobem víc vstříct, když se má nějaký vysoký tón nebo koloratur nebo cokoliv a patří to k tomu stylu, tak samozřejmě, že se snaží mu vytvořit co nejvhodnější podmínky, aby to mohlo se ukázat v plné kráse. Ale v zásadě je to trošku v tomhle jiný přístup. Není to úplně takový to intimní partnerství, což je v tom písňovém repertoáru. No a samozřejmě taky, co s tím souvisí, že vlastně ten part je prostě přepracovaný, ten orchestrální part, a v podstatě ten zpěvák vlastně v těch operních áriích je v nějaké roli. On nespívá sám za sebe. Není to taky zase u písně, vlastně já hodně vnímám, že ten zpěvák musí mít dar vypravěče, kdežto v těch áriích on je v roli. A vlastně je i svým způsobem na něm, jak on tu roli chce stvárnit. Má to určitou hranici, vlastně kam až může jít, co si až může dovolit, a ten klavirista vlastně v téhle části by se mu měl úplně vlastně přizpůsobit.
0: To si myslím, že je poměrně velký rozdíl mezi teda těmito dvěma žánry, řekněme. Ale ty se věnuješ doprovodu zpěváků už velmi dlouho, protože v roce 2014 vyšlo CD písní Leoše Janáčka s basistou Ivo Hrachovcem, který je solista Národního divadla. A kdy vlastně začalo tvoje působení v rámci písňové literatury nebo tvoje působení se zpěváky?
1: Začalo poměrně brzy, myslím, že jsem byla v první nebo ve druhém ročníku konzervatoře, kdy vlastně mě oslovil Ivo s nabídkou nějaké dlouhodobější spolupráce, a vlastně jsme spolu opravdu několik let ročně odehráli opravdu velké množství koncertů, si myslím, zpětně, a pro mě to bylo moc důležité období, protože vlastně v době, kdy vlastně jsem ještě byla jako v uvozovkách v té kategorii toho středoškolského studenta, když to řeknu tak jako hodně přízemně, tak vlastně já už jsem měla možnosti být skoro každý měsíc několikrát na pódiumu nebo prostě několikrát do roka, a mohla jsem vlastně hrát také solově v rámci těch našich koncertů. Ti zpěváci tím, jak pracují opravdu s tím malým svalem, tak vyžadují v podstatě obrovskou citlivost od toho klavíristy, a myslím si, že vlastně mít možnost takhle od brzkého věku vlastně spolupráce se zpěvákama je, pomůže tomu klavíristovi, že se naučí být nesmírně hudebně pružný. A není to takové to, že jsem se něco naučila, teď to nějakým způsobem předvedu a ono se to víceméně povede nebo ne, ale je to opravdu o té okamžité pohotové reakci na tom pódiu, protože zkrátka ten klavirista musí na toho zpěváka reagovat, protože ten zpěvák sám vlastně neví, jak ten jeho hlas přesně bude fungovat v ten daný moment. A patří to k tomu, já to mám na tom ráda.
0: To je dobrá poznámka, děkuji, že to říkáš, protože to určitě souvisí nejen s písňovou literaturou nebo s doprovodem zpěváku, ale i s hudbou obecně. No a konečně se teda dostáváme k té druhé půlce toho, proč jsme se tady dneska sešli, a to je Písňová akademie, protože ty jsi také ředitelka společnosti IPASA, International Performing Arts Support Association. A ty jsi také ředitelka Lead Academy, což je projekt, který se věnuje podpoře zpěváků a klavíristů, tedy u nás v České republice. Co bylo tím hlavním důvodem, proč jsi rozhodla uspořádat Lead Academy?
1: Já jsem vždycky měla písňový repertoár moc ráda, a díky Ivovi, o kterém jsme mluvili před chvílí, tak vlastně jsem do tohoto oboru pronikla poměrně hluboko, ale zároveň jsem trošku vnímala, že vlastně před těmi 10 lety, 15 lety, když já jsem vlastně studovala, tak se tady hrál pořád jakoby ten stejný repertoár, nebyla úplně nějaká jako chuť zkusit něco nového, a já jsem si pořád říkala, že nějakým způsobem to není úplně to, co od toho očekávám jako klavirista, od té spolupráce. A tak jsem se vlastně rozhodla, to bylo už v době, kdy už jsem teda působila jako korepetitor na AMU, na pěveckém oddělení, tak jsem se rozhodla, že si ještě to studium obohatím stáží vlastně na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, zkráceně MUK, kde vlastně je katedra písňového repertoáru, která vlastně propojuje zpěváky a klaviristy, kteří se věnují speciálně tomu repertoáru. A to mě hrozně zaujalo, protože jsem vlastně tento obor, kterýmu se vlastně říká Liedbegleitung, vlastně jsem o něm nevěděla předtím, že se to až jako vlastně v takové míře dá někde studovat, nebo že se tomu někdo takhle do hloubky zabývá. A to mě moc zaujalo, a vlastně ve Vídni jsem potom viděla, jak to vlastně může probíhat. že opravdu ti zpěváci s těmi klavíristy mají společné hodiny, jak u toho profesora zpěvu, tak u toho profesora klavíru, a že vlastně opravdu hledají ten celek společně a že se tam propojují všechny ty složky, které k tomu patří, k tomu oboru. A to mě opravdu oslovilo velmi a říkala jsem si, že něco takového by mohlo fungovat i v Čechách, aspoň nějakým způsobem nějakého časově omezeného masterclassu nebo letní akademie. A vlastně mám radost, že už teda čtvrtým rokem máme takový zájem, letos teda enormní opravdu o ten projekt a že se nám sjíždí klaviristé a zpěváci nejenom teda z Česka, ale z celého světa. A mám z toho radost.
0: Já bych teď moc ráda, kdyby s posluchačům přiblížila, jak ty kurzy fungují, co vlastně účastníky čeká na těch kurzech v rámci té písňové akademie.
1: Tak účastníky čeká velmi intenzivní program, kdy vlastně mají 3 lekce denně se 3 lektory. Já vlastně, když jsem o tom přemýšlela, jakým způsobem to vystavit, tak jsem chtěla, aby ten projekt opravdu byl zaměřený na začínající mladé umělce, studenty vysokých škol nebo pro čerstvé absolventy. A vlastně jsem chtěla, aby během těch 4 dní si ti vybraní účastníci vlastně obohatili vzdělání, které už třeba mají, a získali vlastně opravdu hluboké nějaké povědomí o tom písňovém repertoáru s těmito pedagogy. Všechny 3 lektory velmi dlouho znám a vlastně naše lektorka zpěvu Birgit Steinberger zároveň vyučuje také na MUKu písňový repertoár. Já jsem u ní vlastně taky tu stáž, o které jsem předtím mluvila, tak jsem u ní absolvovala. Je to úžasná sopranistka, laureátka Hugo Wolf Competition a také stále solistka Volksoper. A druhým pedagogem je vlastně Ralf Heiber, který vlastně ve Vídni také vyučuje Liedbegleitung. I u něj jsem vlastně tu stáž absolvovala. Je to laureát mnoha mezinárodních soutěží právě v tom oboru toho písňového repertoáru. A třetím lektorem je Giuseppe Ravi, zakladatel metody Respiro e Movimento, což je v podstatě metoda, která se specializuje na performance coaching. Česky se to docela těžko vysvětluje, ale je to v podstatě soubor schopností a zkušeností a v mnoha dalších aspektů, který vlastně všichni jako umělci zažíváme od toho bodu, kdy vlastně začínáme nějakou skladbu studovat, až po ten bod, kdy vlastně jsme na tom pódiu a vlastně musíme všechno to, co jsme v nějakým způsobem do té skladby vložili, tak to předat tomu publiku. A vlastně ta metoda je založená na propojení jak vlastně řeči těla, body language, a jak vlastně naše tělo ovlivňuje ten vlastně výsledek. A samozřejmě je to taky nějakým způsobem mentální coaching ohledně té podstaty toho umění být na tom pódiu a předat těm posluchačům vlastně to, co člověk potřebuje. Samozřejmě do toho patří samozřejmě i práce s trémou, ale to je takové, je to trošku zprofanované téma, takže primárně o tom to není. Ale vlastně je to něco, co si myslím, že je velmi důležitý v dnešní době. A Giuseppe vlastně tuto metodu vyučuje na MDV ve Vídni a na Heinz Eisler Hochschule v Berlíně a je také hostem předních evropských univerzit. A vlastně myslím si, že právě tyto 3 složky, to, že je to takto komplexní, tak vlastně se jim snažíme za ty 4 dny vlastně jako celkem intenzivně předat, protože oni opravdu absolvují 3 lekce denně, každý den 3 lekce u každého lektora a vlastně na tom repertoáru pracují ze všech těchto 3 aspektů.
0: Ale v rámci té akademie to taky nebude jenom o tom studiu, ale bude tam i něco navíc, můžeš nám to přiblížit?
1: V rámci akademie, to jsem neřekla v tom předchozím popisu, vlastně probíhají také 3 koncerty. Tradičně vlastně už to tak od začátku děláme, že vlastně zahajovací koncert je v podobě písňového recitálu. prostřední koncert se snažíme koncipovat naopak kontrastně k tomu, takže bude to nějaké komorní obsazení nebo třeba komorní orchestr a závěrečný koncert patří právě všem účastníkům, kteří vlastně tam prezentují ten repertoár, na kterým pracovali. A jestli můžu, tak srdečně všechny posluchače zvu. V letošní zahajovací koncert se uskuteční 24. srpna v profesním domě na Malostranském náměstí a vystoupí na něm naše lektorka zpěvu Birgit Steinberger se mnou. V prostředním koncertě 26. srpna se uskuteční v Rakouském kulturním fóru, které nás také vlastně v letošním roce podpořilo. A tam uslyšíte mimo jiné také slavný sextet Petra Iliče Čajkovského Vzpomínky na Florenci. A závěrečný koncert se uskuteční 28. srpna. A možná ještě bych doplnila takovou důležitou věc k té akademii, že se může konat díky obrovské podpoře našich partnerů finančních,

0: a aktuálně působíš na univerzitě v Linci. Je to v něčem rozdílné, ta tvoje práce v Linci a v Praze? Jaké to pro tebe je teď v Rakousku?
1: Ta práce je v zásadě podobná, není to jenom o písňovém repertoáru, je to právě o tom komplexním, v práci toho klavírního partnera pro ty zpěváky. Jiné je to samozřejmě, je to úplně jiné prostředí, jiná struktura toho vzdělávání, ale ta podstata té práce je stejná samozřejmě. A v Brucknerova univerzita v Linci, na které teda od března 2025 působím, tak je nesmírně takovou přátelskou institucí. To prostředí je, až bych řekla, nikdy neformální. Je to hezké, musím říct, že jsem tam moc spokojená.
0: Mm-hmm. Pojďme si teď pustit další ukázku přímo z druhého ročníku písňové akademie. A bude to píseň Zum Rosenzeit z 6 písní od Edvarda Grieg'a opus 48. Ty písně většinou mívají nějaký příběh. Můžeš posluchačům přiblížit, jaký je příběh této písně?
1: Já ji mám ráda, protože ona je velmi abstraktní a zároveň se v tom popisu vlastně dostává hodně hluboko a vlastně každý člověk si může nějakým způsobem aplikovat na sebe, co mu Rosenzeit vlastně znamená čas růží, kdy vlastně ten vypravěč popisuje to, jak ty růže odkvétají a vlastně přirovnává to k tomu, kdy vlastně nějaká láska nějakým způsobem mizí nebo umírá nebo zaniká a vlastně on to jako tak hezky abstraktně přibližuje nebo popisuje, vlastně přirovnává, tak to často ti básníci dělali k nějakému přítudnímu jevu. A je to jedna z těch ukázek, kdy vlastně je to celé vlastně abstraktní, ale zároveň se člověk opravdu do toho může vcítit a může chápat, o čem, může si to aplikovat sám na sebe.
0: Mhm. Píseň zazní v interpretaci mezzosopranistky Elzy Janulidu a klavíristky Johany Hanigové.

Dozněla píseň Zum Rosenzeit od Edvarda Grieg'a z šesti písní opus 48 a v Oktávě na Proglasu si s klavíristkou Johanou Hanikovou povídáme o její klavírní cestě a o projektu Lead Academy, který založila.

0: Já bych ráda stihla i tvoje komorní působení, takže teď bych se možná s dovolením přesunula už tímto směrem. Ty jsi už zmínila, že jsi z hudební rodiny, že tvůj táta je houslista, tvoje sestra je velmi úspěšná houslistka, která aktuálně působí na pozici prvních houslí u vídeňských symfoniků. Jaké to je hrát se svojí sestrou? Je to v něčem jiné, než hrát s někým, kdo nepatří do tvojí rodiny?
1: Určitě, když to teďka trošku odlehčím, je to velmi upřímné. Můžeme si říct všechno úplně na rovinu a vždycky, i když to někde třeba není příjemné, tak vlastně zůstáváme v prvé řadě sestry. Ale je to krásné, já z toho mám radost, čím dál vlastně větší. Je pravda, že ještě stále si myslím, že nemáme tolik prostoru, kolik bychom chtěli, abychom tu naši spolupráci mohli nějakým způsobem rozvíjet a doufám, že se to změní, nebo že se nám podaří to změnit. Je to samozřejmě u nás celoživotní záležitost. Opravdu od chvíle, co začala hrát na housle, tak spolu nějakým způsobem hrajeme a rosteme spolu. Je hezké, že třeba některé skladby, jako třeba Domovina od Bedřicha Smetany, které jsme hráli ještě, když Miri bylo 12, za mě 19, tak je vlastně hrajeme pořád stále a s radostí. A vlastně ty skladby jako s náma rostou. Tak je to hezký.
0: Teď se zeptám na takovou možná trochu víc osobnější otázku. Je to výhoda nebo nevýhoda pocházet z hudební rodiny a případně v čem?
1: Myslím si, že v našem případě je to určitě výhoda, protože my jsme měli obrovskou podporu od obou rodičů ve všem, co jsme vlastně dělali, ve všem snažení, ve všem úsilí, právě v těch těžkých chvílích, které prostě přicházejí v tohle profesí, jsou spjaté. A myslím si, že třeba v takových chvílích je to obrovská výhoda. U nás třeba maminka je samozřejmě, jak jsem říkala, není profesionální muzikant, ale je to úžasná, láskyplná maminka, takže vždycky k nám takhle přistupovala a vlastně táta tím, že do toho viděl a že dokázal vlastně tu situaci vidět opravdu taková, jaká je, tak si myslím, že to bylo pro nás hrozně důležitý, protože někdy ten náš svět je hodně třeba vzdálený jiným světům, jiným oborům a my třeba něco prožíváme, co je pro nás zcela zásadní a kdybychom to popisovali někomu, kdo vlastně neví, o čem mluvíme, nebo nezažil to, nebo nerozumí tomu úplně přesně, tak vlastně to není ani možné to jakoby takhle sdílet nebo pochopit, to si myslím. A to není jako kritika vlastně někoho, kdo je prostě v jiném oboru nebo tomu tolik nerozumí, ale to tak prostě je, to je prostě fakt. A myslím si, že pro nás tohle bylo úžasnou výhodou, protože opravdu kdykoliv se cokoliv dělo, tak jsme prostě mohli za těmi rodiči přijít, mohli jsme to s tátou rozebírat tak dlouho, jak jsme potřebovali a věděli jsme, že prostě nás podporují a že v nás věří. To je taky hrozně důležitá věc, že vlastně si myslím, že někteří, kteří třeba nemají ty rodiče, že kteří tomu až tolik nerozumí, tak vlastně třeba vidí nějakým způsobem nějaký neúspěch a můžou to hnedka nějakým způsobem vyhodnotit, že třeba to není ta cesta pro to dítě nebo to a přitom ono je to třeba úplně normální a prostě to jenom k tomu patří, k tomu životu. A to jsou přesně ty momenty, kdy naše známa stály vždycky na 100% a naopak jako ve chvíli, kdy prostě člověk pochybuje, protože to prostě přichází ty momenty, tak oni tam vždycky byli a vždycky řekli ne, nepochybuj, protože prostě seš tam, kde máš být a jdeš za tím, na co máš a běž za tím dál. Jsem jim za to strašně vděčná.
0: To je moc krásně řečeno. A já myslím, že nemůže být lepšího úvodu k další hudební ukázce, kterou bude právě sonáta houslová od Cezara Franka A dur, kterou uslyšíte, milí posluchači, v podání právě sester Hanikových, Miriam Magdaleny Hanikové na housle a Johany Hanikové na klavír. A nahrávka bude živá z Mahlerova festivalu z Jihlavy z letošního ročníku.

0: Na proglasu dozněla první věta z houslové sonáty A-dur od Cezara Franka v podání Johanny a Miriam Hanikových. Pojďme se teď přesunout k tématu tvé doktorské práce, což byl Mendelssohn a jeho klavírní literatura. Toho bych se tady dneska taky moc ráda dotkla. A my ještě na závěr uslyšíme krásnou třetí větu Presto z Mendelssohnova koncertu. Ty jsi studovala Mendelssohna a jeho dílo a jeho život poměrně dlouho. Co tě tenkrát za tu dobu toho studia nejvíc oslovilo, nejvíc zaujalo? Co se tě nejvíc dotklo z jeho života?
1: No, to bude znít možná jako takové kliše, ale opravdu ta jeho osobnost za ten celý jeho život sám, i to vlastně z jaké rodiny pocházel, jeho příběh, to byl člověk, který byl nesmírně pracovitý byl to člověk, který mu nebyl lhostejný okolní svět, nebyl to skladatel, který by se zavíral jenom vlastně do těch svých děl za svého života, kromě toho, že komponoval za svého krátkého života, kolik toho zkomponoval, tak kromě toho vlastně zorganizoval, v té době založil několik hudebních festivalů, kromě samozřejmě Gewandhaus Orchestru a konzervatoře v Lipsku, toho bylo mnohem, mnohem více. Bohužel tím, že byl, asi bych řekla dnešními slovy, trošku workoholik, tak se mu to asi stalo osudným, že vlastně zemřel velmi mlad. A tohle mě strašně oslovilo na něm. Vlastně, jakože jsem pronikala do hloubky toho jeho života. On byl velmi sdělný ve svých dopisech. Jak své rodině, tak přátelům, které měl po celém světě, v podstatě se dá říct. A takže vlastně člověk mohl proniknout do toho, jak on přemýšlel. A byl to, si myslím, opravdu člověk s velkým srdcem, který toužil tady po sobě na tom světě něco zanechat a zároveň ne s takovým tím jako pocitem, já jsem ten génius. On zároveň, vlastně myslím si, že na žádném koncertě, který třeba sám pořádal, se nikdy nestalo, že by tam byly jenom jeho skladby. Ta jeho hudba je právě taková nesmírně srdečná, není taková, že by příliš nějakým způsobem jitřila nějaké hluboké emoce. Oni tam ty emoce jsou, ale jsou bych řekla právě směrem jako k tomu světu ven. Ne až tak, jako že by v uvozovkách analyzovala svoje nějaké duševní pocity, ale spíš já z toho cítím ten zájem o ten svět a tu touhu o ten svět. Měla jsem jeden krásný citát z dopisu od jeho otce, Abrahama Mendelssohna, který bohužel tady u sebe nemám, ale to byl dopis z doby, kdy vlastně Abraham rozhodl se svojí manželkou, že nechá obě děti, vlastně Felixe a Fanny, která byla starší, nechá pokřtít. Což bylo vlastně v té době velmi těžké rozhodnutí, protože na jednu stranu nechtěl pro ty děti ten osud s těma těžkostma toho židovského původu, i tak ty těžkosti přicházely a zároveň samozřejmě ta rodina byla nesmírně propojená. Měli spolu velmi pevné vazby a byl to zásah do té rodiny, i vzhledem jako třeba k úctě k těm předchozím generacím. A vlastně v jednom tom dopise, myslím si, že se ho právě Fanny ptala na nějaké vysvětlení toho křtu a on vlastně říká, že jeho víra je v to, že vlastně v každém člověku je kus něčeho dobrého a smysl pro to poznat, když se od toho dobrého odchýlíme. A já mám pocit, že vlastně tohle je ten přesah, který je v té Mendelssohnově hudbě také. A je to vlastně něco, co si myslím, že v té rodině tak jako nějakým způsobem přetrvávalo a přenášelo se z generace na generaci. A to byl můj objev. To byl můj objev a vlastně to nacházím nějakým způsobem ve všech jeho skladbách.
0: Tak se pojďme pustit z klavírního koncertu číslo 1 G-moll, třetí větu Presto, která zazní pod taktovkou Radka Baboráka se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně. Bude to teda zase živá nahrávka. Můžeš nám ještě předtím, než si to pustíme, říct, v rámci jakého projektu se tento koncert konal?
1: To byl v podstatě můj první doktorský koncert. Já jsem tenkrát vlastně měla možnost jako student doktorského studia zažádat o vlastně grant na výstup té doktorské práce. A jeden z těch výstupů právě byl tento koncert s Radkem Baborákem a s orchestrem Mariánské Lázně. A ten koncert byl pro mě taky takový milník ve smyslu posouvání nějakých limitů koncertních, protože vlastně jsem během toho koncertního večera hrála v první polovině první klavírní koncert, ve druhé polovině druhý klavírní koncert a to celé nejdříve v Mariánských Lázních a o dva dny později v Praze. Tenhle záznam je teda z toho pražského koncertu. A ten první klavírní koncert taky rozhodně patří mezi ty skladby, které jsem si zamilovala a které jsou podle mě naprosté skvosty a měly by se víc hrát.
0: Mm-hmm.

0: Dozněla třetí věta z klavírního koncertu číslo 1 G-moll opus 25 od Felixe Mendelssohna Bartholdyho pod taktovkou Radka Baboráka v podání Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně a klavíristky Johany Hanikové. Čas se nám bohužel už nachýlil a já musím položit poslední otázku v dnešním pořadu. Co bys poradila někomu, kdo na klavír hrát teprve začíná nebo by chtěl začít?
1: Ve smyslu jakoby nějakého vývoje, anebo ve smyslu, jestli vůbec jako jít tou cestou a tak dále. To je taková záludná otázka.
0: Tak obecně ve smyslu nějakého poselství, které by mohlo těm lidem třeba pomoct, nebo je nějak podpořit, aby tu cestu nevzdávali i přes nějaké obtíže, které je mohou na té hudební cestě potkat.
1: No, abych byla úplně upřímná, tak já obecně si myslím, že je důležitý tu hudbu opravdu milovat. A to může být i někdo, kdo se třeba rozhodne v určitým bodě, že nechce, aby to byla jeho profese, a tu lásku si může zachovat k té hudbě. A myslím si, že pro ty, kteří to cítí, že to je jejich cesta, tak musí o tom být 100% přesvědčeny. To si myslím, že je opravdu dneska velmi důležité, aby si to i ten mladý človíček, který mu samozřejmě může být 8, 10, 15, než přijde to rozhodnutí, tak musí asi následovat nějakou svou intuici, umět si to představit se všemi těmi vzestupy a pády, protože prostě ty hold potkají každého. A to, co bych určitě poradila, tak nenechat si za žádnou cenu vzít tu radost té hudby, nenechat si vzít pocit, když už jsem se k tomu rozhodl, takže si najdu tu svoji cestu, kde uplatním ten svůj talent a kde vlastně ho nechám znít. Zatím si jít, a pokud se na té cestě objeví někdo, kdo vlastně mě od toho zrazuje, tak než vůbec tu myšlenku pustit k sobě, tak vlastně se nad tím zamyslet, jestli ten člověk to říká, aby mě pomohl, nebo aby mě jako nepomohl, aby mě třeba uškodil, nebo aby mě ublížil. A je potřeba, aby člověk potkal nějakého prostě průvodce, což je buď ten pedagog, a nebo může to být i třeba někdo jiný z jiného, kdo hraje třeba na jiný nástroj, kdo vlastně dá člověku tu dobrou zpětnou vazbu.
0: To byla klavíristka Johana Haniková, se kterou jsme si dnes na Proglasu v Oktávě povídali o její klavírní cestě a také o písňové literatuře. Moc krát děkuji, že jsi přišla do pražského studia a že jsi nám tady sdílela svoji klavírní cestu a že jsi tu s námi dnes mohla být.
1: Já ještě jednou moc děkuji za pozvání, bylo mi potěšení.
0: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje příjemný další poslech.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Bylo 17 hodin a my přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
3: Novým šéfem českých center se stane bývalý velvyslanec v Egyptě Jukl. Ukrajinské drony zničily další velkosklady firmy Wildberries v Rusku a kladenský autobazar Štěpánek Auto přestal platit dluhy. Klientům dluží 500 000 000 Kč. Dobré páteční odpoledne vám. U zpráv Plusu přeje Ondřej Látal. Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek Jurkovou. Od jmenování nového ředitele se ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce hlavně finanční úspory. Českým centrům kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
4: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
5: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinské drony útočily na další velkosklady internetového prodejce Wildberries v Rusku. Tentokrát ve Volgogradu. Ukrajinci zaútočili i na jiných místech v Rusku.
7: Obyvatelé Volgogradu natočili a zveřejnili sérii výbuchů, která se nad ránem ve městě ozvala. Kromě skladů Wildberries, drony zasáhly zřejmě i ropnou rafinérii společnosti Lukoil. Exploze byly slyšet také v Tatarstánu a Dagestánu, v oblasti tamního přístavu Kaspijsk. Vzdušné útoky zaznamenaly sociální sítě v rostovské oblasti, kde ruská protivzdušná obrana zřejmě sestřelila ukrajinskou raketu. Ukrajinská zpravodajská služba SBU informovala o úspěšné operaci v tamaňském přístavu na Azovském moři a v Jevpatorii na anektovaném Krymu, kde drony zasáhly tamní letecký podnik. Ruská strana útoky nekomentovala. Krátce před polednem Rusko raketami a raketodrony zaútočilo na Oděsu a Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň spustošil asi 42 tisíc hektarů porostu.
8: Domů se může vrátit 144 tisíc lidí, které úřady kvůli požáru evakuovali. Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu díky klesajícím teplotám i vlhkosti, řekla to prefektka departmánu Giron Sophie Brokasová. Znovu je taky otevřená dálnice mezi Bordeaux a Španělskem. Nadále je ale uzavřený přístup na poloostrov Ferré, oblíbené prázdninové letovisko. A omezená je taky vlaková doprava z Bordeaux. Mise českých hasičů se z Giron přesunula do Provence na jihu země. Tam oheň zasáhl například město městečko Brignol nedaleko Saint-Tropez. Ministr vnitra Laurent Nunez tak oznámil, že policie zatkla v souvislosti s požáry 308 lidí. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000 korun. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. A případ už vyšetřuje policie.
9: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
10: Říká paní Radka Skladenská.
9: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
10: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznesu s úložními boxy ve firmě Whitebox 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
11: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
10: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Na D1 je problém směrem z Prahy na Brno. Za Mirošovicemi na 22. a 5. kilometru se v omezení srazila dvě auta v pravém pruhu. Kolona z 12. kilometru od Pražského okruhu je asi na hodinu. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Za Barandovským mostem u nájezdu od Modřana se srazil kamion s osobním autem. Projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona začíná už za výjezdem z tunelu Mrázovka v Dobříšské ulici. Je to zhruba na 25 minut. A další nehoda se řeší taky na jižní spojce směrem na Štěrboholi před Průmyslovou ulicí. V levém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Kolona z Lanového mostu je teď na 10 minut. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy přeháňka bouřky, ojedinělé i silné, teploty 28 až 32 stupně, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů. To byly zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 17 hodin 8 minut, pátek 31. července a od mikrofonu Pro Glasu vás zdraví Ondřej Šidlo. V odpoledním vysílání za chvíli uslyšíte reprízu pořadu Před kostelem ze září roku 2024. Přiblížíme si třetí díl prohlídky svatého Kopečku. Za 5 minut 18 vás potom čeká myšlenka na den Tamary Suchánkové, dnes s názvem Příliš obyčejný. A od 18. hodiny vás potom pozveme k přenosu mše svaté, který proběhne z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Přeji vám příjemný poslech.
1: Nestačí vám střední proud?
2: Zkuste vlny Radia Proglas.

0: Končí ranní mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Právě tento chrám jsme v minulých dvou dílech pořadu před kostelem podrobně prozkoumali. Dnes jsem se opět s reportážním mikrofonem vypravila na toto poutní místo. Setkám se s průvodcem Antonínem Janýškou a společně se podíváme do svatokopeckého muzea. Kde se teďka nacházíme?
1: Nacházíme se v takovém prostoru, který se poměrně těžko charakterizuje. V dnešní terminologii se mu říká svatokopecké muzeum. Ale je třeba přitom vycházet z toho, čemu ten prostor sloužil dřív. Dřív to byla vlastně spojovací chodba mezi prostory baziliky a klášterem, který tady byl. A v tomto místě, kde je muzeum, tak byla ta spojovací chodba o něco rozšířena, protože tam v tom rozšíření byly umístěny svaté schody. O těch si taky povíme. A aby toho nebylo málo, tak my jsme teďka v přízemí a pak tady máme ještě horní patro a to horní patro je zase propojená bazilika s prostory tady toho bývalého kláštera. Svatokopecké muzeum, to je potřeba trošičku upřesnit, protože mnoho lidí si představuje muzeum jako místo zaprášených artefaktů bez života, kde se zaplatí vstupný a děti tam nechtějí chodit. Ale naše svatokopecké muzeum je odrazem duchovní a historické části života v naší bazilice. Já jsem jako mladý chlapec měl socialistický školy a naše soudružka učitelka říkala, Tondo, ty až budeš mít rozum, tak to už budou z kostelu muzea a bude se tam věnovat jenom umělecké činnosti a koncertu. Pravda je ta, že soudružka učitelka je dávno po smrti, z kostelu muzea nejsou a tohleto muzeum nedokumentuje historii jenom, ale dokumentuje ten život, který tady probíhal a neustále probíhá. Takže to je ten podstatný rozdíl v chápání muzea v jednom civilním životě a tady v chápání muzea našeho svatokopeckého jako odraz života, stovek let života farnosti. Takže když to vezmeme postupně, tak začneme vlastně tím, o čem jsme už hovořili v minulosti. Centrum té první naší expozice, té první vitriny, kde jsou umístěny různé historické artefakty, tak centrum je přesný sádrový model milostného obrazu Panny Marie ze svatého kopečka. Panna Maria je vyvedena v krásných plastických tvarech. Podstatné je říct to, že to není milostný obraz namalovaný na plátně, ale je to kamenná deska velikosti zhruba 20x40 cm. A ten materiál, ze kterého je ten kámen, tomu se říká opuka. Velice tvrdý a křehký kámen. Když se podíváte na tu postavu, tak je s podivem, že někdo dokázal vytvořit tak do detailu propracovanou postavu Matky Boží, včetně vln ve vlasech a záhybu roucha. Do dnešního dne to není nikomu jasné, jak ta plastika vznikla, protože kdyby to dělal obyčejný sochař, tak kdyby vzal kladívko a dlátko, tak ta opuka praskne, rozbije se. A tak je to vlastně první tajemství toho poutního místa, které tady vzniklo. Ten obraz, takzvaný milostný obraz, se tady objevil rok před vysvěcením té první kaple, která tady byla. To znamená, že se objevil v roce 1632. A od toho data objevení toho obrazu se datuje historie obrovského rozvoje poutního místa, protože to objevení obrazu bylo naprosto mimořádné, zvláštní a nikdo si ho nedokázal vysvětlit, takže k Panně Marii svatokopecké se obracejí se svými prosbami lidé všech generací, muži i ženy. A víte, jak to bývá? Muži prosí o krásné manželky a ženy prosí o bohaté muže a my starší prosíme o trošku zdraví. A tak ta Panna Maria svatokopecká nás vždycky vyslyší A první zázrak na přímluvu té Matky Boží tady ze svaté hory, jak se tady kdysi říkávalo, se stal v den svěcení té první kaple v roce 1633 a sice zázračně se uzdravil od narození slepý mladík, syn jednoho z měšťanů z Olomouce, jmenoval se Bory. A v den svěcení toho obrazu prohlédl, takže to byl ten první zázrak a od té doby se jich stalo několik stovek, je to všechno zdokumentováno, nebudem tady o tom hovořit tak podrobně, ale výsledkem té rozšiřující se slávy byla skutečnost, že sem přicházelo do té první kaple čím dál více poutníků, nosili dary a kaple byla za chvilku krásná, bohatá, vyzdobená, plná vzácných předmětů, což neuniklo švédským vojákům, kteří tu kapli přepadli, zničili, vypálili, milostný obraz se ztratil. A tak ten náš zakladatel, o kterém jsme už hovořili, pan Andrýsek, tady je na té první grafice, pan Andrýsek, který tady je spící a který usnul a zjevila se mu pana Maria a říká mu: Andrýsek, ty slíbil, že postavíš kapli a nepostavil jsi. Takže ten pan Andrýsek je na té první grafice, tak díky tomuto člověku tady vlastně vznikla ta první kaple, která byla postavena v letech 1629 a 1633. A máme ji tady na té druhé grafice, v té spodní části. A v té horní části vidíme rok 1632, kdy se tady objevil ten milostný obraz. A poustevník Fikar, který to tady hlídal, padl tváří v úctě na kolena a klaněl se tomu obrazu, který se tady objevil jen tak zčista jasna. A poutníku přibývalo a přibývalo, až v roce 1667 přešla kaple do vlastnictví řádu premonstrátů z kláštera Hradisko a pan opat tehdejší, který se jmenoval Sedlecius, on se jmenoval Sedlecký, ale protože to byl vysoký církevní hodnostář, tak mu to polatinštili, to jméno, takže Sedlecius rozhodl, že tady bude kostel, nikoli v kaple. 1668 zbourali kapli, 1669 položili základní kámen a 1679 bylo hotovo. A to máme na té třetí grafice, která je tady. Vidíte tu monumentální hlavní loď, která má délku 55 metrů. Vidíte tady náznak taky kopule, která má výšku až do vrcholku té kopule výšku 30 metrů. A dole v dolní části té grafiky vidíte, jak ta bazilika první vypadala, když ji postavili. To ještě neměla ta boční křídla. A ty věže hlavní, ty byly tehdy vysoké skoro 60 metrů. Ty dnešní věže jsou jenom 45. Ale zobrazení toho původního stavu, když byl kostel postaven v těch letech 1669 až 1679, je tady na té třetí grafice. Důležité je připomenout to, že během těch 10 let byla postavena jenom to hlavní loď a ta křídla byla dostavěna později. Nejprve to jižní křídlo, kterému se říkalo probožské, a potom to severní křídlo, kterému se říkalo kaplanské. A říká se, že v době největší slávy baziliky Navštívení Panny Marie na svatém kopečku tam bydlelo až 12 kaplanů. A všichni měli co dělat a všichni se tady úspěšně zapojili do duchovního rozvoje toho poutního místa. Takže to máme obsah té první vitriny. A když tady vidíme ještě ty dvě sochy, tak já to trošku odlehčím. Na první pohled poznáte, že to je svatý Petr a svatý Pavel. A jsou to sochy, které se zachovaly z té původní kazatelny v tom původním kostele. Ona, ta kazatelna, byla zhruba v tom místě, kde je kazatelna dnes, ale byla níž. A nad tou kazatelnou byla taková špičatá střecha, která sahala až do klenby. A na té špičaté střeše bylo umístěno 32 postav svědců různé velikosti. A tady ten svatý Petr a svatý Pavel se nám zachovali a vidíte, že to jsou sochy naprosto detailně provedené, vypracované. A jsme rádi, že se skutečně zachovali. Když se vrátíme k tomu milostnému obrazu, jak jsem říkal, je centrum té první vitriny, tak si všimneme, že tady je Panna Maria na té kamenné desce prostovlasá. Když se podíváme naproti do vitríny, tak tady vidíme zvětšený model toho milostného obrazu a tady vidíme, že Panna Maria má korunku zlatou a Ježíšek má taky zlatou korunku. A ta korunovace toho milostného obrazu proběhla slavnostně v roce 1732, když se slavilo z té výročí objevení toho milostného obrazu, tak tehdy jsme byli už tak světoznámé poutní místo, že tehdejší papež Kliment XII. Věnoval tomu milostnému obrazu ty zlaté korunky, které tady vidíte na tom zvětšeném modelu. Víte, zlato je takový zvláštní kov, on se často ztrácí, takže ty korunky, které tam jsou dnes, už nejsou původní, jsou to věrné kopie a pochází z roku 1924. Ale tím není snížena jejich důležitost a vážnost. A ta korunovace proběhla velice slavnostně a bylo to, jak říkám, v rámci v roce 1732, když se slavilo z té výročí objevení milostného obrazu. A to už věděli o svatém kopečku v Římě. Čili to je obrovské vyznamenání, že? A navíc potom ještě o pár let později, v roce 1749, nám byl poprvé udělen titul Bazilika minor, bazilika menší. Tady v té vitríně vidíte dole kopii, faksimilie listiny papeže Benedikta XIV., který nám ten titul udělil. Zkráceně hovorově řečeno, bazilika minor je vlastně taková pobočka jediné baziliky major, která je v Římě, a milosti, které získáte v bazilice minor se svou velikostí, rovnají těm milostem, které můžete získat Santa Maria Maggiore v Římě. Takže to je to nejvyšší vyznamenání kostela, které tady může získat. A tady vidíte na těch grafikách, které jsou na pozadí, vidíte zaprvé interiér baziliky v té historické podobě, když byl 100 let starý. A ten milostný obraz, jehož model tady je, tak je umístěný nad svatostánkem na hlavním oltáři. Na druhém obraze, na druhé grafice vidíte podobu svatého kopečka v době, kdy se slavilo to z té výročí objevení milostného obrazu. A tehdy vlastně bazilika poprvé prohlédla tak, že byla vidět i z okolí. Protože tady bazilika byla postavena v hlubokém lese, kolem stály všude vysoké stromy, a teprve, když se slavilo té výročí, tak se tady udělaly poprvé velké úpravy terénní a odlesnění a byl vytvořen tehdy průsek tou současnou svatokopeckou alejí. Ta tehdy neexistovala. Takže od toho roku 1732 byla teprve ta bazilika vidět ze spoda. Když se díváte pod kopcem nahoru, tak potom už byla ta bazilika vidět. Předtím byla schovaná v lese. No a na třetí grafice máte tu Pannu Marii svatokopeckou, která má výrazné ty zlaté korunky. A ještě bych se vrátil k tomu jablku, které Panna Maria drží v levé ruce. A je to symbol skutečnosti, že Ježíš se narodil z Marie, a narodil se jenom proto, aby přinesl odpuštění hříchu a spásu všem lidem. A to jablko, které Maria drží v levé ruce, to je symbol toho prvního hříchu, který se tady stal. Takže to máme tuto grafiku, abychom si to dokázali představit, jak to tady probíhalo v té historii. A můžeme popojít kousek dál. A máme před sebou výstavu předmětů, které jsou umístěny ve vitríně číslo 3. Když říkám ve vitríně, tak je to prosklený, prosvětlený, prosvícený prostor, ve kterém jsou umístěny jednotlivé předměty a na pozadí jsou grafiky těch partií, které sem patří. Takže tady máme na pozadí krásnou grafiku kláštera Hradisko, kde sídlili premonstráti, kteří založili poutní místo svatý kopeček vlastně. Ona to klášter Hradisko, tady vidíte nádherná budova s bohatou figurální výzdobou a ten klášter Hradisko potkal smutný osud velké většiny klášterů tady v českých zemích, protože císař Josef II. V roce 1784 zrušil premonstráty a zrušil ten klášter. A z toho kláštera se stal vojenský sklad a později vojenská nemocnice. A ta vojenská nemocnice je tam do dneška. A podle těch zákonů restitučních z roku 1990 nemohlo být ten majetek navrácen řádu premonstrátů, protože to slouží armádě. Takže klášter Hradisko s nádhernou výzdobou. Co je ale pozitivní skutečnost, takže okolí jednak vnější vzhled se opravuje. Vidíte tu hlavní věž, která v době totality spadla, nikdo s tím nic nedělal. Ta byla obnovená hned v roce 1990. Dneska probíhá další velká rekonstrukce budovy kláštera Hradisko. A navíc probíhá velká rekonstrukce těch nádherných klášterních zahrad, které tam máte na té druhé grafice. A když dneska jdete na Hradisko, tak po pravé straně toho, než přijdete k budově Hradiska, tak po pravé straně jsou už dnes opravené klášterní okrasné reprezentační zahrady. To byl prostor úžasný. V době totality to bylo používáno jako místo skládky stavebního materiálu a odpadu a podobně. Obrovský investice to stálo, ale je faktem to, že ta nádhera se tady objevuje znova. A jak vidíte na té grafice, vstup do těch klášterních zahrad byl taky označen nebo probíhal přes krásnou budovu, která bude taky rekonstruována a upravena. No a v té druhé vitríně, kterou tady, respektive třetí vitríně, kterou tady máme, máme zase dvě zvláštní postavy. Malí děti, když sem přijdou, tak říkají, to jsou přece dva Mikuláši. Oni tak skutečně vypadají, ale podstatný rozdíl spočívá v tom, že je mezi nimi rozdíl 800 let. Ten modrý, to je svatý Augustin, a ten červený, to je svatý Norbert. Zatímco svatý Augustin je autorem té moderní teologie, říká se mu také učitel církve, tak svatý Norbert žil ve 12. století, byl to Němec a je zakladatelem řádu premonstrátu. Svatýho Augustina poznáte vždycky podle toho, že má v levé ruce ohnivé srdce, hořící srdce, jako odraz své povahy, své osobnosti, ohnivý, nadšený, důsledný, bojovný, takže to je svatý Augustin. Zatímco svatý Norbert, ten, to je ten červený, kdyby tady byli děti, tak jim řeknu, tak si představte,

všechno a byl stvořen Bohem k jeho obrazu, tak proto je pánem všeho a může si dovolit cokoliv chce. Takže jak vidíte, má v ruce číši a víno vylévá ven, zatímco svatý Norbert byl vyznavačem toho, že Bůh stvořil lid ke svému obrazu, to znamená k dokonalosti. Čili žádné hedonistické pojetí života, ale dokonalost a přibližování se k Bohu.

Takže to máme tuhle tu vitrínu číslo 3. A když se podíváme naproti, tak se dostáváme téměř do současnosti. První, co vás upoutá, je ten veliký obraz krásný, ve kterém je zase interiér baziliky. Na co tady upozorním, je to, že tady vidíte krásně ten kříž, který je v bazilice pod sochou svatého Marka apoštola. Když to vezmu z většího pohledu, tak je to vlastně pod kopulí. A ten kříž, ten pochází ze 14. století, čili je více než o 200 let starší než bazilika samotná. A dostal se tam tak, že když v roce 1784 císař Josef II. Zrušil klášter Hradisko, tak tehdejší opat, myslím, se jmenoval Václavík, přišel s několika řádovými spolubratry na svatý kopeček. Ubytovali se tady, působili tady a ten kříž, který byl na Hradisku, přinesli sebou a od té doby, od toho roku 1784 je tady v bazilice navštívení Panny Marie. Chlubíme se tím, že je starší než bazilika samotná, má obrovskou historickou, pochopitelně napřed duchovní a potom tu historickou hodnotu. A podíváte-li se vedle, tak vidíte poměrně tragický pohled na to, jak bazilika vypadala po druhé světové válce.

0: Na totiž, když kolem svatého kopečku táhla armáda osvoboditelka, tak vojáčci namířili kanóny na baziliku a baziliku rozstříleli dělostřeleckou palbou. A bazilika začala hořet tehdy, ale k tomuto datu, bylo to v noci ze 6. na 7. května 1945, ale k tomuto datu se váže taky datum asi největšího zázraku minulého století, když v té jasné květnové noci ze 6. na 7. května 1945 se spustila obrovská průtrž mračen z jasné oblohy a ten požár byl uhašen přirozenou cestou. Nakonec nemohlo to být jinak, protože hasební technika neměla tehdy takovou dokonalost, aby takový požár zvládla. Nicméně škody byly obrovské. Naštěstí tady byl tehdy farářem páter Julius Půda, který tady už působil někdy od poloviny 30. let minulého století. A byl to nesmírně moudrý člověk, společensky uznávaný, organizačně zdatný a zbožný. A představte si, že on stačil v těch chudých poválečných letech během 4 let zhromádit finanční prostředky, materiál, pracovní síly a v roce 1949 se tady sloužily první poválečné bohoslužby. Za 4 roky. Když to takhle pro srovnání porovnáme například s tím, jak se opravuje bazilika dnes, tak jenom interiér se dělal 10 let. Ale faktem je to, že tehdy se tak úplně nehledělo na ty detaily a šlo především o to, aby ta bazilika zase mohla sloužit svému posvátnému účelu. No, vrátím se k tomu páteru Juliu Půdovi, protože ten jeho život stojí za to. Takže za 4 roky stačil udělat tak obrovskou věc, za což si mu vládnoucí komunistická třída odměnila tím, že ho spolu s několika spolubratry zavřeli a on umřel potom, myslím, v roce 1955 v internaci v Želivě. A od té doby se tady střídali kněží jak na běžícím páse, a protože díky tomu, že páter Půda spravil tu baziliku, tak už z ní nemohli udělat skladiště nebo něco podobného. Ale chtěli změnit ten charakter poutního místa na něco úplně jiného. Takže jestli to byla zhoda okolností nebo úmysl, těžko dnes říct, ale aby změnili charakter poutního místa, tak z něho udělali místo turistické. Takže v těch krásných premonstrátských lesích, který komunisti zebrali, tak tam vybudovali zoologickou zahradu a musíme říct, že ta zoologická zahrada patří mezi nejpěknější v republice. Nicméně fakt je ten, že ty lesy byly premonstrátské a dneska, když řeknete na veřejnosti svatý kopeček, tak každý říká, je, tam je to zoologická zahrada. Ale že tady je podstatné je to, že tady je bazilika a k té bazilice se váže celá historie tohoto místa, kterému se původně říkalo na Svaté hoře. Svatý kopeček získalo ten název až v době josefinských reform. Tak díky tomu je skutečně ten význam baziliky ve veřejném mínění poněkud potlačen. Ale musím říct, že od toho roku 1990, kdy se premonstráti vrátili ke svému majetku a začali taky spravovat to poutní místo svatý kopeček, se ta postavení baziliky ve společenském vědomí zase posunulo o značný kus dál a máme z toho radost. A nespravuje už nás premonstrátská kanonie z kláštera Hradisko, protože ten je zrušený, nebyl nikdy obnovený, ale spravují nás premonstráti z kanonie strahovské. Takže máme tady dnes 3 kněze a to jsou strahovští premonstráti. A jsme rádi, že je tady máme. No a když se podíváme dál v té naší vitrince, tak ty tragické fotografie zničené baziliky přeskočíme a podíváme se na tu baziliku, jak vypadala, když ji páter Půda spravil. Vidíte tady ty úpravy pozemkové, ještě nebyly dokončeny, ale ten pohled na baziliku, jak dnes vypadá, je opravdu naprosto úžasný. Na tom obraze, který tady je, tak vidíte nejprve nahoře postavu Matky Boží Panny Marie, už s těmi zlatými korunkami a s tím jablkem v levé ruce. A pod ní je bazilika. Bazilika je té Panně Marii zasvěcená. A to se odrazí taky na tom, že na průčelí, nahoře, ve střední části, mezi dvěma věžemi, je veliká socha Panny Marie Matky Boží. A když jdete kousek níž, tak pod ní máte větší sochu, což je svatý Štěpán. To byl patron kláštera Hradisko, a proto je svatý kopeček vybudovali premonstráti z Hradiska, tak tady má svatý Štěpán taky čestné místo. Po levé ruce, po naší levé ruce, vlastně z pohledu průčelí, tak po pravé ruce Štěpána je socha svatého Augustina zase, tam je naprosto zřetelně to ohnivé srdce vidět. Na druhé straně je socha svatého Norberta. A na křídlech máte taková zvláštní počet svatých, 14. Je pravda to, že 12 svatých je možné zdůvodnit, protože to je 12 apoštolů, na každé straně 6. A potom na té severní straně máme navíc svatého jménem svatý Sebastián a na jižní straně máme svatého jménem svatý Roch, což jsou ochránci proti moru. A proto je tady na přelomu 17. a 18. století mor párkrát řádil, tak ti ochránci proti moru dostali takový výsadní právo, že mohou stát hned vedle apoštolů a jsou vidět ze širokého okolí, z rozsáhlého kraje, a to je přece nějaká čest, že? Takže to máme popsáno, to průčelí. Pro představu, jak je to velikánský komplex, řekneme, každé křídlo má délku 36 metrů a průčelí je široké 25 metrů, takže 97 metrů. To je úctyhodná stavba, která kdyby se stavila dnes, tak by to trvalo já nevím jak dlouho. Pravda je, že tu hlavní loď, to znamená to, co je za tím portálem, tak to postavili za 10 let. Jižní křídlo bylo postaveno za dalších několik let, to bylo otevřeno v roce 1684 a to severní křídlo bylo postaveno později. No a můžeme přejít k další části podstatné tady této budovy a to jsou svaté schody. Možná posluchači vědí, co svaté schody, symbolika svatých schodů říká. Nicméně já to zopakuji. Těch svatých schodů je 28. Jsou to schody, které byly původně v Jeruzalémě a na konci, na vrcholu toho schodiště byl trůn Pontského Piláta. A Krista, když dohnali, předvedli před Pontského Piláta, tak hnali potom schodišti zmučeného, stýraného před toho Pontského Piláta. Ty schody byly mramorové, jak říkám, 28 jich bylo. Někdy ve 4. století je jedna z císařoven, Konstancie se myslím jmenovala, přemístila do Říma. A to, co vidíme před sebou, to je napodobenina, kopie, je provedena z dubového dřeva. Je to původní podoba těch svatých schodů, které tady byly vytvořeny v originále. A používají se svaté schody jako modlitební. A nahoře proto nemáme Piláta, ale máme tam pietu. Vidíme tam Matku Boží, držící na klině umučeného Ježíše a nad nimi stojí svatý apoštol Jan. Ty schody se používají jako modlitební. Na každém schodě se pomodlíte Otčenáš, zdráva z Maria a sláva Otci a po kolenou vostupinek dál. Takže já věřím tomu, že kdo se pomodlí tímto způsobem všech 28 schodů, tak už je skoro svatý. No a abychom tady tu modlitební část měli oddělenou od té pochůzné části, tak vidíte, že schody jsou rozděleny na tři části. Ty krajní části jsou pochůzné, tam se chodí, a ta střední část, širší, je modlitební. Oni už sem lidé moc často se nechodí modlit, ale například minulý týden jsem přijel nějaký zájezd a vytrvale skutečně asi 30 lidí se tady modlilo svaté schody a bylo to úctyhodné podívání na ně. Říkal jsem, že nahoře máme pietu, kde se ještě dostaneme, a my jsme předtím hovořili o Pontském Pilátovi, že ty svaté schody vedly k Pontskému Pilátovi. Abychom od tuhle postavu biblickou nepřišli, tak se obrátíme na druhou stranu a A máme před sebou obraz pana Handkeho. Kristus předveden před Piláta. Kristus, dominantní postava, která je uprostřed. Já musím posluchače trošku možná zklamat, protože Kristus takhle určitě nevypadal, jeho spodobnil pan Handke. Protože on tady vypadá skoro jako kulturista a to on určitě nebyl, protože měl za sebou 3 roky asketického života a 2 těžké výslechy, jeden u velkněze Anáše a druhý u Kajfáše. Ale Handke ho namaloval tak dominantního určitě, protože chtěl zdůraznit velikost osobnosti Krista. V dějinách, mezi lidmi, ve všem, kdekoliv byl a jakkoliv učil a působil. Tak proto je Kristus vždycky dominantní. Hlavní představitel toho, co tady máme, žijeme v tom západním prostoru, to znamená křesťanství. No a ten Pilát, to je ta postavička, která je po levé straně. Vidíte člověka, který má pohled poněkud úkosem, a pro představu byl to římský úředník, který bychom dnes řekli, do své funkce se dostal jmenováním a musel sloužit svému pánu velmi poctivě a důsledně, aby v té funkci vždycky zůstal. A když Krista pohnali před Piláta, tak Pilát věděl, že Kristus nic neudělal zlého. Ale protože ostatní přítomní velekněží farizeové řvali ukřižuj, ukřižuj ho, proč by ho ukřižoval? No protože se prohlašoval za krále. A jestliže Krista nepotrestáš, tak nejsi přítel císařův. No tak Pilát, i když věděl, že Kristus nic zlého neprovedl, tak ho nechal odsoudit k smrti. A dneska, v dnešní řeči bychom řekli, byl to politik, který pro svou funkci udělal všechno. Takže to je ten Pilát. To nebyl vůbec mocný člověk, byl to obyčejný úředníček, který pro své korýtko obětoval i své svědomí a všechno ostatní. No a na druhé straně vedle Krista máme toho vojáčka, to je taková bezvýznamná postavička, ten prostě akorát toho Krista před toho Piláta přivedl. Ten plnil pouze rozkazy. Podél svatých schodů máme další čtyři obrazy pana Handkeho. Když to vezmeme postupně, tak musíme vidět, poznat a chápat, že to jsou 4 obrazy, které znázorňují příhody se života Krista po jeho zmrtvých stání. Čili nad našimi hlavami vidíme obraz, když Kristus vstal z mrtvých, kámen se odvalil, vojáci, kteří byli před tou jeskyní, kde byl Kristus pohřben, tak ti hrůzou padli na tvář, protože když si představíte sami, že z ničeho nic se odvalí kámen a z toho hrobu vyjde živý neboštík, tak každý z nás by asi dostal strach. Takže i když to byli tvrdí Římané, tak hrůzou padli a nedokázali si to vysvětlit. A Kristus vyšel z hrobu a šel a prvního člověka, kterého potkal, tak to byla žena a byla to svatá Maří Magdalena. To je na tom druhém obraze pana Handkeho tady po levé straně. Třetí obraz pana Handkeho znázorňuje takzvané emauské učedníky. Jestli tu příhodu znáte, učedníci po smrti Krista se rozutekli. Utíkali, měli hrůzu z toho, že taky pochytají, taky umučí. A 3 z nich utíkali a doufali, že se schovají ve městě, které se jmenovalo Emauzi. A po cestě do Emauz je došel nějaký neznámý poutník a oni se mu svěřili s tím, že jim popravili mistra, oni teď mají strach a jdou se schovat do Emauz. Tak přišli do Emauz a dnes bychom řekli, stavili se na večeři a Kristus lámal chleba a žehnal víno a v tom ho ti učedníci prchající poznali. Petr, Jakub, Jan to byli. Máme je tam zobrazené, Jana poznáte vždycky podle toho, že to je jediný holobrádek, protože byl nejmladší. Takže emauští učedníci, Kristus se jim nechal poznat a zase zmizel.
1: Po svatých schodech do druhého patra Svatokopeckého muzea se s průvodcem Antonínem Janíškou vydáme v příštím díle pořadu Před kostelem. Dozvíme se více o vystavených monstrancích, představíme si liturgické oděvy i expozici poutnictví. Proto nás, milí posluchači, nezapomeňte naladit ani příští týden. Ze svatého kopečku se prozatím loučí Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

0: Přichází čas na myšlenku na den, kterou si k dnešnímu evangeliu pro nás připravila Tamara Suchánková.
1: Ježíš přichází do svého rodného kraje, kde ho lidé znají od dětství. Vědí, kde bydlel, kdo byl jeho otec, znají jeho rodinu a právě to se stává překážkou. Nevidí v něm boží působení, protože je pro ně příliš obyčejný. Říkají, copak to není syn tesařův, kde by se tedy v něm to všechno vzalo. A tak v evangeliu čteme, že pro jejich nevěru tam mnoho zázraků neučinil. To je velmi lidské a velmi současné. Člověk má totiž tendenci přehlížet mimořádnost v tom, co je blízké a obyčejné. Často si myslíme, že něco velkého musí přijít zvenčí, být okázalé, výjimečné nebo slavné. A přitom Bůh často přichází tiše, nenápadně a obyčejně. Vždyť i Ježíš se narodil jako maličké dítě k nerozeznání od druhých dětí. Dnešní svět obdivuje úspěch a popularitu. Čím více je člověk známý, sledovaný a obdivovaný, tím větší autoritu a důležitost a často i důvěryhodnost mu lidé dávají. Sociální sítě vytvářejí kult výjimečnosti. Přitom jde často o dokonale promyšlenou manipulaci. Zvlášť, když se zamyslím poslední dobou opět nad výkony některých politiků, kteří se sníží až k mnohdy trapným výstupům na sítích, aby upoutali pozornost za každou cenu. Máme pocit, že hodnotným je jen ten, kdo vyčnívá. A přece nenechte se zmást. Prázdných slov a gest je dnes opravdu spousta. Evangelium ukazuje něco opačného. Bůh může působit právě skrze obyčejného člověka, skromného, poctivého, nenápadného, ale s velkým srdcem. Možná i dnes přehlížíme zázraky, protože vypadají příliš všedně. Maminka, která se roky stará o rodinu, člověk, který poctivě pracuje, i když si toho nikdo nevšimne, někdo, kdo tiše pomáhá druhým, přítel, který umí naslouchat, to všechno se světu může zdát malé, ale v božích očích má obrovskou hodnotu. Lidé v Nazaretě Ježíše odmítli, protože si mysleli, že ho znají. Jenže znali jen jeho vnější podobu. Neotevřeli se tajemství, které v něm bylo. Nechtěli. I my někdy příliš rychle zařazujeme druhé do škatulek. Ten už se nezmění, od toho nic nečekám, to je obyčejný člověk, na co si hraje, dělá ze sebe svatého. A co když právě skrze takového člověka nám chce Bůh něco říct? A tak možná právě zavíráme dveře tomu, co chce Bůh vykonat. Evangelium dneška nás zve k větší pokoře pohledu. Učit se vidět hlouběji než jen povrch. Nehodnotit člověka jen podle původu, vzdělání, postavení nebo minulosti a už vůbec ne podle vzhledu. Bůh si totiž velmi často vybírá právě to, co je nenápadné. A je v tom ještě jedna důležitá myšlenka. I Ježíš zažil nepochopení od lidí, kteří mu byli nejblíž. To může být povzbuzením pro každého, kdo někdy zakusil odmítnutí, podcenění nebo pocit, že ho druzí neberou vážně. Ne každé nepochopení znamená, že člověk jde špatnou cestou. Někdy je jen těžké uvěřit, že i skrze obyčejnost může přicházet boží světlo. A právě tam začíná víra. V ochotě vidět Boha i tam, kde bychom ho možná nečekali.
0: Je 18 hodin, na Proglase budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích, celebrovat bude pater Petr Matula, zpívat budem píseň z kancionálu číslo 711 Kde jsi Jezus páso má, píseň číslo 711 Kde jsi Jezus páso má.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Všechny vás vítám na této mši svaté, vítám také posluchače Rádia Proglas. Dnes máme takový velký svátek svatého Ignáce z Loyoly, tak bych chtěl na začátku popřát všem, kteří slaví svatého Ignáce v celé jezuitské rodině, jezuitům, jezuitkám. Ignác je pro nás takovým velkým člověkem, který nám pomohl nějak pochopit, jak rozlišovat, jestli k nám Bůh mluví nebo nemluví, kterým směrem se vydat. A je to takový velký poklad pro tu naši církev. A tak zkusme v tuto chvíli taky tak nějak popřemýšlet, kde vlastně jsme, kde se nacházíme, jestli jsme Bohu blíž nebo dál. Poprosme Boha za odpuštění svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi povolal svatého Ignáce z Loyoly, aby v tvé církvi usiloval o větší slávu tvého jména. Dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí bojujeme dobrý boj zde na zemi, abychom spolu s ním dostali korunu slávy v nebi skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Na počátku vlády judského krále Jehojakima, syna Jošiáhova, Hospodin mě oslovil. Tak praví Hospodin. Postav se do nádvoří Hospodinova domu a mluv ke všem judským městům, ze kterých přicházejí lidé, aby se klaněli v Hospodinově domě. Všecky řeči, které jsem ti přikázal, abys jim řekl, nevynech ani slovo. Snad poslechnou a odvrátí se každý od svého zlého chování, takže mi bude líto seslat neštěstí, kterým je hodlám stihnout pro jejich zlé skutky. Řekni jim, tak praví Hospodin, jestliže mě neposlechnete a nebudete jednat podle mého zákona, který jsem vám dal, nebudete-li poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám ustavičně a usilovně posílám, ale vy je neposloucháte, naložím s tímto domem jako se silem a toto město vydám jako kletbu všem národům země. Kněží, proroci a všichni lidé slyšeli Jeremiáše, když mluvil tato slova v Hospodinově domě. Když pak Jeremiáš domluvil vše, co mu přikázal Hospodin oznámit všemu lidu, chopili ho kněží, proroci a všechen lid s křikem: teď musíš umřít. Proč si prorokoval v Hospodinově jménu? Jako silo bude tento dům a město spustne, že v něm nebude ani jeden obyvatel. Všichni lidé v Hospodinově domě se srotili proti Jeremiášovi. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze. Takže lidé byli celý úžaslí a ptali se, kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky. Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo? A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl, nikde prorok neznamená tak málo, jako ve své vlasti a ve své rodině. A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.

tom evangeliu zazněla taková krásná myšlenka, která lidstvo provází stále. Když začneme to tak trošičku pochybovat, něco se nám nezdá. Kde se to v něm vzalo, taková moudrost? To je nějaký divný, že najednou se mu nějak daří, teď toho člověka známe jinak. Toho Ježíše známe jinak. Stejně tak si lidé mohli říct, teď toho Ignáce známe jinak. Co tady vytváří za dílo, teď to není možný. Je to takový lidský pohled, že vytvoříme nějaký soud, nějaký pohled na člověka. A to, co nám často uniká, je, že Bůh nás provází. Bůh každý den do nás zasévá hořčičné zrnka nějakého dobra, probouzí v nás něco dobrého. A skrze různé situace si nás Bůh připravuje na ten náš úkol. A těch drobných hořčičných zrnek v životě Ignáce, které ho formovali, aniž by si toho někdo všiml, bylo spousty. Jenom když si vezmeme ten jeho životopis, když se v tom roce 1491 narodil, tak ta rodina to neměla jakoby jednoduché, protože byl až 13. nejmladší v řadě. Tak doma z 13 sourozenců, tak to pochopí, co to je. Jaký je to rachot doma. Ale je to i to, že když je někdo prvorozený nebo druhorozený, tak má úplně mezi sourozenci jiné slovo, jiný vliv, než když někdo je až na konci té řady sourozenecké. Další věc, která ho nějak formovala, bylo, že mu záhy zemřela matka. To člověka vždycky poznamená. Další takovým zrnkem bylo, že jeho otec měl nějakou představu. Jo, tak si 13., tak budeš knězem. Ale i přesto, že měl svou představu, čím by to jeho dítě mohlo být, tak přesto respektoval, že ta představa Ignáce v tom věku byla jiná. On toužil být hrdinou, vojákem, něco dokázat. Vůbec nemyslel na to, že by byl jednou knězem. A ten otec to respektoval, což v mnohých rodinách vždycky není, že někdy rodiče páchají násilí na svých dětech, že promítají do svých dětí svoje nenaplněné sny. V 9 letech odešel z domu a stal se pážetem a pak začala ta cesta naplnění jeho snu, kdy pak se stal vojákem a v bitvě u Pamplomy v roce 1521, tak to znáte, že došlo k jeho zranění, které bylo dost vážné. Když si představíte tehdejší styl bitvy, tak se bojovalo kanonama a dělová koule mu rozdrtila nohu pod kolenem, takže byl na tom dost špatně. To se stalo 20. května a za měsíc to zranění bylo tak vážné, že ho zaopatřovali, že to vypadalo, že umře. A takový ten zlom v jeho životě, na který nikdy nezapomněl, bylo, že na svátek svatého Petra apoštola 29. června, tak se mu najednou ta situace zlepšila. A tak to přičítal svatému Petrovi. A pak ho následovala ještě další operace, takže pak měl kratší nohu, takže zase kulhal, takže pak celý život už kulhal, už to nějak líp nespravili.
a nějakou dobu musel ležet, tak když máte rozdrcenou nohu, tak nemůžete moc chodit. A přesto všechno si ho Bůh pořád vedl. Bůh si ho nějak připravoval, i když on nevěděl, pro co, pro jaký úkol. A v té chvíli se mu do rukou dostaly z nudy dvě knížky Život Krista a Zlatá legenda, což byl takový životopis vědců, které najednou mu otevřely oči, kdy si uvědomoval, že když si to čte, že mu nějak jinak, jakože že v něm je taková příjemná jakoby touha zkusit to taky, žít jako oni, žít jako Kristus, žít jako ti svatí, svatý Dominik, František. A to byl pro něj takový hodně zásadní objev. Další takovým střípkem bylo, kdy o tom vypráví, že měl noční vidění Marie s Ježíšem a v tom vidění, v tom snu, když se podíval na Ježíše, tak najednou cítil útěchu, že se cítil líp. A tady těmi postupnými kroky, když nad tím víc a víc jakoby přemýšlel, tak ho to vedlo k té zkušenosti rozlišování. Pak šel na pouť, byl Španěl, takže pro Španělsko takovým svatým hostýnem je Montserrat, takže tam hodin taky načerpal, šel do svaté země. Takže toho kus procestoval, ale dalším takovým, takže to byly další střípky a dalším střípkem bylo, že prošel takovým 11měsíčním stišením a modlitbou a rozjímáním. A vedlo ho to k tomu, že ještě spolu s dalšími 6 druhy v roce 1536 na Montmartru se rozhodli následovat Krista. Když se ohlídneme za životem Ignáce z Loyoly, tak pak v pozdější době měl velký vliv, víme o svatém Janu Boskovi, že každý rok, když chodil na duchovní cvičení, na exercicie, tak chodil právě k jezuitům. Tam čerpal sílu pro svou práci s mládeží. A to, co pro Ignáce bylo takový největší přínos pro tu církev, tak jeden bod je rozlišování, že když nad něčím přemýšlíme, tak to v nás vytváří nějaký dojem, nějaký pocit. A někdy ten pocit je, že nás se tak trošičku stydíme, bojíme, anebo v nás může vytvářet pocit, že nás něco naplňuje, rozvíjí, rozradostňuje. A tak tohle rozlišování nám vlastně může pomoct, když se nějak rozhodujeme. Pak dalším takovým nástrojem, který dal dohromady, je 30denní ignaciánské cvičení, kde rozpracoval takový ten systém toho rozmýšlení a přemýšlení nad svým prožíváním víry. A dalším z těch plodů Ignáce z Loyoly je jeho styl rozjímání. A tím se můžeme také inspirovat ve svém každodenním životě, když si vezmeme písmo, tak on to rozděloval, že první část rozjímání je příprava. To znamená, když chci přemýšlet nad písmem, potřebuju se na prvním místě stišit a modlit se za to, aby mé myšlenky směřovaly k Bohu. Druhý bod, že se snažím představit tu situaci, o které rozjímám. Vidět lidi, slyšet ty slova, vnímat tu atmosféru,
Když bych rozjímal nad Kánou Galilejskou, tak si představím to místo. Potom třetí část je vlastní rozjímání, že procházím ten text písma a zkoumám do hloubky, přemýšlím, rozvažuji a na jednu stranu přemýšlím a na druhou stranu pozoruji, co to se mnou dělá. Jaké pocity zažívám, když něco čtu, když nad tím přemýšlím, jestli mám radost nebo pokoj, nebo mě to zneklidňuje, nebo co to se mnou dělá. Čtvrtou částí je rozhovor, kdy se o tom, o čem jsem přemýšlel a co na mě nějak působilo, bavím s Bohem, s Ježíšem, s Marií, jako s blízkým přítelem. No a poslední závěrečná část toho rozjímání, že to zakončím kratičkou modlitbou, třeba Otčenášem. Tak můžeme prosit Ignáce z Loyoly, i když máme třeba hodně práce, nemáme úplně na ten duchovní život čas, tak ho můžeme prosit, aby nám pomohl rozlišit ten svůj čas, vyšetřit si nějakou chvilku na to zastavení a uvědomění si té boží blízkosti, abychom jako on mohli čerpat z té boží blízkosti a jednou se s ním setkali v nebi.

0: Sestry a bratři, známé životní heslo svatého Ignáce Všechno k větší boží slávě nám zcela popisuje život a službu tohoto vynikajícího světce. Prosme na jeho přímluvu.
1: Bože, slávo všech svatých, za biskupy a kněze, aby byli vždy věrní papeži a církvi. Za řeholníky a řeholnice, aby byli pastýřům oporou při šíření evangelia. Za křesťany prosíme, aby čerpali posilu pro svůj život v duchovních cvičení. Za naši farnost, aby její život a služba byly ke tvé cti a slávě. Za nás přítomné, abychom pečovali o svůj duchovní život a toužili po svatosti. Tato mše svatá je obětována za rody kubátů, terberů, houšků, prachavů, nejdlů a za duše z očistci a na úmysly Panny Marie.
0: Prosíme tě také o požehnání pro prázdninové tábory a také o požehnání pro celostátní setkání mládeže, které bude v Ostravě v půlce srpna. Svatý Bože, v každé době posíláš své církvi obdivuhodné svaté, kteří svým příkladem ukazují cestu k tobě. Takovým byl i svatý Ignác. Na jeho přímluvu dej, ať je náš život tvou chválou skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. V den památky svatého Ignáce z Loyoly slavíme Bože Kristovu oběť a prosíme tě, přijmi a dej, ať tento pramen všeho posvěcení posvětí i nás a upevní v pravdě skrze Krista, našeho Pána.

Pravdě je důstojné a spravedlivé. Dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsi dal církvi svatého Ignáce z Loyoli, aby pro ní žil, aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou modlitbou. A proto tě společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

V pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď ji k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií,

svým snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatým Ignácem z Loyoly, se svatým Janem Boskem, se svatým Vojtěchem a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Podle Spasitelova

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchů, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje.

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy celého světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě přibytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Přinesli jsme ti, Bože, oběť chvály a díků a prosíme tě, veď nás, ať podle příkladu svatého Ignáce z Loyoly konáme všechno ke tvé větší cti a slávě, abychom tě mohli spolu s ním chválit i na věčnosti, skrze Krista našeho Pána. Takže vám přeji pěkný zbytek dne a zítra je zde mše svatá ráno v 8 hodin, tak to můžete využít. Takže ať se nám daří Pán s vámi. Ať vám žehná, provází dobrý Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Slyšeli jsme mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích, celebroval pater Petr Matula. Další mši svatou, kterou budeme přenášet, tak to bude zítra v sobotu 1. srpna v 7 hodin ráno z kostela svatého Augustina v Brně. V rámci hudebního zastavení, které máme teď pro vás připravené, uslyšíte mši F-dur Antonia Cardary. Skladby zazní v podání souboru Pražský komorní sbor Orchestra Muzika Bohemika. Sóla zpívají Ludmila Wernerová-Nováková soprán, Virginie Walterová mezosoprán, Lubomír Vraspír tenor, Zdeněk Havránek bas. Diriguje Jaroslav Krček.

0: Poslouchali jsme mši F-dur Antonia Caldary, která zazněla v podání Pražského komorního sboru Orchestru Musica Bohemica. Sóla zpívali Ludmila Wernerová-Nováková, Virginie Valtrová, Lubomír Vraspír a Zdeněk Havránek. Dirigoval Jaroslav Krček.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Před malou chvíli bylo 19 hodin a to je ten pravý čas, kdy zveme zejména nejmenší k poslechu večerního zíváčku.

0: Ahoj holky a kluci, vítám vás u večerního zíváčku. Dnes je přesně polovina prázdnin a tak doufám, že si je v pořádku užíváte, i když letošní léto je opravdu pořádně horké. A o čemže bude dnešní pohádka? To byste se divili, kde se vzali na světě karafiáty. Tak já vám napovím, můžou za to dva obláčky, vítr a pár uzlíků.
1: Zahradní karafiát Dianthus caryophyllus pochází z jižní Evropy a jeho předkové byly většinou vytrvalé rostliny. Karafiát patří k nejprošlechtěnějším rostlinám. Pěstují se různé formy a typy této oblíbené květiny, většinou jako letničky. Vytvářejí 30 až 45 cm vysoký keřík se vzpřímenými květními lodyhami a úzkými zelenavě šedými listy. Silně vonící květy různých barev jsou velké a hustě plnokvěté. Kvetou od konce července do hlubokého podzimu.

0: Na obloze je plno všelijakých obláčků. Ten z východu je růžový, ten ze západu červený a ten z prostředka oblohy je bílý. Co dělají ti obláčkové celý den? No, vítr do nich fouká a tak obíhají zem kolem dokola a zase kolem dokola, protože tam nahoře vítr fouká pořád. A dívají se na naši zem. Ale protože nemají ani brýle, ani dalekohled, vidí jisté výšky špatně. Vidí třeba tam pod sebou něco zeleného, a to jsou lesy. Pak něco žlutého, a to jsou pole. Pak něco modrého, a to je moře. Ale to je všechno, co vidí. Jednou, když se tam někde vysoko honil vítr z vichřicí, spustili se obláčkové trochu níže, aby poznali, co je to zelené, to žluté a to modré. Vítr se dál honil z vichřicí a obláčkové bez dozoru pořád klesaly, klesaly, až byly docela nízko nad zemí.
1: No ne!
2: No ne!
0: Uviděli fotbalové hřiště, strakaté tribuny plné červených, modrých, šedivých, oranžových a fialových deštníků, protože zrovna krápalo. Viděli brankáře, jak vykopává míč.
2: No ne.
1: Mám něco takového jsem jak těživ neviděl.
2: No to ne.
0: Letěli dál a viděli partu kluků běžet k rybníku. Leskl se jak stříbrná síť.
1: No ne.
2: Jak se leskne.
1: Něco takového jsem jak těživ neviděl.
0: Sedli si u rybníka na olši a dívali se, jak kluci z vysoké větve skákali do vody. A kolem právě letěla zelenomodrá váška s průhlednými křídly.
2: No ne.
1: Co je zase tohle?
2: Blíští se to zelenomodře a křídla to má průhledná.
1: To jak říkám, něco takového jsem jak těživ neviděl.
0: A pustili se za váškou. Váška přelétla louku a usedla na plot zahrady, ve které Láďa trhal rybíz.
1: No ne.
2: No něco takového jsem v životě neviděl.
0: Divili se obláčkové, když viděli na talíři červené korálky rybízu. A když byli obláčkové v nejlepším divení, slyší najednou z dálky. To se vítr po nich scháněl. A zase. A obláčkové se strašně polekali.
2: My nechceme zpátky na nebe.
1: Vítr nás najde a vyžene odsud.
2: A tady je fotbalové hřiště a rybník a váška a rybí.
1: Láďo, schovej nás.
2: Láďo, pomoz nám.
1: Láďo, přivaž nás.
0: Láďa si nevěděl rady. To přece nejde, jak vás mám přivázat? A zase bylo slyšet. Ale už ne z dálky. Vítr se blížil.
1: Láďo, Láďo, pomoz nám.
2: On nás odsud vyžene a my tam nahoře nemáme ani brýle, ani dalekohled.
1: Láďo, přivaž nás k zemi.
0: Blížil se do toho vítr. A tu Láďovi něco napadlo. Maminka měla doma ve skříni krabici s tkaničkami a mašlemi. Láďa se rozběhl domů, otevřel krabici. Byla tam jedna žlutá pentle, ale ta byla příliš široká. A pak jedna modrá tkanička. Ta zas byla příliš krátká. Tahle zelená je dost dlouhá. Ale měla zase samý uzel. Láďa popadl nůžky, zelenou pentličku a rovnou do zahrady.
1: Přivaž nás, Láďo, dělej rychle.
2: Vítr už je blízko.
1: Rychle.
0: Láďa ustřihl kousek pentle, přivázal červený obláček.
2: Pospěš si, Láďo.
0: Prosil růžový obláček. Láďa ustřihl další kus pentle a přivázal i růžový obláček k zemi. Vítr se hnal kolem zahrádky.
2: Láďo, Láďo, pomoz mi.
0: Volal zoufale bílý obláček. Láďa měl plné ruce práce. Ustřihl ještě kousek pentle, kde pák z uzlíky se nemohl rozvazovat. Ty na pentli zůstaly. A přivázal i bílý obláček k zemi.
3: A tady jsou mý obláčkové.
0: Zlobil se vítr, nadechl se a foukl z plných plic do obláčků. Ale ti se jen zakymáceli a neulítli.
3: No tohle.
0: Ještě jednou se nadechl. Ale obláčkové zase nic.
3: No to jsou přece mý obláčkové.
0: Kde pak, povídá na to Láďa. To jsou naše karafiáty. Nevidíš, že mají stonek? A zadíval se nespokojeně na kolínka karafiátů. Uzlíky, které v té rychlosti, jak je přivazoval, nemohl rozmotat.
3: O, stonek vidím, ale kde tedy jsou moji obláčkové? Ten růžový od východu, ten červený od západu a ten bílý z prostředka oblohy.
0: A odfičel si to hledat své obláčky jinam.

0: Zítra nás v pohádce čeká rostlina se zvláštním jménem kakost. Čteme z pohádkového herbáře, který vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. A po pohádce už tu mám pro vás nachystanou písničku. Tentokrát to bude Na kole i přes pole.
1: Loukou, lesem, cestou, polem, s

0: A po písničce Holky a kluci uzavřeme spolu den večerní modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, přijmi ode mě dík za všechnu tvoji lásku. Každý den jsi se mnou a posiluješ mě v mých problémech. Prosím tě, pomoz mi nezapomínat na to, že každý má nějaké větší či menší trápení. Buď nám ty sám posilou. Amen. Čas plyne jako voda a tak jsme na konci dnešního zíváčku. Dobře si odpočněte, pěkně se vyspěte a aby se vám zdály pěkné sny, tak k tomu vám snad pomůže ještě jedna písnička a to Cesta na planetu XXX. Dobrou noc!
1: Člověče, kde jsme se to ocitli?
2: Člověče, já nevím, já jsem ti říkal, aby si brzdil. Tohle asi nebude země.
1: A navíc mě tak krtí skafandr.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je bubeník Pavel Koudelka. Ahoj, pěkný večer.
1: Ahoj.
0: Pavel Koudelka tady dnes zastupuje, já bych řekl, kapelu Dunaj, ale ono přesněji je tak, jak je to na obalu, Dunaj a Jana Vébrová. Album Mňau. Tak prosím tě, Pavle, řekni mě na úvod. Jana Vébrová se stala novou zpěvačkou Dunaje, nebo je jako stálý host Dunaje, nebo jak to vlastně říkáte?
1: Tak je to tak, že Jana se stala v této sezóně v podstatě už loňské jako kdyby host, ale to už nastálo členkou Dunaje. A je to tady uvedeno na té desce Dunaje a Jana Vébrová, protože ono ještě Dunaj má ještě jako hraní, třeba v létě budeme hrát na Rosnice s Ivou Bytovou akusticky a ono by potom bylo takový jako složitý vysvětlovat, jestli to je Dunaj s Janou nebo Dunaj s Ivou. Umíme taky zahrát ve třech jenom, ale vlastně těžiště veškerých koncertů bude my všichni čtyři, takže včetně Jany. Takže Jana je teď jako plnohodnotný člen kapely Dunaj.
0: Já připomenu jenom takové ty nejzákladnější kontury. Kapela Dunaj vlastně fungovala do plus minus vlastně do předčasné smrti Jiřího Kolšovského, zpěváka. Potom jste se vlastně rozpadli, dlouho jste se každý věnovali jiným aktivitám. To obnovení to byl rok kolik? To bylo kolem roku 2020, že plus minus?
1: Já myslím, že 19, už možná, 19. Možná už 18 jsme to jako kdyby dávali dokupy a vlastně ten film Dunaj vědomí, ten vyšel ven někdy 20, 21, trošku se mi to už...
0: Tak a 2022 bylo potom po dlouhé době první album s novým repertoárem Za vodou. Kapela Dunaj tedy ve složení Vladimír Václavek, Josef Ostranský, Pavel Koudelka. Vladimír Václavek jako hlavní zpěvák v té době. A teď tedy posun s tím ženským hlasem Jany Vébrové. Vlastně Jana Vébrová, to je zajímavé, to, že ona před lety taky vydala svoje první album. Potom dlouho nic. Poměrně nedávno vydala druhé album a teď tedy spolupráce s kapelou Dunaj. Jak jste na ní narazili? Proč právě Jana?
1: Tak to je v podstatě záležitost hlavně Pepy, který tu jejich desku slyšel a viděl ju, tak ten to navrhl. Venca, protože krajan tam, on bydlí v Německu, u Varnsdorfu v Žitavě a Jana bydlí ve Varnsdorfu, tak se tam tak nějak taky kolem sebe občas jako myhli. No a Pepa to, jako když jsme tak se bavili o tom, že bychom chtěli vlastně nějakou zpěvačku, tak padly nějaký jména a Pepa říkal, že teda jednoznačně by brát tu Janu. No a Vensa říkal, že ji zná, takže jako je pro. A já jsem řekl, kluci, já vám věřím, že za tu dobu už se přesně vám vyznáte a poslechl jsem si taky nějaký ty desky, co zpívá a pak jsem říkal, jasně, tak nám patří.
0: Tak jak to vzájemné patření tedy probíhalo, jak vznikaly písně, o tom za chvilku. Teď si z alba Mňau pustíme úvodní skladbu Ilegální tanečnice.

0: hovoříme o spolupráci skupiny Dunaj a zpěvačky Jany Vébrové, ale já hned upřesním nejenom zpěvačky, taky výborné autorky. A to by mě právě zajímalo, jak tedy, když už jste se rozhodli, že právě Jana bude novým hlasem skupiny Dunaj, tak jak probíhal vznik repertoáru, jak třeba ona sama se na něm spolu podílela?
1: Tak repertoár vznikal společně. Někdo přinesl nápad, že jo, nebo se přímo, my jsme zkoušeli ty nové věci na takové hájence v Lužických horách, na samotě u lesa, velmi romantické místo, to našel Venca a ten pan domácí Honza nás tam velkoryse vlastně přijal a absolvovali jsme tam asi 10 soustředění vždycky po 3-4 dnech, žili jsme tam jako kapela opravdová, zžívali jsme se všichni, hospodařili jsme tam, no a tam vlastně to vznikalo. Takže některé písně vznikaly vlastně přímo na místě, třeba Ilegální tanečnice, která teď zazněla, tak tu jsme vyjamovali s Vencou po zkoušce, vlastně jsme tam ještě se zavřeli do zkušebny a hráli jsme furt dokola, až to vypadly dva takové groovy, které jsou použitý v písni Mňau a tady v té Ilegální tanečnice. To jsme potom přednesli Janě a Pepovi, a vlastně ti si k tomu udělali další linky, jo. A nebo něco přinesl Pepa, nebo něco Venca, jako tak vzniká to vždycky tak jako společným dílem, nějaký motiv se tam jako nastíní a pak se to vlastně skladatelsky za pomoci všech čtyř nás, všech čtyř vlastně dotváří. A Jana byla nejdřív taková trošku, měla ostych, protože říkala, vy jste ti už takový ti legendy, jo, tak to já se tady jako trošku jako s váma trošku stydím a mám ostych, ale hrozně rychle se to zlomilo, protože viděla, že jsme úplně otevření, že jsme úplně v pohodě a stala se právoplatným členem týmu skladatelského, aranžerského.
0: Ono vlastně je docela dost textů, že pochází od ní.
1: Přesně tak, je to šikovná textařka, taky tam byla spolupráce s Radkem Malým, který pomohl s textama. A jeden text tam máme od Karla Davida a ještě tam máme i Vencu, který taky přispěl textem. Takže je to takové společné dílo a Dunaj vždycky vlastně pracoval společně. Jo.
0: Teď mi řekni, jak když si procházím ty texty, tak i když složení je vlastně jiné, je tam tedy ženský hlas, tak tam vnímám jakousi kontinuitu s tím albem Za vodou právě v té vodní tematice, která tam byla docela výrazná. A tady když si vezmu to, co jsme slyšeli, Vorváň, Kry, v jiné písni Budu voda, pak se tam zpívá třeba o lososech, takže těch vodních prvků je tam spousta, té náhoda, nebo...
1: Já si myslím, že to je jako kdyby, že to není jako plánované, že to tak jako vzniklo přirozeně. A samozřejmě voda je velmi důležitý prvek, že jo? Velmi důležitý živel a voda k Dunaji patří.
0: Hmm. Loďka, slova v ledu, to všechno je vlastně voda.
1: Jo, ale určitě jsme o tom nemluvili nebo neřešili, že by mělo být jako to zaměření na vodu. Mm-hmm. To tak prostě vznikne samo.
0: Tak pojďme si dát Jezero lososů.

0: Tak na té chalupě žije kočka, která se jmenuje Bažina. A ona měla velký ostych nejdřív, když nás tam viděla nový, taková černá kočka, já ji na obale. A postupně se ta kočka s náma zpřátelila a vlastně nás tam celou dobu jako byla s náma a provázela nás. A dokonce se potom už ji odvážila, že už jí šla mezi nás do zkušebny. Samozřejmě, když jsme začali hrát, tak to bylo, tak utekla. To tam spíš zůstával pes od Jany. Ten si oblíbil i bubny, takže furt stál prostě před bubnama a vlály mu chlupy, jak se bouchalo do velkého bubnu. No, ale ta kočka tam nás provázela a při jednom tom brainstormingu, myslím, že Vladimíra napadlo, tak padaly různé názvy a tak tam padlo taky mňau. Ono většinou ty názvy desek dunajovských vznikly takovým brainstormingem, že jsme prostě házeli názvy a najednou, jo, to bude ono.
1: Jenom ať se zorientuju v té časové ose, z koho spadl ostych dřív, z Jany Vébrové nebo z kočky Bažiny?
0: Já myslím, že to bylo tak společný. Pěkná otázka, děkuju.
1: Tak a teď dobře. To jsou tedy základní osoby a obsazení, to, co se tedy dělo na té chatě nebo chalupě, ale samozřejmě ve studiu pak k tomu přišli další případní aktéři, a teď myslím na jednoho konkrétního, na Petra Ostrouchova, který se podílel na produkci už předchozího alba Dunaje, který má za sebou produkci spousty různě oceněných desek, že alba Vladimíra Mišíka, které sbírají anděli a další, takže vlastně v čem ve vašem případě spočívá ta spolupráce s ním?
0: No tak s Petrem samozřejmě po velmi příjemné spolupráci na desce Za vodou jsme se dohodli na spolupráci dál. Naše představa vlastně té další desky byla, aby nebyla taková jako hodně dotahovaná postprodukcí, aby to bylo spíše víc jednodušší, aby to bylo víc takový syrovější a živější a přirozenější s co nejmenším množstvím editací a všelijakých efektů a postprodukčních jako dolaďovaček, dohrávek, dalších nástrojů a playbacků a tak. S tímhle jsme šli na schůzku s ním a než jsme to vůbec stačili říct, tak on nám řekl úplně to stejný, že by si to představoval stejně. Tak jako řekl bych, není co víc si psát, než když producent vlastně okamžitě vycítí a souzní s tím, co ta kapela vlastně chce, nebo to tak prostě cítil za sebe, ale prostě to sedlo. A tím pádem, když to takhle klaplo, tak to bylo velice příjemné, protože se nic neřeší a jde se do toho. Dali jsme mu plnou důvěru a ve studiu, v slovenském studiu Badlands Studios, v krásné přírodě a v krásném studiu s moc příjemnými majiteli a zvukařem, jsme tam vlastně natočili tady tuhle desku úplně naživo a i se zpěvem. Takže jsme to točili všichni dohromady, jak za starých časů. Točili jsme to do pásu. Bylo tam hodně náběrů. Já už jsem potom Petra nazýval inkvizitorem, protože tam vždycky ležel na gauči v té režii. Ještě ho tak měli obývat nějaké jako bohyně. A vždycky nám řekl, kluci, ještě dejte další verzi. A takže jsme hodně makali, ale jeho připomínky byly vždycky velmi k věci, velmi konstruktivní. Pomohl nám s výběrem nástrojů, aparatury a my jsme mu dali naprostou důvěru, byl tam velký vzájemný respekt a velmi dobře se nám to osvědčilo.
1: Je pak i on i tím, kdo vybírá z těch verzí, kdo?
0: Ano, těch verzí dokonce jsme udělali jednu písničku, snad 22 verzí. Přiznám se, že já bych vybírat nechtěl, to je opravdu hrozná dřina, ale je možný, že to tak jako prolítl a trklo ho něco úplně na první dobrou. A to je právě ta práce producenta, že vycítí z té písně energii, tah, celkovou atmosféru, protože my jako hudebníci jsme v tom hodně zabředlí a to je jeden z hlavních důvodů, proč vlastně si kapely berou producenta.
1: Tak pojďme si dát další píseň, jmenuje se Neříkej, což zdánlivě s vodou nesouvisí, ale stačí si poslechnout začátek písničky.

0: Ty už si, Pavle, říkal na začátku pořadu, že vlastně Dunaj teď koncertuje stále ještě vlastně v několika verzích. Takže jak to je tedy v současné době? Jezdíte hlavně teď s Janou Vébrovou?
1: Teď se jede pouze s Janou Vébrovou. Vlastně veškeré koncerty domlouváme už s ní. A v létě, jak jsem uvedl, máme jeden koncert na Rosnice akustický, jen my tři. Pepa, Vladimír a já s Ivou Bitovou. To je takový, jako jenom taková jako procházka takovou studánkou nebo napití se ze studánky, protože je to takové hodně improvizační a je to taková moc příjemná záležitost, která je tak jenom plyne. Jo? Já jsem tam vždycky seděl, my jsme takhle hráli už dřív a ono ten koncert má 2 hodiny a člověk si sedne, já tam hraju na kachon, ani se neohlídnu a je konec. A 2 hodiny koncert. Prostě to úplně tak jako uplyne. Takže to je s tou Ivou. Jinak ve třech jako teďkon v plánu žádný koncerty nemáme, ale pokud by někdo měl eminentní zájem, aby to takhle jako proběhlo, tak se tomu samozřejmě nebráníme.
0: Ten repertoár je striktně oddělený, to znamená třeba písně z alba Mňau budou výhradně jenom s Janou, nebo je tam třeba i nějaká verze toho, že některou z nich by třeba zpíval Venca, nebo...
1: Určitě ne. Tenhle repertoár je čistě s Janou, samozřejmě. Repertoár máme jako kdyby smíchaný, máme tam i věci se Zavodou, máme tam i staré písně jako Kasiny oddělení jednou a máme tam i asi 2 písně, myslím, že Zrcadlový sál a V bílém, co zpívala původně Iva. Takže máme to tak namíchaný jako celý. Ale na těch koncertech teď v dubnu budeme hrát celou tady tuhle desku zřejmě. Novou. Plus ty ostatní písně.
0: My se tady scházíme tedy fyzicky v dubnu, pořád sice přetáčíme pár dnů dřív, ale myslím, že můžeme pozvat třeba na brněnský koncert Křest alba.
1: Ano, ano. Křest alba bude v brněnském klubu Fléda 24. dubna a začátek koncertu je psaný na 20:30. Tak jste velmi všichni vítáni, bude to krásná akce.
0: Řekni mi prosím tě pro tebe, jako bubeníka je v něčem třeba jiné, když jste ve 4, když jste ve 3, když třeba zpívá právě Venca, když zpívá Jana, vyžaduje to třeba jinou energii, jiný přístup?
1: Já si myslím, že ty energie se krásně sčítají a Jana má moc fajn energii na pódiu, je to taková divoženka, ale velmi citlivá taky. A určitě to sčítá, akorát jsme jinak postavení. Když jsme hráli ve 3, tak já jsem byl uprostřed mezi klukama. Teď jsme to udělali, že jsem úplně napravo z pohledu diváka, aby jsme byli jako v nějaké takové jako v půlkruhu, protože to klasické takové obsazení zpěvačka vpředu, 2 muzikanti po stranách a bubeník za zpěvačkou je takový nešikovný a myslíme si, že divák by měl vidět na všechny, aby si prostě užil celou kapelu a aby někdo nebyl za někým schovaný.
0: Další ukázka z alba Mňau se jmenuje Bažina a to tedy, pokud posluchači poslouchali pozorně, tak si můžou tušit, že to je o té kočce. Je to tak?
1: Ano, určitě. Má to velkou souvislost s kočkou Bažinou.

0: V pořadu Jak se vám líbí je naším hostem bubeník Pavel Koudelka za kapelu Dunaj, respektive tedy za spojení Dunaj a Jana Weberová album Mňau, které pokud nás tedy posloucháte v premiéře 21. dubna 2025, tak album je myslím 3 dny venku, že?
1: Ano.
0: Tak a když je album venku, tak v tomto případě to znamená co? Já držím v ruce CDčko, ale existuje myslím i vinyl, že?
1: Ano, ano, bude i vinyl, kde samozřejmě grafika, kterou dělal studio Nybird, tak ta grafika bude samozřejmě více výrazná. Je to takový krásný předmět, deska. Takže vinyl bude plus, samozřejmě to bude na všech těch streamech, Spotify, iTunes a podobně. A jasný, že fajnšmekři, kteří mají rádi vinily, si ten vinyl prostě koupí.
0: Já myslím, že asi se teď těžko dá, nebo můžeme těžko asi předpovídat, jak to bude v budoucnu, ale jaká je teď nálada v Dunaji, co se týká třeba dalšího fungování, další spolupráce s Janou? Cítíte, že je to třeba projekt na víc než jedno album?
1: Já to tak vnímám určitě, za kluky jako nerad mluvím, ale myslím si, že všeobecně jsme na sebe krásně napojení. Jana je výborný parťák, jako i do té kapely, jo, že to je prostě takový člen, který je platný, taky pomáhá s téma, s promo, se sítěma, jo, a je taková hodně aktivní a zapadla k nám velice dobře, má výbornou energii, takže já si myslím, že ta spolupráce bude moc krásně pokračovat. Já myslím, že ona byla už nutná, ta spolupráce, i z toho důvodu, že kdybychom nepřizvali Janu, tak naše další natáčení muziky by bylo, abychom se posunuli někam dál, jako hodně, hodně těžký. Jo? Takže i deska za vodou jsme velmi spokojení, celý to bylo ve správný čas, ale cítím, že teď s tím, že jsme 4, se ta kapela zase posune dál.
0: Vy máte každý za sebou řadu dalších projektů v různých žánrech. Ty sám si teď byl vlastně spolu nominovaný na Anděla, protože se podílel na desce Wolf Lost in the Poem, tedy na projektu Honzy Žambocha. Jako bubeník, posouvají tě třeba i tyhle ty projekty v tom, co děláš pak s Dunajem nebo s dalšími?
1: No naprosto, já mám jako široký záběr, jistě na tom zakládám, že se nebráním různým žánrům, v kterých se můžu pohybovat, jo, taky zaskakuju s Načevou, jako když nemůže Regál, pak mám ty svoje Zeppeliny, Revivaly, jo, A-beaty, a s Honzou to bylo taky zase úplně zase jako krok do jiného světa. Je to taková, jako s ním moc, to byla moc příjemná spolupráce. Bylo to teda úplně na dálku. Jo. My jsme se vlastně vůbec neviděli. My jsme se viděli v Banátu, kdy jsme koncertovali s Dunajem, první koncert. A potom vlastně tam jsme si jenom řekli ahoj, ahoj. A to bylo všechno. On potom dal na Facebook asi za 2 roky nebo za 3 roky písničku Indigo. Já jsem si ji zrovna poslechl. A tak jsem mu napsal, Honzo, to je super písnička, ale nemáš tam bubny. A on říkal, no tak nějaký natoč. Tak jsem na chalupě zrovna měl rozdělaný bubny, protože jsem točil desku Bů. A to jsme točili každý sám ve studiu svým. Tak jsem mu tam natočil bubny za 3 dny. Jsem říkal, no tak asi 3 dny, tak to asi nebude dobré. 3 dny přišlo úplně kouři, super, takhle jsem to chtěl, úplně bomba. Tak jsme se domluvili na desce a za 3 roky nebo za 2, nevím, už poslal prostě další písničky. Já jsem mu to nahrál, my zase pořád neviděli. Já jsem mu to celý nahrál. Sám, no a pak jsme se viděli, až jsem mu předal na SD kartě na prstě, jo, jenom tak říkám, Honzo, tady máš ty moje bubny k té desce. Takhle to vzniklo.
0: Nicméně naživo jste pak spolu
1: pak
0: hráli.
1: Pak spolu samozřejmě hráli naživo a teď budeme taky hrát a budeme na Color Meetingu a ještě na Ponava Festu, takže to jaksi jako funguje dál a je to, vždycky se na to moc těším, je to moc příjemný hraní s Honzou.
0: Takže dívejte se třeba na plakátech Wolf Lost in the Poem, projekt Honzy Žambocha a Pavla Koudelky a vedle toho tedy, kromě toho, to, čemu jsme se dnes hlavně věnovali, Dunaj a Jana Weberová, album Mňau, koncerty momentálně tedy jsou v plném proudu.
1: Ano, ano, v dubnu máme teď šňůru, vlastně už jsme odehráli koncert v Náchodě, Karlovy Vary, Plzeň a teď nás čeká vlastně Brno, Praha, 23. dubna Praha, 24. Fléda, 25. Karlovy Vary, 26. Apple 26.
0: Víš co, tak to je aspoň důvod, ať jdou na vaše stránky, posluchači a dohledají si to tam a pokud nás poslouchají někdy později z archivu.
1: Ostrava, tak... už jsem si vzpomněl, 26 je Ostrava, duben.
0: Tak v každém případě doporučujeme album Mňau. Pavle, děkuji za povídání a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji a zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
0: To byl Pavel Koudelka za Dunaj, loučí se také Milan Tesař. O zvuk se nám staral Roman Kabelka. Tady je z alba Mňau, na závěr píseň Slova v ledu.

0: Je 20 hodin a na Proglase přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Téměř všichni nelegální migranti se už podle úřadů vrátili ze Seuty zpátky do Maroka. Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku, způsobil škodu v desítkách milionů korun. Fotbalisté Sparty vedou v poločase ligového duelu nad Zlínem 1-0 a zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32, na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ze španělského města Ceuta na severu Afriky úřady vrátili zpátky do Maroka téměř všech 50 tisíc migrantů, kteří tam nelegálně dorazili za jediný den. Informovala o tom španělská vláda, podle které se většina lidí vracela dobrovolně. Při pokusu přeplavat na kontinentální území zemřelo bezmála 60 uprchlíků. Někteří migranti popsali, že se k cestě do španělského města rozhodli ve čtvrtek. Právě tehdy údajně dostali přes telefon a sociální sítě informaci, že je hranice bez omezení otevřená. Španělskou exklávu dnes navštívil premiér Pedro Sánchez. Z migrační krize obvinil pašerácké mafie. Zároveň slíbil lepší ochranu hranic u Ceuty. Generálním ředitelem českých center bude končící velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl ve funkci vystřídá Jitku Pánek Jurkovou. Od jmenování nového ředitele se ministerstvo zahraničí slibuje novou koncepci českých center. Po agentuře Macinka chce zejména finanční úspory. Českým centrům kvůli špatné finanční situaci hrozilo úplné zrušení.
3: Nechceme žádná česká centra a priorně rušit. Naopak vidíme velký potenciál a velkou šanci, že by tato síť mohla být ještě významně rozšířena.
4: Uvedl Petr Macinka z motoristů sobě. Nová centra nebudou stát státní rozpočet nic. Formou partnerství by je měly provozovat například krajanské organizace. Zájem už projevili Češi v Chorvatsku. Česká centra fungují aktuálně v 26 městech 4 kontinentů. Z ministerstva zahraničí Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Policisté obvinili zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a podezřelého zadržela. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
5: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
1: Bankovní rada kvůli případu nařídila mimořádný interní audit a přijala další bezpečnostní opatření. Ve věku 81 let zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým, informoval o tom ústavní soud. Tam Nikodým působil 10 let od roku 2003, jmenoval ho tehdejší prezident Václav Klaus. Generální sekretář soudu Vlastimil Göttinger připomněl, že Nikodým se během své advokátní praxe podílel na přípravě významných právních předpisů. A to hlavně v období transformace právního řádu. Emeritní soudce podle Göttingera patřil k pilířům rozhodovací činnosti ústavního soudu.
6: A v předehrávce druhého kola šance ligy Zlín, jak se utkání vyvíjí, řekne Tomáš Petr.
7: Po prvním poločase Sparta vede nad Zlínem 1-0, pokutový kop proměnil ve 14. minutě, tedy gól dal ve 14. minutě Irvin a pak ve 23. minutě neproměnil pokutový kop Harasin. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Hokejista Tomáš Nosek už zase patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský.
8: Nehoda na D6 před Prahou a bouřka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Dálnice D6 je už průjezdná před Prahou ve směru od Karlových Varů. Na půltém kilometru se ale ještě uklízí po nehodě osobního auta. Projíždí se pouze jedním pruhem. Odklon na druhém kilometru už tedy neplatí, kolona se ještě rozjíždí. Počítejte zatím se silnějším provozem na D6 před Prahou. Na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové opatrně mezi odbočkami na Městec a Chlumec nad Cidlinou. Kolem 54. kilometru vjedete do bouřky. Silně tam prší, na vozovce hodně vody, dbejte na vhodné svícení a bezpečný odstup od ostatních vozidel. V Praze dobré zprávy z jižní spojky. Úsek od Lanového mostu na Černý most už je plynule průjezdný a po nehodě před Průmyslovou už je uklizeno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V západní polovině Česka čekáme večer a v noci silné bouřky, může se k ním přidat i vítr v nárazech až kolem 70 km za hodinu. V noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na západě Čech bude kolem 17. Bude oblačno až zataženo, ještě i s pehánkami nebo bouřkami. Na východě území bude převážně polojasno. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se přidají přehánky a nebo znovu i bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a částečně taky oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 28 až 32 stupňů, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23. To byly zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Bylo 20 hodin 15 minut a ve večerním vysílání Proglasu nás čeká repríza pořadu Dotýkání světla z roku 2014 o křesťanské spiritualitě s docentem Karlem Sládkem. Tentokrát probereme téma křesťanské životní stavy laici. Ve 20.45 můžete potom poslouchat slovenské vysílání Rádia Vatikán a od 21 hodin vás zveme ke společné modlitbě večerních chval a živého růžence.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech na vlnách Proglasu přeje nyní Jana Beránková. Připraveno je 10. setkání se spirituálním teologem docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Probírali jsme postupně témata, která patří k základům duchovního života křesťana. V posledních třech pořadech chceme přiblížit křesťanské životní stavy. Stav laický, řeholní a kněžský. Dnes tedy oslovíme především laiky.
1: Jsem zase postaven před nelehký úkol, to jest v třech pořadech shrnout látku, kterou probíráme s našimi studenty dva semestry. Takže to zase bude takový pohled z letadla a spíše takové, řekněme, pošťouchnutí k tomu, aby se člověk zamyslel nad tím svým vlastním povoláním a posláním, které má jako křesťan, aby ho uchopil v tom širším kontextu životního stavu, k kterému je povolán, a aby třeba ty určité souvislosti více pochopil, co to třeba znamená být laikem, co to znamená být řeholníkem, co to znamená být knězem a jakým způsobem vlastně tyto identity, kterými zpřítomňujeme Krista v našem světě a skrze které Kristus do našeho světa přichází, abychom je viděli jako vzájemně se obohacující a potřebné. Laici svoji spiritualitu plně velmi těžko mohou žít bez řeholníků a kněží. A vzájemně naopak. Řeholníci potřebují laiky a kněze a kněží potřebují ke svému životu laiky a řeholníky. Jednotlivé spirituality se vzájemně prolínají. A mají ale zároveň svá vlastní specifika, která jsou bytostně daná svátostně.
0: Je tady ale něco, co si musíme uvědomit, než začneme o jednotlivých křesťanských stavech hovořit zvlášť. Totiž, co to znamená být povolán?
1: Musíme se dotknout něčeho zásadního, a to je vůbec, co to znamená být povolán do určitého životního stavu. Tedy, co to znamená vůbec být povolán? Protože každý křesťan nějakým způsobem promýšlí smysl své existence. Promýšlí to, jaké je jeho osobní povolání, jak Bůh vidí jeho život. Můžeme říci, jaký sen má Bůh o jeho životě, do kterého ten člověk vrůstá, který poznává, jakým jsem a jakým se mám stát, nebo jakým se stávám působením Ducha Svatého, přitom, když vlastně rozpoznávám své jedinečné povolání ke službě celku, ke službě druhým. Ať už je to ke službě v církvi, nebo v té službě, řekněme, ve světě. A to je velmi důležité. Vlastně i uvědomění si smyslu našeho života je také velmi zásadní pro i naši vnitřní stabilitu. Velmi často se setkáváme u lidí s takovými vnitřním neklidem, možná neurózami, často také s psychosomatickými onemocněními, někdy třeba i vážnějšími, chronickými, které pramení z toho, že ten člověk nezná smysl svého života, nevidí své poslání, nevidí svůj úkol, nevidí to, kým se má stát.
0: A není to tak, že potom se ptáme vlastně celý svůj život?
1: V tom se ptáme samozřejmě celý svůj život, ale žijeme to i svědomím, že my jsme tím Bohem už dávno nalezeni, už dávno osloveni a vysláni. A tedy naše životní cesta je odpovědí na toto povolání a poslání. My jsme samozřejmě lidmi, kteří celý život hledají a nalezají odpovědi. A nalezají odpovědi na to povolání, které získávají u Boha.
0: S docentem Karlem Sládkem hovoříme o duchovním povolání laika.
1: Každý člověk se smyslu života dotkne nějakým způsobem. A my můžeme třeba vidět i to, jakým způsobem v té naší biblické tradici máme zaznamenáno to, jakým způsobem Bůh povolává. A co je velmi důležité, ono to není nikdy něco, co by bylo statického, strnulého. Je to něco, co má dynamiku, je to něco, co dýchá, co má život, co proměňuje. Když si vezmeme povolání například Abrahama, tak tam je odejdi ze své země. Je tam nějaký pohyb, on nás to někam vede. Stejně tak Mojžíšovi, nuže pojď, pošlu tě k faraonovi. Tedy vidíme, zase je tam nějaký úkol, nějaký smysl života. Izajášovi Bůh řekl, jdi a řekni tomuto lidu. Tedy je tam určitý úkol, který má dynamiku. Je to cesta, která se vyvíjí. A stejně tak, když se vrátíme k životním stavům, tak jsou cestou, která se vyvíjí. I ten laik a všechna ta další povolání uvnitř laikátu, tedy je to určitá cesta ke svatosti v rámci života ve světě a vnášení evangelia do světa v různých povoláních, ta spiritualita má různé odstíny podle toho smyslu. Ať už je to služba v kultuře, umění, politice, v sociální oblasti a tak dále, tak každá z těchto služeb má určité své specifikum. A toto specifikum, toto povolání má také svoji spiritualitu. Proto i uvnitř toho laikátu je množství těch spiritualit. A má to určitou dynamiku. Jako laici do toho povolání vrůstáme a stáváme se každý den nově, když rozpoznáváme ty výzvy, které máme. Stejně tak kněží, kteří jsou vysvěceni na kněze, tak samozřejmě bytostně, ontologicky to kněžství svátostné mají nesmazatelně ve svém bytí. Ale do toho konkrétního života kněze a vnášení, řekněme, toho nového vtělení Krista do současného světa ve formě svátostí, tak tomu se ten kněz učí celý život.
0: Člověk je nejprve osloven Bohem. A ten čeká. Je na člověku, aby v souhlase s Božím voláním se rozhodl, kterou cestou v duchovním životě půjde. Každé to rozhodnutí ho ale proměňuje.
1: To, co je taky důležité, že v tomhle povolání člověk žije novou důstojnost. Žije nové postavení. A velmi často tato nová důstojnost je v Bibli popsána i změnou jména. Člověk získává jakoby tu novou identitu před Bohem. A obdobně my opouštíme toho starého člověka a v tom určitém životním povolání žijeme toho nového člověka v Kristu. K tomu je ale také potřeba, když rozpoznáváme povolání, abychom i na té rovině osobnostní byli stále více zralejšími. Abychom to rozhodnutí, které máme učinit, dokázali v takové situaci, kdy už víme, kým jsme a kam směřujeme.
0: Dnes hovoříme o povolání člověka do některého z křesťanských životních stavů. Zda chce žít jako laik, řeholník, zda je volán ke kněžské službě. Jak rozpoznáme své správné povolání?
1: Tak samozřejmě máme spoustu, řekněme, možností, jakým způsobem nalézat své životní poslání a povolání. Vychází to z našeho konkrétního života, zkušenosti, nějaký životní styl nás přitahuje. Většinou samozřejmě, když člověk je v určitém věku, kdy už se rozhoduje, tak také ho přitahuje určitý třeba životní styl. Mnoho seminaristů, kteří rozpoznávají své povolání ke kněžství, mluví o tom, že ve svém životě, v jejich okolí nebo bezprostřední blízkosti se nacházel kněz, když si řekli, no to je ono, to je to ořechové, takhle chci žít, to je moje poslání, stejně jako ho žije tento kněz. Obdobně mnoho řeholníků ve svém blízkosti najednou rozpoznávali, že je tam životní styl třeba nějakého svědce, který založil určitý řád a ten životní styl ho přitahuje. Pak se setkává s nějakou osobou řeholníka, který to žije a říká, ano, to je ono.
0: Ale vždy ho něco muselo oslovit. Ano, to je ono.
1: Určitě. Je tam vždycky to oslovení, které vychází z naslouchání Božímu slovu.
0: Na vlnách Proglasu hovoříme o duchovním povolání. Člověk se většinou už v mládí rozhoduje, samozřejmě proto občanské povolání, ale je tady ještě povolání duchovní. Buď prostav laický, kněžský, řeholní. Co všechno to lidské rozhodování ovlivňuje?
1: Povolání doprovází určitá vnitřní otevřenost k výzvám, které k nám přichází. Tedy člověk by měl v každém okamžiku svého života hledat Boha, hledat ten smysl života. A v určitém konkrétním okamžiku najednou zjišťuje, že určitý životní styl v určitém životním stavu je právě tou stabilní identitou, kterou nachází. Jak se říká, najednou jsem našel kabát, který mi sedí. Jo? Zkoušel jsem spoustu kabátů. Jeden mě štípal, druhý byl moc teplý, druhý byl moc chladný, druhý byl moc malý. Jo? A najednou jsem si oblékl kabát a říkám, a ten mi sedí a to je ono. Jo? A tam vlastně člověk nalezne tu stabilní identitu. A takovým tím znamením je, že vlastně v této identitě je člověk šťastný a dokáže v ní, řekněme, milovat druhé lidi. To je strašně důležité, protože když ve své povolání a poslání nedokážeme být otevřenými a milovat, darovat svůj život druhým, tak něco nefunguje, protože každé to životní povolání má v sobě ten rozměr Kristovo vydání se, kenoze, a ten životní styl, ať už je to laika, kněze nebo řeholníka, pokud je to ten kabát, ta stabilní identita, ve které se člověk zcela dokáže darovat, tak to je ono. Tam se vlastně připodobňuje Kristu. Laici jsou povoláni k tomu, aby zvěstovali Krista a následovali Krista. Kněží svědčí o tom novém vtělení, o tom svátostném vtělení, o tom, jakým způsobem jejich život v darování se druhým, ve slavení svátostí, znamením právě tohoto nového vtělení Krista. A řeholníci, ty se svědčí o tom výhradném snubním spojení s Kristem. O tom, že ten život je opravdu tom zasvěcení se Bohu, v celé odevzdanosti jeho vůli a o tom, že je to právě Bůh, který je tou láskou, jež máme mít neustále na paměti a vztahovat se k ní. Není to o tom, co já chci, ale je to o tom vnitřním dialogu, o té modlitbě, o tom bytí před Bohem a pro druhé.
0: Každé životní povolání má v sobě rozměr Kristova vydání se. Jak je to konkrétněji v laikátu?
1: Laici po druhém vatikánském koncilu velmi často začali vytvářet třeba nová hnutí v církvi, začali se angažovat, začali otevřeně své křesťanství chápat jako poslání zvěstovat Krista. A v takové té naší teologii, spiritualitě, vždycky, když mluvíme o teologii laikátu, tak vycházíme ze všeobecného kněžství věřících. Vycházíme z toho, že i laik má podíl na Kristově kněžském, královském a prorockém úřadu. Můžeme i říci, když se zase vrátíme k tomu rozdělení laik, řeholník a kněz, že právě různé aspekty Kristova kněžství, kněžského, prorockého a královského úřadu ty jednotlivé životní stavy zpřítomňují. Jo? A že i ten křesťanský laik je povolán zvěstovat evangelium. I ten křesťanský laik je povolán posvěcovat svět v těch situacích, do kterých on může vstoupit. Protože kněz ne vždycky může vstoupit do těch vztahů, do těch situací v tom všedním světě, v tom světském povolání. A ten laik vlastně v tom prostředí může svědčit o vlastně naději, o víře ve věčný život, o vzkříšení Krista. A zároveň také ukazuje, co to znamená být křesťanem ve smyslu být ten, kdo slouží druhým. Zejména těm, kdo nějakým způsobem trpí, kdo nějakým způsobem jsou odstrkováni, kdo jsou nějakým způsobem na okraji. A tohleto svědectví je velmi důležité. Svědectví o té dvojí lásce, lásce k Bohu a lásce k bližnímu. A takhle vlastně naplňujeme ty jednotlivé situace a momenty, ať už je to třeba, když je někdo lékař, když někdo pracuje ve vězení, když někdo pracuje jako sociální pracovník, když někdo pracuje v kultuře, v umění, když je někdo třeba nadán nějakým dalším řemeslem, tak v každém z těchto povolání ten člověk nalézá určitý způsob, jak svědčí a zvěstuje Krista a jakým způsobem svědčí právě o té naší služebné lásce.
0: Většina z nás věřících patří ke stavu laickému. Ale jak to bylo s postavením laiků v dějinách církve? Že mají důležitý úkol v církvi, to přece není jen výsledkem druhého vatikánského koncilu a otevření se světu.
1: Ten vývoj, řekněme, vztahu k laikátu je velmi dlouhý. Velmi často si ani neuvědomujeme, že třeba mnišské hnutí o ten životní stav mnichů vlastně vznikl z laiků. Všichni ti pouštní otcové, možná většina to byli laici, kteří nějakým způsobem se vzájemně doprovázeli, ale potom tam samozřejmě byl kněz, který pro ně slavil eucharistii a svátosti. Takže ten životní stav třeba laiků se nějakým způsobem vyvíjel a prolínal se i s jinými životními stavy. Když se v dějinách církev dostala

0: To byl, bychom řekli, že to bylo takový napětí mezi křesťanským laikem a křesťanským hierarchou. A proto tady určité, řekněme, takové to vymezování si rolí bylo přítomno, ale ono mělo to svoji jakoby dynamiku. Jo? Někdy to třeba bylo vyostřenější, někdy hodně vyostřené. Co se týče té situace vlastně ve 20. století, tam zase stojíme úplně někde jinde. Jo? Protože najednou jsou zde laici, kteří jsou vzdělaní. Tam je samozřejmě důležité nějakým způsobem reflektovat, i teologicky promýšlet právě tu rovinu církevní. To, jakým způsobem vlastně církev je společenství, ve kterém jsou ty jednotlivé životní stavy shromážděny okolo Eucharistie. Takhle bychom to mohli nazvat. A právě během té liturgie, během toho slavení, těch modlitev, přímluv, během toho darování darů, připomínky, oběti, proměňování, přijímání, tak přesně v této dynamice, v tom shromáždění, v tom božím lidu, se najednou začínají ty jednotlivé životní stavy vytvářet a zároveň respektují tu důležitost toho druhého pro můj život. Jak jsem říkal, ten laik ke své spiritualitě potřebuje kněze a kněžskou spiritualitu a řeholní spiritualitu. I pro laika jsou důležité evangelijní rady poslušnosti, čistoty a chudoby. V jiné formě než pro řeholníka, který tam má, řekněme, určitou tu radikalitu a je mu vytvořeno to prostředí v církvi, aby tuto radikalitu mohl žít. Ale to neznamená, že pro křesťanského laika a v jeho spiritualitě není důležitá poslušnost. Důležitý vztah k nějaký chudobě. A jakým způsobem se vztahuje k té čistotě srdce. I na té rovině vztahovosti. Já bych to jako ukázal třeba na příkladu té lásky agapé, která se vlastně nějakým způsobem nás dotýká a které svědčíme. To je ta, která se nám daruje. A ona nějakým způsobem i se projevuje skrze jednotlivé životní stavy. A když se vezmeme ten životní stav kněze a životní stav laika, který má svoji rodinu, že v manželství, tak tady oba zpřítomní určitý aspekt lásky, který potřebují jeden i ten druhý životní stav nějakým způsobem nahlížet. Jo? Kdybychom tu lásku vnímali jenom uzavřeně v rámci určité rodiny nebo v rámci určitého etnika, ten vztah k okolí by byl vlastně takový nějaký, řekněme, v nejlepším případě lhostejný, tak to není ta láska agape, která je ke všem lidem. A právě ten kněz, a to je třeba i ten smysl celibátu, kdy se vlastně zříká manželství pro Boží království, svědčí o té univerzální lásce. Svědčí o tom, že ta láska překračuje hranice rodiny, překračuje hranice etnika, překračuje limity, které si člověk nějakým způsobem v dějinách stanovil, aby se lidi rozdělili. A ten kněz svědčí o té univerzální lásce. Ale na druhou stranu je důležité také, že tato univerzální láska má mít svůj konkrétní projev. Má mít svoji konkrétní intimitu. Jakoby vydanost druhému člověku v otevřenosti k příchodu nového života. A to je ta láska agape, která se proměňuje v tom životě manželském, v tu lásku, jež má i ten rozměr erotu, kdy se vlastně daruje muž a žena zcela sobě, konkrétně tělesně, aby byli otevřeni novému životu. Tam je potřeba právě vidět oba ty aspekty. Ta agape je konkrétně darující se. Je to láska, která se vtěluje, která se objímá, intimně sdílí, ale je to láska, která je univerzální, kterou má Bůh ke každému člověku. A právě tyto dva odstíny lásky agape nám ukazují, jak se vzájemně potřebují ten životní stav kněze a životní stav laický.
1: Můžeme ještě, pane docente, připomenout dokumenty magisteria a třeba i autory, u nichž bychom našli více zaměření na úlohu laiků v církvi a ve světě?
0: Tak určitě zásadní pro spiritualitu laikátu je Christi Fideles Laici. Takže tady to je text, který čteme na našich hodinách a společně ho promýšlíme. Já bych se chtěl na úplný záměr obrátit k jednomu českému teologovi, Josefu Zvěřinovi. On se spiritualitou laikátu zabýval ještě v době totality a promýšlel ji. A Josef Zvěřina tu cestu laikátu viděl v takovém čtverým zřetelu.

0: Ten první je, o tom jsme mluvili, že celá křesťanská existence se zakládá na povolání, vyvolení a zasvěcení. A tedy ten laikát je svatý stav církve. Je to povolání, vyvolení a zasvěcení. I tohle musíme velmi dobře promýšlet. Co to znamená, že jsem jako křesťan povolán, vyvolen a určitému stylu života zasvěcen. Druhý zřetel je, že spiritualitu laikátu má také rovinu charismatickou. Je to určité pověření podle daru Ducha Svatého. Je to určitý projev ducha, který je dán tomu člověku ke společnému prospěchu. A tedy laik ve své spiritualitě promýšlí a řekněme s tou boží milostí spolupracuje a dává se druhým v rámci toho charismatu, kterým ho naplňuje Duch Svatý. Takový třetí zřetel podle Josefa Zvěřiny je nezaměnitelnost, nenahraditelnost. Tedy, že tento životní stav je velmi důležitý v církvi a pro církev. Ze své podstaty. A to je velmi důležité. A ten čtvrtý zřetel, tak to je, že každý životní stav má určitou míru odpovědnosti v životě církve a světa. A je potřeba, abychom hledali určitou rovnováhu, určitou harmonii, abychom vnímali právě to obdarování téhož ducha, ty služby, které máme, jako dar, který je ve prospěch celku. Samozřejmě svůj životní stav, svou spiritualitu různě vnímá laik, třeba v určité farnosti, jinak ji vnímá kněz, který je diecézní ve farnosti, jinak ji vnímá biskup, který má širší zodpovědnost a jinak ji vnímá arcibiskup, který má ještě širší zodpovědnost, jinak ji vnímá potom kardinál a vůbec jinak svou spiritualitu vnímá papež, který má ještě větší zodpovědnost. Takže i v té zodpovědnosti, v té služebné zodpovědnosti, která je hierarchizována, tak v ní vidíme určitou míru zodpovědnosti za ten život církve, ve které i ten laik, který je třeba na různých pozicích v církvi a má různé povolání, různé charisma, tak má taky různou míru zodpovědnosti. A to je velmi důležité. Takže, jak jsem říkal, ten život laika je povoláním, vyvolením a zasvěcením, má rovinu charismatickou, je jedinečný, nezaměnitelný, nenahraditelný a má určitou míru zodpovědnosti za celek.
1: Jak se také píše v dekretu druhého vatikánského koncilu o apoštolátu laiků, všem křesťanům je uložen čestný úkol vynakládat úsilí k tomu cíli, aby všichni lidé na celém světě poznali a přijali božské poselství spásy. Dnes jsme se věnovali křesťanskému stavu laiků. Příště bude docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze probírat stav řeholní. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

Bylo 21 hodin, pátek 31. července a od mikrofonu Proglasu vás zdraví Ondřej Šidlo. Společně se teď pomodlíme večerní chvály a po nich bude následovat modlitba živého růžence.

0: A k moderátoru Ondrovi se také připojuje otec Martin. Oba vás zdravíme. Dnes má svátek svatý Ignác z Loyoli, takže ze zvláštní radostí zveme k modlitbě vás, členy Tovaristva Ježíšova a přátele a příznivce. Tak dneska máme v tabulce nabídku na konkrétní texty z tohoto svědce, ale my se přikloníme k jednodušší variantě, že budeme brát všechno z férie. To znamená, nalistujete si stranu 1007, vy, co máte novější breviáře, a tam budeme začínat hymnem. Texty potom budou samozřejmě z férie, tedy antifony i žalmy. A všechno následuje a pouze mariánská antifona a závěrečná modlitba budou ze svátku svatého Ignáce, to je 1626. Obdobně v původním vydání, tam začneme na straně 899, pravděpodobně 899, texty následují a potom mariánská antifona je na straně 1445. 1445. Kdo máte elektroniku, tak nebudeme volit právě použít části ze společných textů, ale necháme tam vlastně to, co vám tam naběhlo první. Bože, pospíš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vzdejme chválu Bohu Otci, který stvořil všechny věci, nebe, zemi i co v nich jest, vše pro svou slávu a čest.
1: Stvořil člověka prvního, aby byl obrazem jeho, k podobě svého učinil, aby slávou jeho byl.
0: Člověk žíti nedokázal, věrně, jak mu Bůh přikázal, uvedl v svém přestoupení na sebe odsouzení.
1: Avšak Bůh, Otec náš milý, v milosrdenství nestihlý, nad hříšníky se smiloval, spasení zasliboval.
0: Až nám poslal Syna svého, krom hříchu nám podobného, ten je výblesk jeho slávy, podstaty obraz pravý.
1: Přijal účastenství lidské, abychom my měli božské, a proto se tak ponížil, by nás lidi povýšil.
0: Pokorně v světě přebýval, pracoval, neodpočíval, vykupoval přestoupení skrze své utrpení.
1: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
0: Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, za toho vysvobodí Hospodin v nouzi.
1: Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu, učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho z vůli jeho nepřátel.
0: Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, v nemoci z něho sejme veškerou slabost.
1: Volám, Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.
0: Moji nepřátelé zle o mně mluví, kdy už zemře, kdy zanikne jeho jméno.
1: Kdo přijde navštívit, jen na prázdno tlachá, v srdci si nazbírá špatnost, pak vyjde ven a pomlouvá.
0: Všichni, kdo mě nenávidí, si spolu o mně šeptají a vymýšlejí proti mně špatné věci.
1: Postihla ho nevylečitelná nákaza, nebo kdo tak ulehl, že už nevstane.
0: I můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jídal z mého chleba, strojil mi úklady.
1: Ty však, Hospodine, smiluj se nade mnou, postav mě na nohy a tím to splatím.
0: Z toho poznám, že mě máš rád, když můj sok nade mnou nezajásá.
1: Mne však zachováš bez úhony, navěky mě postavíš před svou tvář.
0: Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky, staň se, staň se.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
1: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
0: Bůh je naše útočiště a síla, osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
1: Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, i kdyby se hory řítily do hlubin moře.
0: Ať se bouří moře, pění jeho vody, ať se třesou hory, když se moře vzdouvá.
1: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
0: Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.
1: Bůh je v jeho středu, nepohne se. Od časného jitra ho Bůh bude chránit.
0: Národy se bouřily, říše se bortily. Tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.
1: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naši tvrzí.
0: Pojďte, pozorujte Boží skutky, které učinil k úžasu země.
1: Zamezuje války až po samé hranice světa, láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.
0: Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, převyšuji národy, převyšuji svět.
1: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naši tvrzí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.
1: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu, vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět. Z listu Římanům z 15. kapitoly. My v uvozovkách silní jsme povinni snášet slabosti těch, kdo silní nejsou, a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať si hledí získat oblibu u bližního k jeho dobru a prospěchu. Vždyť ani Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Je přece psáno, potupy těch, kdo tě tupili, padli na mne.

0: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Veleben buď Pán Bůh, že s láskou zhlíží na přání potřebných a hladové sytí dobrými věcmi. S důvěrou ho prosme.
1: Bože, ukaž nám své milosrdenství. Nejlaskavější Otče, prosíme tě za trpící údy tvé církve.
0: Vždyť Kristus za ně na kříži vydal sám sebe jako večerní oběť.
1: Vysvoboď spoutané, osvěcuj slepé, ujmi se sirotků a vdov.
0: Přispěj na pomoc všem ubohým.
1: Všechny věřící přioděj svou zbrojí,
0: aby mohli obstát proti nástrahám ďáblovým.
1: Buď k nám milosrdný v hodině naší smrti.
0: Abychom byli shledáni věrnými a smíření s tebou opustili tento svět.
1: Uveď zemřelé do světla, kde přebýváš,
0: aby na tebe patřili na věky. A prosíme tě také za všechny, kteří trpí nadměrnou teplotou. Také myslíme na situaci ve španělské enklávě na africkém kontinentu a také na všechny, kteří jsou postiženi velkými požáry, zejména tedy ve Francii.
1: Bože, ukaž nám své milosrdenství.
0: Volejme společně k našemu Otci.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi povolal svatého Ignáce z Loyoli, aby ve tvé církvi usiloval o větší slávu tvého jména. Dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí zápasíme dobrý boj zde na zemi, abychom spolu s ním dostali korunu slávy v nebi. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto společnou modlitbu a ať prožijete dobré víkendové dny. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Po modlitbě večerních chvál vás zvu ke společné modlitbě živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný a vy se můžete modlit přímo s námi tak, že u každého desátku můžete zavolat k nám do studia na telefonní číslo 739 850 345. Ještě zopakuji číslo 739 850 345. 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete Bohu předložit své úmysly.

Ke všem úmyslům přidáváme i ty, co jste nám poslali do Rádia Proglas, ať už formou SMS, nebo jste volali, nebo případně e-mailů. A chtěli bychom dnes ještě zvlášť prosit za příznivé počasí a déšť. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Teď nastává čas, kdy můžete si zavolat a pomodlit se s námi první desátek růžence.

0: Vítám ve vysílání první posluchačku, která se s námi pomodlí první desátek růžence, Ježíš, který se pro nás krví potil. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a Paně Marii, tady je vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi ráda pomodlila za všechny své drahé zemřele a za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu Paní Marie, za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou celou její rodinu a za svatého otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává s Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Děkuji všem, kdo se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: My vám taky moc děkujeme, s Pánem Bohem dobrou noc.

0: Máme ve vysílání druhou posluchačku, která se s námi pomodlí druhý desátek růžence, Ježíš, který byl pro nás bičován. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Marie. Já bych chtěla tento desátek obětovat, poděkovat za sebe, za všechny milosti od Boha přijaté, poprosit za všechny své potřeby i hodně, ale zejména myslím na svoji kamarádku, naši spolupravnici, která byla náhle odvezena do nemocnice po docela těžké operaci, a taky za všechny, které jakkoliv postihla událost minulou středu na křesťanském táboře tady u nás na Severní Moravě. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod i života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod i života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

0: Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás pičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás pičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, pěkný večer.

0: Máme před sebou třetí desátek růžence, Ježíš, který byl pro nás trním korunován, a já vítám ve studiu naši posluchačku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady posluchačka Věra. Já bych vás moc prosila všechny vás zdravím a prosím, jestli byste se mnou pomodlili za obrácení mých dcer, za pokoj v rodinách, za šťastný návrat všech, kdo se vrací z prázdnin a z cest, a aby se už ukončily války, aby se ti státníci mezi sebou dohodli a na úmysl svatého otce, a taky, aby už trochu, aby byl déšť, aby byla úroda. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života

0: života svého Ježíš, který byl trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávaš Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeju vám pěkný večer a dobrou požehnanou noc.
1: My vám také děkujeme za zavolání. Pěkný večer s Pánem Bohem.

0: Ve vysílání Proglasu vítám další posluchačku, která se s námi pomodlí 4. 10. růžence, Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady vaše členka od Frýdku Iva a prosila bych se, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, za rodiče z obou stran, celou rodinu živou i zemřelou a za mír ve světě a hlavně za dušičky v očistci, kdo se nikdo za ně nemodlí. Můžu začít?
0: Ano, můžeme.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvětej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh, zaplať za modlitbu, že jste se dovolala. A dobrou noc s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.

0: Máme před sebou poslední desátek dnešního bolestného růžence, Ježíš, který byl pro nás ukřižován, a vítám posluchačku ve studiu, která se ho s námi pomodlí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je vaše posluchačka, každodenní Marie, a vaše členka taky. A prosila bych se se všemi, kdo se budou se mnou modlit, se pomodlit za naše vztahy v rodině, za našeho otce Michala tady ve farnosti od Veselí nad Moravou sem, a prosím ještě za všechny duše očistí, za mír ve světě a za mého vnuka, jeho manželku, aby byla pokřtěna už, aby se už rozhodla, a taky ještě za dalšího vnuka a vnučku, za dar víry. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který pro nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který byl pro nás ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a náděje naše buď zdráva, tobě voláme, vyhnání synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Děkuji mnohokrát, že jsem se dovolala a že jste se se mnou pomodlili. A ještě teda na úmysl svatého otce. Ještě to se mám pomodlit?
0: Ano, můžete ještě na úmysl svatého otce.
1: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vyprost, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovod. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
0: Amen.
1: Děkuji vám mnohokrát a přeji pěknou službu ještě dneska. Dobrou noc.
0: Moc vám děkujeme za zavolání. Pěkný večer s Pánem Bohem. Ano. Tímto dnes skončíme živý růženec. Moc vám děkujeme za společnou modlitbu. Těm, co se dovolali i těm, co se nedovolali, přejeme příjemný večer s Pánem Bohem.

otázek a pochybností, ale taky touha a tvé slovo na cestu. Opřu se o něj a budu věřit.

otázek a pochybností, ale taky touha a tvé slovo na cestu.

Již po 17. budeme otvírat knihu Škola Kája Mařík ve škole i doma. Dnešní kapitola má název Tancibudky a Jalovcová. Knihu Felixe Háje pro vás čte Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 17. Tancibudka a Jalovcová. Nic platno, maminko, začal pan Lesní jednoho dne. Musíme vzít někoho z Lážova na dříví. Což toho tancibudku? Pro pána krále, tatínku, toho lenocha. Sní z kila mouky v dolku jako nic a přeřízne dvě polínka za hodinu taky jako nic. Jiná pomoc nebude, maminko. Bez dříví zůstat nemůžeme. Kde pak jsou děti, aby tam došly? Paní Lesní řekla. To bude těžká věc teď je hledat. Snídali už dvakrát, vzali košíčky a povídali něco o doubravníkách. Však je najdu, bral pan Lesní klobouk a šel. Našel je brzo. Seděli pod dubem a zpívali si z plných plic. Proč bychom se netěšili? Když skončili, řekla Zdeňa. Aby jsme snad ani na ty doubravníky nešli. Je to moc daleko a třeba už je teta Kovářovic vyzbírala. Za chvíli bez toho zas budeme mít hlad. No, můžeme třeba tuhle blíž, jestli už rostou rysce, soudil Kája. Ba ne, poběžíte do Lážova, ozval se pan Lesní. Víte, kde zůstává tancibudka? Víme, vzácný pane, smál se Kája. Tancibudka mu neříkají, ale říkají, to je ten Honzíček Lenoch. Zvostává z rovínka blízko tety Pekařovic. Jak si koupil kozičku a nic jí nedával jíst a jak se divil potom, že mu pošla. Ale má už kozičku zas. Tož tam řeknete, aby přišel zítra do lesovny dělat dříví. Jen aby nezapomněl doma ruce. Opuštěné košíčky leží pod dubem, děti pospíchají k Lážovu. Tancibudka zrovna prohlíží svou chajdu. Dívá se po děravé střeše. Jde kolem pan táta Fichtlovic. Co pak vyhlížíte, Honzíčku? Snad jestli holuby se k vám nastěhovali. Honzíček se poškrábal za uchem. A já jen tak koukám, pan táto, kam bych si měl dát na noc štrůzok, kdyby mělo pršet. Už mi zatejká skoro všude. Vy jste starý, Lenoch, Honzíčku. Kolikrát už jsem vám říkal, že vám šindele dám. Jen si střechu vyspravte. Vědí, pan táto, to je zlá věc. To není jen tak dát šindele. Tady jde o to, že musím lézt na střechu a přitloukat je. To bolejí ruce. No, ať vás teda něco sní. Zlobil se pan táta a šel dál. Dej pán Bůh dobré poledne, pane tancibudka, že abyste přišel zítra do lesovny dělat dříví, ozval se Kája. Tancibudka sebou trhl. A to snad ne, je teď moc horko. No, můžem si to ještě rozmyslet, abyste snad šli dál. No, uklizeno moc nemám, to já vždycky až najednou, když je víc krámů pohromadě. Otvíral před nimi dveře do světnice. Až se děti zajíkly, jak těžký, dusný vzduch polkli. Že strejčku neotvíráte okna? Ptal se Kája. No, je to tam od štrůzoku kus cesty. Škoda cesty, najde sem dveřmi luftu dost. Na stole bylo věcí. Tancibudka přece tam udělal kousek místa. Odsunul nalepený talíř. Vidíš, chlapče, zítra abych uklízel. Nemám už kam postavit hrnek. Dám vám krapet kafe s rumem, to je moc dobrá věc. Bral do ruky ukoptěný hrneček, snad od omáčky, snad od polévky, ale Kája honem se bránil. Ba ne, strýčku, kde pak s rumem? To je zrovínka jako s breberkou a my jsme zrovna jedli. Tak přijdete na to dříví. Tancibudka si slil kávu a z ohmatané lahvičky přilil rumu. No, jinam bych nešel než do lesovny. Taky možná, že se ochladí. V těch horkách se toho moc nenafláká.
1: Já nejraději dělám zachládku. Pak bych teda přišel. Ale jestli bude v noci pršet a zamoknou mi ty poslední dobré šindele, přespím v lesovně.
2: No, máte tu jistě blešky. Mně už něco štípá v rukávě, řekla Zdeňa. Kájo, pojď už.
1: Bleška sem, bleška tam. Horší je, že mi nad chlívkem spadl strop. Musím mít teď kozu v noci v sednici. Ve dne to ona se pase.
2: A spravit to nejde?
1: Ptal se Kája už ve dveřích.
3: Jde, chlapče, jde.
1: Jenže je to moc velká dřina. Teď v těch horkách by člověk zkusil, až bude chladněji, odpovídal.
2: Tak s pánem Bohem, ale já bych tu nezvostával ani chvíli, řekl Kája a vyšli.
1: Tancibudka za nimi zavolal.
3: Já teda přijdu a kozu vezmu sebou. Kdo pak by mi ji tu hlídal? Ta holečku potřebuje nějaké obsluhy.
1: Kája se zastavil na cestě.
2: No počkej, Zdeňo, ty dostaneš, až přijde s kozou. Heleď, Vojta Brabencovic se pere s Franckem Sušilovic, pojď se podívat.
1: Prali se kluci jen což. Francek to prohrál. Než děti došly, už seděli na schodě před domem a umlouvali se na odpoledne, že si půjdou hrát do dolíku na loupežníky.
2: Už je po všem, řekl Francek Kájovi. Pojď taky do dolíku. Tuhle Vojta vzal babičce herbábnou zástěru a bude dělat vůdce. Mohl bys říct panu Štulcovi o špagátky. To běda, ale Vinska Šilchovic vyhodil.
3: Bodejť by Vinska nevyhodil, když mu ukradl tuhle pomeranč, řekl Vojta.
1: Kája vyvalil oči. Že ukrad? A jeje, jak to mohl udělat? Vzal Zdeňu za ruku a šli k samotám. V Kájově dušičce leží velká záhada, jak jen Vincek a Vojta mohli krást. S otázkou na rtech vchází do lesovny.
2: Vzácná paní, Vincek ukrad u Štulců pomeranč, Vojta babičce herbábnou zástěru. Povídali taky, abych přešel do dulíku, že Vojta bude vůdce.
1: No, to začínají brzo, řekla paní lesní. Inu, Vincek lže, jako když tiskne, a Vojta Brabencovic zrovna tak. Od lži ke krádeži není daleko.
2: A co Honzíček? Jú, vzácná paní, přijde zítra po ránu a hned taky s kozou,
1: hlásil Kája. Pro pána krále to snad ne, lekla se paní lesní.
2: No, přijde vzácná paní,

0: taky přišel. Ne, sice po ránu, bylo skoro 9:30, když klátivě vyšel na cestu k lesovně a za sebou opravdu táhl kozu. A za chvíli bude 10, hlásila paní lesní. To je u vás po ránu? Zácná paní, to ani není možná. Bylo akorát 9:30, když jsme vyšli. Je to sem dálina, tak má člověk vyschlo v krku, hájil se Honzíček. Týna vám donese svačinu, ale Honzíčku, nemyslete si, že nebudete řezat a štípat. Máte síly dost a 50 vám ještě není. Dříví je suché, pila ostrá, tož jen ať sebou švihnete. Já se musím také podívat na pole a zůstanou tu jen ty děti. Ať v poledne máte něco uděláno. Týna přinesla hrnek sladkého studeného mléka, krajíc chleba a vzkaz. Řekl vzácný pán, že buď to dělat, anebo ležet. Ale ležet, že můžete doma. Kdyby nehrozil déšť, zůstala bych doma a sama bych dříví rozdělala. Co říkáte, Týno, déšť? A to mi rozmoknou šindele a pak bych musel v sednici nechat jen kozu a spát v síni. Upíjel dlouhými doušky mléka. A taky dejte pití koze. Však se nestarejte, ale víckrát ji sem nevoďte. Kdo to jakživ slyšel? Honzíček dopil, dojedl a klátivě zamířil k dřevníku. Děti za ním. Nejdřív odložil kabát, pak si hned sedl na špalek. Už abyste řezal, strejčku, připomínal Kája. Poledne bude za chvíli a Týna přijde roztopit pod trouby, aby se koláče upekly.
1: A to se udělá, Kájo, to se udělá, to se všecko udělá.
0: Už jsem si svlékl kabát. Kde pak bych mohl řezat v kabátě? Ale taky mám vestu, musím ji taky odložit. Jen tak nechvátej, dvakrát měř, jednou řeš. Všecko se musí rozmyslit. A potom si taky musím vyhrnout rukávy u košile a to taky chvíli trvá. A potom musím vybrat polena. To je všecko samá práce. A potom taky musím dopít to mléko. Je to náramně dobrá věc, ale černý kafe s rumem je ještě lepší. No, tak abych stáhl tu vestu. Kája už zrevidoval všecky hodiny v lesovně i v hajnovně. Bylo zrovna za 10:55, když Honzíček zhluboka vzdychl a zařízl pilou do nejslabšího polínka, které si našel. A bylo zrovna za 11:30, když přiběhla Týna do dřevníku. Spráskla ruce. Pro pána krále Honzíčku, přičem mi dostanou koláče přípal? Chytla pilu z druhé strany. Z čerstva přestává legrace. Kdo chce být živ, musí pracovat, ať už práci jakoukoliv. Vzácná paní na koláče zadělala, teď pomáhá na poli vázat. Polévka je hotová, koláče jsou v troubách a kolik já musím těch plechů napéct? Honzíku, z čerstva, pospíchej, nebo vyletíš předpolednem i s kozou. Přece jen Týna koláče upekla. Jen se v žlutavém tvarohu červené višně svítily. Ale hned po obědě hlásila, že Honzíček je ukrutný lenoch, jen aby vzácný pán na ně dokročil. Ale pan lesní přijímal dříví až někde na hranicích revíru a v poledne ani domů nepřišel.

0: Nad Babou stahovaly se mráčky v mraky, odkud si zdaleka zadunělo hromem. Šafář vzal poslední kus koláče do ruky. Kdo si pospíšil jako já, najed se. A teď z čerstva na pole. Zase osaměli samoty. Jen Honzíček s dětmi zůstal v lesovně. Pomalu žvíkal koláč. Nebýt mě, koláče se neupekly. Ale ta holka mě prohnala, ruce necejtím. To je dobře, že šla na pole.
1: Abyste strýčku řezal. Večer bude jako nic a není tu ani polínka, pobízel Kája.
0: Honzíček na to. Čas k dílu, čas k jídlu, Kájo. A teď zrovna mám čas k jídlu. Kája byl jako na trní, když Honzíček se chyt za žaludek.
2: To je mi nějak ousko, to asi ty višně. Teď jen se něčeho napít.
1: Nevíš, Kájo, kde má vzácná paní Jelovcovou?
0: Zdeňa vyhrkla.
3: Já to vím, klíče jsou na spíži.
2: Tak pár kapek, děti, do hrnečku mi přineste a zas bude dobře. Moc mě to svírá.
0: Děti odběhly. Klíče byly zrovna u spíže. Paní Lesní je tu zapomněla.
3: A Jalovcová je tuhle, řekla Zdeňa.
2: Jú, plnou láhev mu načnem,
0: namítal Kája.
1: Honzíček už byl za nimi.
2: A to nemusíte načínat, já si načnu sám. Inu, to je bolest, to je bolest. Dětičky, snad to bude má smrt.
1: To budou ty višně.
2: Nějaká se mi přilípla na žaludek. To je hrůza, jak to bolí.
0: Vytahoval zátku a přisadil láhev k ústům.
2: Je z láhve, to vám strýčku zaskočí.
0: Honzíček odsadil.
2: I toto. Leda by mi skočila do krku celá. A to je dobrota, ta hřeje. Ale vytáhl jste toho strejčku, podotkl Kája. To se vám to bude špatně štípat. Tak ukažte, ať tu lahev uklidíme.
0: Sahal po ní.
2: I toto, chlapečku, to už z ruky nedám, dokud v ní něco bude. Kde pak se dostane člověk k takovému malvazu? To se mi to bude štípat.
0: Odcházel do dřevníku, děti za ním. Sedl si.
2: Měl bych si nechat práci, až bude chládek. Tak se sem neslejvá. To od té breberky, řekl Kája. Nejlepší bude, když to dopiju.
0: Nevšímal si jeho řečí Honzíček.
2: Mohla by mi tam spadnout moucha.
0: Blaženě si přihýbal. Jalovcové rychle ubývalo a na Honzíčka šlo ukrutné spaní.
3: Už vás nebolí bříško?
0: Ptal se Kája. Ten zrovna dopil, něco zahučel, pohodlněji se opřel a už spal. Za malou chviličku začal chrápat.
2: Tak, řekl Kája, tohle bude slyšet vzácná paní snad na pole a bude myslet, že řeže a on zatím tak chrápe. No ten se natrunčil, Zdeňo, a dříví ani kousek. Pojď, budeme nosit do kuchyně tuhle rozházené kůrky.
0: Zdeně se moc do práce taky nechtělo, proto řekla,
3: radši ho vzbuď.
0: Kája se postavil před Honzíčka.
3: Strejčku, máte štípat.
0: Nic.
1: Kája už křičel. Strejčku, nemáme dříví.
0: Ale jen táhlé chrápání bylo mu odpovědí.
1: Toho neprobudí ani kanón, Zdeňo. Pojď nosit kůrky.
0: Nanesli jich pod kamna, kolik se vešlo.
1: Tak si myslím, že ho ani bříško nebolelo, ale měl chuť na Jalovcovou,
0: prohodil Kája.
2: Ten bude spát do rána. Teď dáme kuřatům a pít té koze a potom musíme k nám. A ty si taky líná skoro jako Honzíček, Zdeňo. Jen pořád hekáš a vzdycháš. Víš, co povídal včera vzácný pán? Naše Zdeňa hrozně ráda pracuje, ale nejradši ze všeho nedělá nic.
0: Zdeňa se podmračila a zafňukala.
1: když jsem ještě malá a ty mě pořád honíš dělat.
3: Jú, to se musí. Když jsou všichni na poli, musíme je zastat. Až bude požních, zas budeme jen lítat po lesích. Pojď, Deničko.
0: Udobřoval ji, když viděl, jak si prohlíží poškrábanou ručku od prutu, který se jí připletl mezi kůrky.
3: Máme doma v troubě jahelník.
0: Týna poskokem ubíhá z pole. Jestli tanci Budka nenadělal dříví, to bude soužení, myslí si. Už slyší z chléva dobytek, jak se hlásí. Už za ní pospíchá šafářka. Týna vlítne do dvora rovnou k dřevníku. Takové podivné zvuky slyší.
1: Rány do hlavy, on tu spí.
0: Dívá se blíž.
1: A tuhle leží láhev s nápisem Jalovcová. A to on ji na dětech vymámil, vytrunčil a teď spí.
0: Jako vichr vyletí z dřevníku do kuchyně.
1: Zaplať pámbu, děti nanosili kůrek.
0: No, to bude vzácná paní koukat, jakého jsme tu měli pracanta. Už je po večeři. Šafář z čerstva řeže, Týna na druhém špalku štípá. Honzíček chrápe a chrápe. Co s ním? Řekl pan lesní. S lenochem a pijanem. Obrátil se na děti, které prvé všecko byly pověděli, jak naříkal, že ho všecko bolí a že snad z toho umře a jak tu láhev odnesl. Děti, doběhněte do hajnovny. Kájo, řekni tatínkovi, aby ho odvezl do jeho baráčku. Kdo pak ho tu bude hlídat? Pan lesní sám zapřáhl, do košatiny Honzíčka položili. Hajný vzal do ruky opratě a Kája se radostně usmíval.
3: Je, tatínek pojede s koňmi. Zdeňo, podrančíme za vozem a zpátky nás tatínek sveze, řekl Zdeně.
0: Vůz se rozjel, paní lesní vykřikla.
1: Co s tou kozou? Kájo, Zdeňo, povedete ji vedle vozu.
0: Hajný zastavil. Vzácná paní, v košatině je místa dost. Nakrátko ji přivážu, aby tomu lenochovi neublížila. A je to. Děti uháněli za vozem. U baráčku Hajný zastavil a zavolal souseda, aby mu pomohl odnést tanci Budku. Ten pořád ještě spal. Ale jak ho v jeho světničce uložili, probudil se, vyskočil a začal křičet. Chyt do ruky talíř, hodil jim po sousedovi, chytil druhý, hodil jim po Hajném. Jen tak, že uhnuli. Odešli rychle ze světnice, slyšeli ještě nějaké křápnutí, potom temné zabouchnutí. To asi tanci Budka upadl a už bylo ticho. Asi usnul zase. Polekané děti stály v chodbičce. Vidíte, děti, řekl Hajný, co kořálka z člověka dělá? Zrovna zvíře krom té drahé duše. Vzácná paní jako lék v maličkých sklenkách Jalovcovou podá, on jí litr snad najednou vypil. Děti jeli na voze. Tak krásně to drncalo, sem tam jimi smíkalo, ale neměli té pravé radosti. Pořád slyšeli ten opilcův pustý řev. Ještě když Kája usíná, nepokojně se převaluje.
3: Maminko, kdybyste ho byla slyšela křičet, já bych se toho nenapil za nic.

0: Poslouchali jsme 17. kapitolu z knihy Kája Mařík ve škole i doma s názvem Tanci budky a Jalovcová. V příštím čtení na pokračování uslyšíte příběh o tom, jak v Lážově hoří. Knihu Felixe Háje pro vás čte Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Přes 100 koncertů na více než 20 žánrových scénách. To vše v Brně ve dnech 6. až 9. srpna v rámci členství města Brna v síti kreativních měst UNESCO v oblasti hudby. Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras. A tak jako loni v této době je na stole téma Maraton hudby Brno, tentokrát ročník 2026. A já tady tak jako loni vítám své dva dnešní hosty. Ředitele a zakladatele festivalu Davida Dittricha. Davide, vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: A kolegu, šéf dramaturga festivalu a také programového ředitele Rádia Proglas, proto kolegu Milana Tesaře. Milane, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Takže důležité jsme zmínili hned v úvodu, 6. až 9. srpna, to vychází tradičně ten druhý srpnový víkend.
1: Druhý celý víkend.
0: Celý víkend, ještě to předchází tomu ten čtvrtek a pátek. Po 11. už Maraton hudby Brno. My jsme se loni bavili o tom jubilejním ročníku, tak jenom když se takhle ještě krátce ohlednete na úvod toho dnešního pořadu. Ta dekáda, jako, co jste tak vybalancovali za těch 10 let?
1: Já si myslím, že za tu dekádu jsme hlavně našli formu festivalu, která nám připadne, že je zajímavá. Hledali jsme to, řešili jsme, jestli chceme dělat nějaké velké koncerty a okolo toho postavit jako x malých. Pak jsme zjistili, že vlastně využít město nebo centrum města jako hlavní stage, to znamená všechny možný zákoutí, nádvoří, jak indoorový, tak outdoorový prostory, tak to vlastně maratonu sluší a to dělá vlastně maraton maratonem a dělá to festivalem, který se neopakuje v České republice.
0: Milane, ty se začínal jako dramaturg world music scény, pak se dostal na pozici šéf dramaturga, tak z tvého pohledu těch prvních 10 let, řekněme prvních?
2: Já musím říct, a trošku neříkám, že bych se za to styděl, ale ty úplně první roky šly trochu mimo mě, ne jako, že bych nevěděl, že se maraton v Brně koná, ale nestíhal jsem ho sledovat a vlastně z konkrétního důvodu. Já jsem ty víkendy mnoho let jezdíval na chodské slavnosti do Domažlic, kde jsem moderoval. A vlastně skončilo to někdy kolem covidu a zhruba někdy v tu dobu jsme se s Davidem taky začali domlouvat na mé roli na maratonu. Takže pro mě ty první moje roky znamenaly možnost přivést do Brna hrozně zajímavé interprety, které jsem znal z nahrávek, z videí a které jsem si vlastně sám přál vidět naživo, ale to se postupně tedy překlopilo do té komplexnější práce, kdy už tedy není to jenom to vybírání něčeho, co bych sám chtěl slyšet, ale je to komplexnější uvažování nad tím festivalem. Teď jsem zrovna někomu psal, že maraton to není tohoto chci slyšet, tak ho pozvu. Ale je to opravdu pečlivé vybírání na každé jedno festivalové místo, protože my tam máme scény podle žánru, scény jsou dané těmi místy venku, uvnitř, jsou samozřejmě dány taky tím, že některé jsou za vstupenky,

0: člověk, který mnohonásobně přesáhl Brno a Českou republiku a tak dále. Ale ta spolupráce s Katkou a s Davidem Ondrou, s jejím manželem, je opravdu něco, co nás hrozně obohacuje a musím říct, že bezuliční basking, který potom nějakým způsobem vyústil v ty krásné pokojíky, ve kterých baskeři hrají, tak to je úplná specialitka festivalu. No a druhý setkání pro mě teda mimořádně obohacující bylo s Milanem, protože vlastně Milan přemýšlí o muzice úplně stejně jako já, akorát on mě vlastně naučil poslouchat, nebo spíš mě vyškolil v tom. Ukázal mě spoustu krásné muziky a když jsme třeba spolu někde vyráželi na festivaly, které byly takovými showcasey a tak dál a společně jsme prostě koukali na muziku, poslouchali, bavili se o ní, tak ty rozhovory s Milanem jsou pro mě jedna z nejhezčích vůbec věcí jako maraton za těch 10 let.
1: Tak to jsme měli takové pěkné vyznání. Zazněly ty zásadní informace pro ty, kteří se třeba, a věřím, že tací můžou být, kteří se s maratonem zatím nepotkali nějak aktivněji, takže Milan tady zmínil několik scén, ať už vnitřních nebo venkovních, některé akce spoplatněné, některé jsou přístupné zdarma. Probíhá to v rámci, řekněme, toho nejužšího centra Brna, ale i nějakých jako lokalit, které jsou trošičku vzdálené. Budeme o nich dnes mluvit, takže to je takový, jako řekněme, přehled. Ale pojďme teď detailněji, protože ti, co maraton znají, tak si říkají, tak co nového nám přichystali na ten 11. ročník, na úvod té druhé dekády. Je nějaká novinka, něco, co třeba loni nebylo, ať už je to místo? No, začněme těmi místy.
0: Já si myslím, že místo není úplně nové místo, ale je místo, které jsme vlastně využívali jenom částečně a tentokrát ho využijeme nebo propojíme ho ještě s dalšími sousedními místy a vznikne z toho krásná věc. A to mluvím o projektu Light Up Tugendhat, protože letos slavíme významné výročí, 25 let od přijetí vlastně Vily Tugendhat do světového dědictví UNESCO. A díky tomu vlastně s muzeem města Brna a s řadou dalších partnerů jsme připravili v rámci maratonu projekt, který se jmenuje Light Up Tugendhat. A je to oslava toho 25. výročí. Bude to probíhat v rámci maratonu od pátku do neděle. Každý den od 10 hodin do půlnoci. A bude to právě v zahradách Vily Tugendhat, Vily Lefber a Arnoldovy Vily. A ten program bude od 10 hodin probíhat různé kreativní masterclassy, různé prohlídky speciální a vůbec jako zajímavé věci pro třeba rodiny s dětmi. Potom od 15 hodin do 21 bude probíhat řada koncertů, bude tam několik stagí a ty muzikanti se budou střídat, budou tam různé žánry. Bude to odrážet tu brněnskou hudební scénu, to znamená, bude tam od klasiky, jazzu, alternativy a všech možných dalších žánrů. Takže to bude každý den od 15 hodin do 19 a potom bude taková specialitka, takový vyvrcholení a to bude vlastně světelná show nebo světelné instalace a videomappingy, které budou na všech těch vilách. Takže na každé z těch vil bude speciální videomapping, zároveň tam budou takové světelné koule, instalace. Myslím si, že to bude velice atraktivní, podívaná. Ale celý ten den tam strávit, že si člověk třeba dopoledne přijde a potom se vrátí, mezi tím si dá nějaký koncertní maratonu a potom se vrátí večer, tak si myslím, že to bude velice zajímavá podívaná. A ještě v neděli bude taková specialitka, tam bude začínat ta světelná show až v 10 hodin a v 9 hodin bude se v letním kině u Vily Lefber promítat vlastně záznam koncertu Magdaleny Kožené a Simona Rettla, který doprovází na klavír z Vily Tugendhat, který proběhl v covidovém roce a je to vlastně premiéra. My jsme tamto šlo live na onlineu do řady zemí, ale vlastně v kině to bude celosvětová premiéra. Takže v neděli od 9 do 10 bude ještě takováhle specialitka v rámci Light Up Tugendhat, nádherného projektu k 25. výročí zapsání.

0: velitou Genhat do světového dědictví UNESCO.
1: Takže maraton hudby využívá také toho, že se propojily ty tři zahrady, těch třech vil, Tugendhat, Lefber a Arnoldovy vily. Kde tam bude nějaká stage v rámci té zahrady?
0: U každé vily.
1: U každé vily bude stage.
0: U každé vily bude stage. Ta největší je u Lefber, tam vlastně jak je to letní kino. Mm-hmm. Ale jinak vlastně chceme, aby u každé vily byla stage a budou se tam právě různí písničkáři střídat, pak tam budou některé trošku větší koncerty, ale pořád se bavíme o komorních koncertech. Myslím si, že... Ale bude to tak, že vlastně, když dohraje někdo u vily Tugendhat, tak začne u Arnoldovy vily a tak dál. Čili nepůjde to zároveň, aby se to zvukově nějakým způsobem nepotkávalo, ale prostě takhle ten program bude opravdu od 3, od 4, od 5, od 6, bude prostě až do 9 budou koncerty. A myslím si, že se podařilo spoustu teda úžasných muzikantů tam.
1: Na to se těší určitě zejména obyvatelé těch domů v okolí, kteří mají okna do těch zahrad, že budou mít takhle muziku Maraton hudby Brno přímo na dlani. A když teda říkáš, že jsou to komornější věci, a tak Milane, v tom jsi měl taky prsty, musel si uvažovat třeba o tom, jaké ty interprety, jaké kapely dát na tyto stage tady do prostoru zahrad těchto vil.
2: Samozřejmě celý ten program maratonu vzniká v širším nějakém obsazení dramaturgickém, takže nevybírám všechny interprety já. Na některé scény ano, na některé máme konkrétní dramaturgy a třeba tady jsme v podstatě dávali hlavy dohromady a na navrhovali jsme různí, vlastně my, co se kolem toho nějak pohybujeme, různé interprety a z toho ten program nějak vznikl. Takže třeba zrovna tenhle ten program jsem já nedělal člověka po člověku, kapelu po kapele, ale navrhoval jsem některá jména.
0: Já bych tady zmínil jméno nového manažera festivalu Maraton hudby Brno, Honzi Macha, který v tom vlastně pomáhal taky velice tak. Light up Tugendhat, takže to byla taková triáda, by se dalo říct.
1: No jak to tak poslouchám, dá se vlastně strávit v rámci toho, jak jsme tu i třeba loni mluvili o tom, že si člověk může vybrat nějakou trasu toho festivalu, to znamená, že prostě aby prošel třeba nějaká místa, nebo aby viděl nějaké interprety, nebo aby měl na cestě nějaké dobré podniky v rámci street food festivalu. Tak takhle vlastně si může vybrat jedno jediné místo a strávit ho tam v podstatě od pátku do neděle v těch zahradách jenom a bude tam mít muziku, bude tam mít světelnou show a bude tam mít klid a stín.
0: Je to tak, protože ty muzikanti budou jiný, ty světelný show teda budou stejný a ty doprovodné programy, ale jinak, co se týká hudby, tak tam můžou strávit. Ale myslím si, že když to proloží nějakým koncertem festivalu, že to teprve potom bude ta krásná symbioza.
2: Ono je to ještě jinak. My tady každý rok říkáme, že člověk nemůže z toho festivalu stihnout všechno. Tam paralelně probíhají různé programy a letos to tedy bude mít ještě těžší, protože bude navíc tento program v zahradách vil.
0: No a pokud se bavíme o Light Up Tugendhat, tak to má ještě jednu doprovodnou událost a to je, jak jsem už mluvil o Kateřině Šedé a o jejich pokojíčcích, které rozmístí v Brně, tak každý rok je jeden pokojíček věnovaný nějaké události. No a samozřejmě při takovém výročí nemohlo než teda nechat vzniknout pokojíku z vily Tugendhat. A samozřejmě Katka zase k tomu přistoupila svou kreativní cestou. Prostě vzala skleněný pokoj a jídelnu propojila, udělala takový dvojpokojík, který jsme představovali už v červnu v rámci vždycky takového toho happeningu, kde představujeme celý program festivalu. A tady vlastně bylo to u koně, u Jošta, a tam vlastně bude celé 4 dny festivalu právě tady ta vila Tugendhat přenesená i do centra města.
2: Takže kdo nestihne dojet do Černých polí, tak aspoň část vily Tugendhat si může vychutnat v centru Brna.
0: Tak.
1: V rámci těch novinek jsem tam zaznamenal ještě na webu scénu Českého rozhlasu Jazz.
2: Je to tak, že my s Českým rozhlasem Jazz už spolupracujeme několik let, takže není to úplná novinka, tam je možná novinka to, jakým způsobem je to prezentováno, ale co je tam důležité, tak ta jazzová scéna vzniká ve spolupráci s Petrem Vidomusem, což je tedy dramaturg tady této stanice Českého rozhlasu a ten vlastně zase ve spolupráci se mnou vybírá interprety na tuto konkrétní scénu.
1: A Když se tady bavíme o těch scénách, Vila Tugendhat nabídne asi různé žánry, respektive ty scény u těch vil. A má jazzová scéna nějaké jako jedno konkrétní místo, kdyby fanoušci, milovníci jazzu prostě chtěli, tak se mají vydat přímo tam, právě tam?
2: Tak jazz bývá tradičně v divadle Husa na Provázku a bývá to tedy tradičně pátek. Takže pátek v divadle Husa na Provázku.
0: A bude to tak i letos.
1: A bude to tak i letos. To se nemění, jsou věci prostě, které je dobré nechat tak, jak jsou. Co z těch dalších, co zůstává tak, jak si lidi vlastně už zvykli a oblíbili možná i právě třeba v sepětí těch jednotlivých žánrů a stylů a těch konkrétních míst, možná i dnů, kdy to probíhá?
2: Tak ono, ty ses na začátku ptal na to vlastně, na tu dekádu, na vývoj toho festivalu, tak tam je důležité, že někde plus minus uprostřed té dekády došlo k zavedení instituce rezidenčního umělce festivalu, to znamená umělce, který přijede do Brna na celou dobu festivalu, tráví ten čas s diváky, s pořadateli a hlavně nabídne různé ukázky své tvorby. Tím pádem on to musí být člověk, který se pohybuje mezi žánry, může nabídnout různé projekty, takže v těch minulých letech to byl trilog Gurtu, Omar Sosa, o kterém asi dnes taky budeme ještě mluvit, Vincent Perani, francouzský akordeonista, a letos je tím rezidenčním umělcem Nguyen Le, což je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny. A já vlastně, když jsem nad ním přemýšlel a to jméno mě napadlo, tak jsem si uvědomil, že já v jeho podání vedle čistě jazzových nahrávek a vedle spolupráce s japonskými nebo s indickými umělci, tak mám taky třeba jedno album vietnamských lidových písní, potom album, na kterém hraje úpravy Pink Floyd a album, na kterém hraje úpravy Jimiho Hendrixe. Takže to všechno ten jeden člověk obsáhne, dělá to všechno skvěle, spolupracuje s kdekým, takže přesně to je ten ideální člověk na tuhletu roli.
0: Já bych ještě doplnil, že vždycky ten, nebo posledních několik let, ten rezidenční umělec pořádá i masterclassy, které děláme většinou ve spolupráci s JAMU, což je taky krásná věc. A za tu dobu, když tady je, tak jednak pozná Brno, ale zároveň se potká i třeba s řadou brněnských muzikantů. A tím, že tady ještě máme setkání World Music Charts Europe a měst hudby UNESCO, tak se potká i s řadou jiných zástupců měst hudby UNESCO nebo lidí z World Music Charts Europe. Prostě snažili jsme se festival nebo přetvořit v takové místo, kde se setkávají lidi z různých žánrů hudebních a z různých států a tak dále. A to si myslím, že se velice daří. A ty lidi to baví a rádi sem vlastně i za tímto setkáním jezdí.
1: Je to pravda velká nabídka nejen pro návštěvníky a posluchače, ale velká nabídka pro samotné účinkující kapely, umělce, interprety prostě. A to nejen tady tu zemské, ale právě z různých koutů světa, kteří sem přijedou, potkají se, ale nejenom mezi sebou, ale právě i s redaktory třeba, no, publicisty hudebními, organizátory, promotéry a tak dále. Tak když jsme mluvili o tom Nguyenovi, že bychom si teď pustili první z hudebních ukázek dnešního pořadu.
2: Tak si pustíme jednu jeho skladbu a pak si můžeme třeba říct, v jakých kontextech v Brně vystoupí.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Na stole je téma. Dnes se věnujeme maratonu hudby Brno 2026. Ten se odehraje ve dnech 6. až 9. srpna. Letos už po 11. a se mnou ve studiu jsou dnes dva hosté, ředitel a zakladatel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a také programový ředitel Rádia Proglas Milan Tesař. Pustili jsme si první hudební ukázku dnešního pořadu, to byl Nguyen Le, letošní rezidenční umělec. Tak ty si nabízel kontexty, ve kterých vystoupí, tak ve kterých, na co se můžou
1: určitě, já to vezmu odzadu, takže Nguyen Le zakončí festival, to bude v Umělecko-průmyslovém muzeu Husova ulice v Brně v neděli 9. srpna, to bude projekt Sayuki Trio, což je to, jak jsem říkal, že spolupracuje třeba s japonskými, indickými umělci, bude to tedy taková spíš, řekněme, takové asijské setkání. Potom druhý koncert bude na té jazzové scéně v divadle Husa na Provázku v pátek. Tam bylo přímo právě od zmíněného Petra Vidomu se přání, že by to měl být nějaký jazzovější projekt, abychom zase ukázali jinou Nguyenovu tvář, takže tam vlastně Nguyen Le nabídl svůj Streams Quartet, což je skupina, se kterou vydal album asi před 20 lety, ale stále s ní koncertuje tam, kde ho pozvou a má ten projekt hodně rád, takže to bude i pro něho takový návrat trošku do minulosti jeho osobní. No a potom tedy koncert, na který bych chtěl speciálně pozvat, protože ten bude opravdu velmi speciální a jedinečný, a to bude ten úvodní ve čtvrtek 6. srpna v Sonocentru a bude to koncert, na kterém se představí Paolo Fresu, což je sardinský trumpetista a tak, jak jsem teď mluvil s některými třeba italskými hudebníky, v podstatě oni ho považují teď možná za opravdu špičku italské hudební scény, člověka, který vyslance italské hudby, takže Paolo Fresu. Omar Sosa, to už byl v minulosti rezidenční umělec maraton, kubánský pianista, taky všestranný, takže ten se vrací. Paolo a Omar spolu už natočili dvě studiová alba, předvedou program z toho novějšího nazvaného Food a k ním se právě připojí Nguyen Le jako třetí do party. A je to tak, že já jsem s Nguyenem před pár dny natáčel rozhovor, bavili jsme se o tom, samozřejmě on se s oběma kolegy dobře zná, s oběma vystupoval, s oběma se potkávají, ale vlastně s žádným třeba nenahrál celé album nebo nějak úplně systematicky nepracoval, takže je to i pro něj vlastně něco nového, ale zároveň tedy setkání s důvěrnými, se známými. Takže Paolo Fresu, Omar Sosa plus Nguyen Le, čtvrtek 6. srpna, Sonocentrum v Brně.
2: A já bych k tomu možná doplnil jednu věc, jak tady Milan hovořil o tom, že Paolo Fresu je opravdu osobnost, a nejenom té italské, ale světové hudby. My jsme o něj stáli mnoho let a vlastně jsme ho oslovovali a on říkal, bohužel nemohu přijet, protože zrovna v té době, kdy je maraton, tak on má svůj festival na Sardinii. A takže prostě nás odmítal, nicméně poté, co přijel Omar Sosa jako umělec v rezidenci a neuvěřitelně si oblíbil Brno a říkal, kdykoliv přijedu jako příště, tak jsme si o tom, já jsem se za ním stavil jednou v Barceloně, povídali jsme si o tom, on říkal, já s Paolo jako to proberu a zkusíme něco vymyslet. Takže se stalo to, že vlastně on přijede na ten zahajovací koncert díky Omarovi. A vlastně hned mu ale začíná, hned druhý den odlítá, začíná mu ten jeho festival, takže udělal výjimku a přijel prostě na tenhle koncert. O to víc se na to těšíme, protože je to fakt mimořádná věc.
0: To bylo právě to, nad čím jsem přemýšlel, jak vlastně napříč těmi lety, nebo jak ta léta přibývají, reagují třeba ti umělci potom na ty nabídky, jestli se jako už roznáší i po světě, že Maraton hudby Brno je fakt dobrá akce, na kterou stojí za to rozhodně přijet.
1: K tomu můžu říct opět zážitek z čerstvého rozhovoru s Nguyenem Le, protože on nějak mluvil o svých vzorech, o tom, jak prostě má rád ty muzikanty, kteří jsou opravdu jako napříč žánry rozkročení, a zmínil Triloka Gurtu. A já mu říkám, no a to byl náš rezidenční umělec loni. A on říkal, no jasně, právě proto jsem to řekl. A bylo vidět, že to má všechno nastudované, že vůbec jakože samozřejmě si zjišťoval o maratonu všechno možné, že přesně ví, co je to za festival a tak.
2: A ještě bych řekl, že teda fantastická věc je, že v rámci festivalu probíhá to World Music Charts Europe setkání s těmi městy hudby UNESCO, protože tady díky tomu vznikla i řada pořadů po celém světě o maratonu, kde vlastně ty žurnalisti, kteří sem přijíždí, tak po té jejich zkušenosti, a musím říct, že zatím byla teda jedině jako špičková a ty pořady jsou opravdu krásný a my jsme rádi, že něco takového vzniká v takovém množství. To znamená prostě od Irska přes Balkán, od severu až po jich vlastně představovali maraton přes různé pořady, které probíhaly prostě v různých rádích, takže i tohle velice pomohlo známosti maratonu mezi muzikanty.
0: Z těch věcí, které se tedy nemění, je ten zahajovací koncert vždycky ve čtvrtek v Sonu. Sono
1: letos, pozor, letos není půlup.
0: Ta samozřejmě jedna z otázek pro ty, kteří už vědí, kteří už třeba navštívili maraton hudby Brno a to i jeden z těch zahajovacích koncertů, tak půlup to je prostě objev maratonu, dá se říct Milanův objev, nebo vás obou. Takže nebudou půlup letos.
1: Ale my jsme letos půlup půjčili Slunovratu v Opavě, ten už proběhl a tam teda, jestli můžu jenom malinkou vsuvku tedy ke, řekněme v uvozovkách konkurenci, ale my se Slunovratem spolupracujeme dokonce na některých interpretech a tak, tak tam došlo k nádherné věci, že hráli půlup a po nich hrál Glenn Hansard. A Glenn Hansard sledoval koncert půlup, pak za nimi přišel o přestávce, říká jim, já jsem nějaký Glenn, taky tak trochu hraju, můžu si vás pozvat jako hosty a pozval si jako hosty do svých písní, takže to bylo, myslím, velmi, velmi pěkná.
0: Můj brácha tam byl, viděl to, vyprávěl mi o tom, pouštěl mi nějaký video a mám pocit, že nehráli náhodou nějakou písničku, ne od Janis Joplin nebo od někoho?
1: Ne, oni hráli od Velvet Underground, ale píseň, kterou měli v repertoáru Plastic People, jo, takže to bylo ještě takhle propojené.
0: Tak jsme se dostali.
2: Jako půlup letos nejsou, ale nemyslím si, že by půlup byla ještě uzavřená kapitola.
0: Tak oni se, některé takové kapely vracejí, že nemusíme chodit moc daleko na Balkán, ale vlastně i letos máme kapelu, která se přece vrací po nějakém čase a tím už se dostáváme k další.
2: A nebo Omara taky.
0: Také no, Omara.
2: Vlastně Sosu.
0: Ale tou kapelou, kterou já jsem myslel, tak to je Fanfare Čokarlia. Tím se tady dostáváme k další takové stálé scéně.
2: Určitě, a to je Balkan Night, to je scéna sice, ale říkáme tomu Balkan Night, je to taneční scéna hodně a rozhodně na Špilberku letos si myslím, že se mají muzikanti, teda mají diváci na co těšit, protože kromě Fanfare Čokarlia ještě přijede Agušovy orchestra a potom duo Malalata, takže to bude opravdu nabitý program a myslím si, že to bude takový velký taneční večírek v nádherném prostředí hradu Špilberg.
1: My jsme nedávno tady o tom, o té Balkan Night mluvili v pořadu mé kolegyně Heleny Bradfeldové, Čaj do páté. Mimochodem, pořad Čaj do páté vznikl přetransformováním někdejšího pořadu o dechovkách, ale my jsme ho přetransformovali na pořad o veškeré hudbě pro lidi, řekněme, už zralejší a vlastně jsme tam o tom mluvili tak, že samozřejmě dechovka není jako dechovka jako dechovka a samozřejmě ty balkánské dechovky stojí za to vidět, zažít a v tomto případě tedy půjde o dvojitou dávku, tedy severomakedonská Jumbo Agušovy orchestra a rumunská Fanfare Čokarlia. A je tam ještě taková zajímavost, Fanfare Čokarlia je romská, balkánská dechovka a kdo zase bude mít problém šplhat na Špilberg, tak zároveň bude probíhat romská scéna na Malinovského náměstí, takže kdo to třeba stihne, tak může tu romskou muziku si vychutnout nad dvojnásobně a pak si ještě může dát v sobotu na World Music scéně v podání Julie Kozákové, která také zpívá romské písně.
0: Tak výborně, dostáváme se k World Music scéně, ta má už po několikáté své místo v klubu První patro, bude tomu taky letos, takže Julie Kozáková to je jedno z men, které vystoupí v Prvním patře.
1: Tam je zajímavé možná to, že já jsem se snažil každý rok tu World Music scénu stavět z jiných než českých a slovenských muzikantů, protože ti mají na maratonu saxofonu spoustu prostoru jinde. A tu world music scénu jsem vždycky bral jako přehlídku různých hlavně evropských zemí. U té Julie jsme udělali výjimku proto, že ona se letos, myslím, že to bylo v lednu, stala prvním interpretem nejenom ze Slovenska, ale vůbec té bývalé Československé federace, který se dostal na první místo toho žebříčku World Music Charts Europe, čili ona opravdu se dostala na vrchol vlastně nejrespektovanější hitparády žánru se svým albem Manuša 2 a to si myslím, že už tedy stojí za to, abychom ji brali jako světovou a ne jako lokální. Takže Julia Kozáková s romskými písněmi, mimochodem ona není Romka, ale od dětství zpívala v romských sborech s romskými dětmi a opravdu tu romskou muziku má v krvi a věnuje se jí skoro jako jedna z nejlepších v tom oboru. Potom tedy na té scéně vystoupí Danza z Okultaž, což jsou Portugalci, čtyři akordeonisté. Tak jako loni jsme měli Svenk, čtyři hráče na foukací harmoniky z Finska, tak teď to budou tedy čtyři akordeonisté z Portugalska. Já jsem je viděl na festivalu v Náměšti asi před možná 15 lety, ale tam doprovázeli jednu brazilskou zpěvačku a violončelistku a toto bude jejich první koncert tady v Česku, pokud vím, samostatný a opravdu to stojí za to. Zase v Portugalsku jsou to velké hvězdy, u nás je lidé moc neznají, ale doporučuju. A tím třetím, to bude jeden z těch právě, tak jako Půlup jsem chtěl vidět naživo, přivést do Brna, tak Stefano Saletti, to je Itál, člověk, který se věnuje hudbě Středomoří v tom širším slova smyslu, to znamená on zkoumá souvislosti mezi hudbou italskou, španělskou, arabskou, francouzskou, balkánskou, propojuje ji, zpívá v jazyce Sabir, což byl dorozumívací prostředek obchodníků, kteří se plavili z jedné té středomořské země do druhé, taková směs právě španělštiny, francouzštiny, arabštiny a jiných. Takže on vlastně snaží se vlastně komunikovat tady tu kulturní sounáležitost celého Středomoří na půdorysu písní a hudby. Baví mě to hodně z nahrávek, viděl jsem ho na Vomexu, teď myslím, že ve Španělsku, jestli se nepletu, naživo. Tam mě to uchvátilo, takže těším se moc na Stefana Salettiho v Brně na té world music scéně.
0: Tak já myslím, že je čas na další hudební ukázku a propojíme teď vlastně rovnou tři scény. To je jednak balkánskou, Django scénu a také world music, takže bychom si dali fanfáre Čokarli a co vy na to?
1: Tak pojďme.
2: To je dobrý nápad.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Na stole je téma a dnes je na stole Maraton hudby Brno 2026. Akce, která se v Brně koná už po 11. a letos ve dnech 6. až 9. srpna. Se mnou stále ve studiu ředitel a zakladatel festivalu David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a také programový ředitel Radia Proglas Milan Tesař. My jsme se tu vydali před písničkou spíše na ty větší scény, řekněme, na ty s tím velkým zvukem a tak, ale už jsme se tu dotkli i scén, které jsou komornější a pak jsou i ty nejkomornější, řekněme, a to jsou ty pokojíčky. Jeden z těch pokojíčků, doslova skleněný pokoj z Vili Tugendhat, se bude vyskytovat na Moravském náměstí u sochy Jošta.
1: Přesně tak.
0: Už tam tedy v rámci toho happeningu jednou byl v červnu. Bude tam znovu, ale to přece není jediný pokojíček, že ne?
1: Ne, budou tři pokojíčky, protože letos vlastně Kateřina po minuloročním úspěchu v podstatě takového potlachu na náměstí Svobody, kde se umístil srub a hrály se tam trampské písně, dokonce se tam opékali špekáčky a lidi tam společně se potkávali, generace tancovali, spolu povídali, zpívali si. A pak mohl, kdo chtěl, zůstat a přespat normálně ve stanu nebo pod čerákem na náměstí Svobody. A ráno byla rozcvička a takové prostě věci. No prostě krásná věc, podařilo se to fantasticky, vyšlo teda počasí a rozhodli jsme se, že pro velký úspěch to zopakujeme i letos.
0: Takže bude přespávačka na Svoboďáku v Brně.
1: V sobotu bude krásná akce na náměstí Svobody.
0: Zase pro ty, kteří třeba ještě žádný pokojíček v životě neviděli v rámci maratonu hudby, tak jsou to, řekněme, takové objekty o rozměrech, já nevím, 4x2 metry třeba, jako co se týká nějakého půdorysu, potom takový jako prostě realistický vlastně pokoj a hraje se tam muzika.
1: Přesně tak. Je to v podstatě realistický, ať je to obyvák, nebo ložnice, nebo koupelna, která bude, myslím, teďka zrovna na české pod hodinama, tak vlastně opravdu jsou to nádherně udělané jako designové pokojíky, ale ty detaily, které vždycky Kateřina jako vyladí, to je prostě v tom obyváku byly krásný obrazy, byly tam parohy třeba, takový nádherný starý gramofon, prostě krásná sedačka. A vždycky je to jak teda barevně, tak celkově esteticky úplně dokonalé. A Kateřina ještě vždycky udělá takový speciální focení s těma muzikantama. Takže je to opravdu jako mimořádná věc. A řekl bych, že je to taková jako ikonická věc maratonu, protože nikde jinde takovouhle věc na světě nemůžete.
0: A jenom pro kontext, Kateřina Šedá je, pokud někdo sledujete třeba Národní sbírku zlozvyků teď v poslední době hodně na sociálních sítích jako já, tak to je ta paní, která je zodpovědná za podobné velmi zajímavé přesahující projekty. A jedním z nich jsou právě pokojičky v rámci maratonu hudby Brno. Ale není to tak, že by si mohl přijít kdokoliv zahrát do toho pokojičku, opět jsou tam jako organizovaně pozvaní muzikanti, kteří tam prostě zahrají nějaký svůj set. Je to tak?
1: Přesně tak. Jsou nějaké doby, od kdy do kdy hrají. Jako to vytížení, jeden pokojíček, jak jsme říkali, byla tu Tugendhat, tak ta bude od čtvrtka do neděle, ale jinak vlastně všechny pokoje budou hlavně v pátek a v sobotu, kde bude probíhat od odpoledne až do noci bude probíhat program v každém pokojíku. Tam se střídají ty muzikanti, takže každou hodinu tam hraje vlastně jiný básker.
0: Nemusíte si to pamatovat, milí posluchači. Všechno to najdete na webu maratonhudby.cz i na sociálních sítích. Navíc pánové přinesli, nebo David tady má před sebou takovou mapku, a to skoro doslova. Ne skoro doslova, protože tam jsou opravdu označena ta místa, takže všechno tohle potom bude, jakmile festival zahájí, tak všechno tohle bude k dispozici. Můžete si kroužkovat, zapisovat, kde kam chcete jít, kam se jít podívat a tak, kde se co odehrává. Součástí nebo takovou další ikonickou věcí spojenou s festivalem je i street food, takže samozřejmě ta nedílná složka každého festivalu občerstvení, kde, kdy, jak si něco jako rychle schrastit, ale i na to maraton myslí.
1: Je to tak, vlastně máme 11. ročník festivalu a máme 6. ročník street food festivalu letos. A my jsme společně s Jankou Martinkovičem, což je úžasná osoba brněnské gastroscény, která vlastně stála za třeba úžasnou rybí a sushi restaurací Koiši, ale řadou dalších projektů, tak s Jankem vlastně jsme připravili koncept, kde jsme chtěli, aby lidi, když opravdu chtějí zvládat co nejvíc muziky, tak aby se nemuseli zastavit jenom v McDonaldu nebo prostě v nějakých opravdu takových těch obyčejných fast foodech, ale chtěli jsme, aby poznali také z té gastroscény brněnské, takže jsme se dohodli se zajímavými bystry a restauracemi a dohodli jsme se, že vlastně připraví jedno jídlo, které bude vlastně street food. Oni si to lidi mohou sníst vlastně i v tom daném podniku, ale většinou je to udělané tak, aby prostě si to mohli odnést a mohli to sníst pohodlně i v rámci jako třeba cesty na další koncert. No a myslím si, že to zapojení opravdu podařilo se získat špičkové místa. My jsme chtěli, aby to byla ta místa, která jsou inspirativní v tomhle směru. Chtěli jsme, aby tam byla různá kuchyně různých států, takže třeba Bistro Bastardo dělá úžasnou mexickou kuchyni, Singata dělá vlastně fantastickou thajskou kuchyni a, nebo Beb, vietnamská kuchyně, taková ta spíš netolik známá jako u nás, spíš z toho regionu Vietnamu. Ale pak jsou tam také už jako stálice, jako je třeba Don Pinchos na tak španělská tapas kuchyně, letos tam třeba bude úžasný salátek, takový lehký salátek s chobotnicí, ale opravdu myslím si, že to je nádherná záležitost. No a letos budeme mít poprvé taky jednu restauraci nebo jeden bar, který je na náměstí Svobody. My jsme poměrně náročně hledali něco, co by odpovídalo těm našim požadavkům i na náměstí Svobody, takže tam je to spíš hodně turističtější a vznikl tam před 2 měsíci bar, který se jmenuje Tatarák bar. A my jsme byli na ochutnávce s Jankem a ještě s kolegyní Julií Čulíkovou, která je manažerkou Marathon Street Food Festivalu, a úplně nás to ohromilo. Jako na náměstí Svobody si sednout ven na zahrádku a dát si třeba takový italský tatarák, který vlastně ten parmezán, který tam je, našlehaný v takové pěně. To maso je fantastický. Je to dokonce jdou do takových detailů, že říkají, že z býka to maso je lepší než z krávy a tak dále, ale hlavně, jak je to celé udělané a chuťově propojený. Já teda musím říct, že za poslední dobu jsem nejedl, neříkám nic lepšího, ale málo co lepšího jsem jedl, než byl ten italský tatarák zrovna v Tatarák baru. Takže těšíme se, takovýchhle zkušeností v rámci Street Food Festivalu je hodně. Zase máme skládačku, kde je mapa, kde jsou otvírací doby, kde jsou popsaná ta jídla těch jednotlivých podniků. My jsme zatím to zůstává na jednotné ceně 200 korun za jídlo. A tam vlastně dostanete všechny informace, ale bude tam vlastně i QR kód, kde budete si moci načíst mapu přímo z map, z Google Map, a tam vlastně to bude všechno zaznačené, bude to tam popsané, je to vyfocené, tam vlastně ty jídla, jak vypadají a tak dál. Myslím si, že je to krásný doplněk toho hudebního festivalu a že to prostě dohromady funguje.
0: Tak možná už si někdo myslel, že jsme v gastropořadu, ale ne, tak to se nad Street Food Festivalem rozplýval ředitel Maratonu hudby Brno David Dittrich nad tatarákem italským. Budete moci i vy ve dnech 6. až 9. srpna v Brně, kdy už po 11. proběhne Maraton hudby. A pojďme se rozplývat opět nad muzikou. Já tak přemýšlím nad těmi scénami vlastně a jednou z takových už stálic pomalu se, aspoň v těch minulých letech, stala také scéna spojená s vydavatelstvím Antonovka Records. Bude letos Antonovka?
2: Antonovka letos nebude. Tu jsme 2 roky jsme to zkusili, ta spolupráce byla zajímavá a já věřím, že se k ní zase někdy vrátíme, ale v letošním roce Antonovku necháváme stranou, ale v čem naopak pokračujeme, tak je Balkan Soaré, což je vlastně ta scéna vznikla proto, abychom ukázali, že balkánská hudba právě nejsou jenom ty rychlé dechovky, případně ti DJové. Není to jenom hudba taneční, ale je to i hudba k poslechu, často velmi komorní, takže cílem Balkan Soaré je zvát právě ty klidnější balkánské veteránské projekty, často jsou to dua nebo tria. A co je tam úplně speciální, je to, že když u nás pořadatel festivalu chce pozvat právě třeba některou z těch balkánských dechovek, tak často to dělá přes tady české zprostředkovatele, agenty, což není vůbec nic špatného, tak to na té scéně funguje. Ale my jsme si říkali, takhle se dostaneme jenom k těm nejznámějším nebo k těm kapelám, které tady objíždějí jeden festival vedle druhého, tak se zkusme zeptat někoho, kdo opravdu tu balkánskou scénu dobře zná a jak už tady David zmínil spolupráci s panelem World Music Charts Europe, který já vedu od roku 2020, tak my tam máme srbského člena Bojana Đorđeviće, což je novinář, rozhlasový redaktor, taky třeba pořadatel několika festivalů. Je to mimochodem člověk, který docela dobře zná i českou scénu. Už před mnoha lety pořádal v Srbsku koncerty kapele Dunaj nebo Ivě Bitové, takže on zná naši alternativní scénu, ale je to ten podle mě nejlepší člověk, který může doporučovat zajímavé kapely přímo z Balkánu a pomáhat nám je sem vozit. Takže ta spolupráce funguje tak, že Bojan nám vždy udělá nějaký předvýběr a my si pak z toho vybíráme ty konkrétní kapely.
1: A Bojan samozřejmě přijede, účastní se toho.
2: S rodinou.
1: Přesně tak.
0: Co nám chybí? O čem bychom si měli ještě tady říct? Co bychom měli představit? Co na maratonu? Bude toho spousta, takže...
2: Bude toho spousta. Že... Já bych možná řekl, když se tady bavíme o hudbě v tom nejširším slova smyslu, tak opravdu to není jenom world music, rock, písničkáři, to všechno tam má své místo, ale je to třeba i vážná hudba, protože my opravdu chceme představovat hudbu co nejkomplexněji.
0: To je Davidova doména.
1: Tak z vážné hudby mám velkou radost letos, protože to, tam v podstatě jsou zatím tradiční věci. Možná do budoucna budeme dělat také nějaké ad hoc koncerty, ale pokud bych mluvil o té v podstatě asi nejznámější, to je Barbara Marie Willi uvádí, což je matiné, které probíhá na Nové radnici v tom sněmovním sále nádherném, kde se normálně setkává zastupitelstvo města Brna, tak v tom krásném sále proběhne 9. srpna od 11 hodin, takový zhruba 50-minutový koncert, takový krásný koncert, který se věnuje staré muzice, protože Barbara Marie Willi je spojená především se starou hudbou, a letos ona vždycky přiváží Coloredo ensemble, dost máme velikou radost, že už několik let vlastně přijíždí i Tomáš Netopil, který je slavným dirigentem, ale on přijíždí jako houslista, taky úžasný. No a letos s nimi přijede Simona Šaturová, což je jedna z našich nejlepších zpěvaček a opravdu je to muzikant, na kterého já se velice těším. Potom nesmím opomenout piano štafetu. Piano štafeta je velice oblíbená záležitost. V Alfa Pasáži se vždycky instaluje špičkový klavír a 2,5 hodiny se tam vlastně hraje David Mareček, generální ředitel České filharmonie a výborný klavírista, uvádí celé ty 2,5 hodiny a v podstatě se tam střídají mladí talentovaní muzikanti, ale i z hobíky, který prostě přijdou, každý zahraje skladbu třeba do 5 minut a takhle si předává tu štafetu jeden s druhým a 2,5 hodiny tam zní nádherné věci, má to krásnou atmosféru, protože lidi sedí všude možně, stojí po těch ochozech nádherné Alfa Pasáže. Takže piano štafeta je krásná událost, zase to bude, myslím, o 14.30, 2,5 hodiny. No a zhruba hodinu po začátku piano štafety začínají Nekonečné varhany u jezuitu na Beethovenové. Tam zase jsme chtěli, aby lidé mohli poznat vlastně naživo varhaní hudbu, protože spousta lidí vlastně varhany koncertní neslyšela v kostele, a takže tam probíhá po půl hodinách vlastně varhaní koncerty. Ono je to tak, že půl hodinu se hraje, potom se připravuje ten další varhaník, pak se půl hodinu hraje a ty lidé mohou přijít, poslechnout si chvilku, pak zase odejít jako potichu, nebo vydržet tu půl hodinku poslouchat. Dřív hodně lidí odcházelo, musím říct, že teďka čím dál tím víc lidí vlastně vydrží na celou tu půl hodinu, anebo už spousta lidí jako i přichází za touto událostí, protože si našli nebo si ji velice oblíbili. No. Takže to je z klasiky té, řekněme, profesionální nebo i amatérské v pianoštafetě. No a pak máme spolupráci s festivalem ZUŠ Open, který připravuje společně s nadačním fondem Magdaleny Kožené odpoledne ZUŠ Open, které probíhalo vždy na nádvoří Staré radnice. Letos se opravuje tam nějaká fasáda, to znamená, přesunuli jsme všechny ty aktivity z nádvoří Staré radnice na Trojku, na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, takže tam vlastně v neděli přijede spousta talentovaných muzikantů z celé republiky ze Zušek a nemylte se, to není žádný večírek nějakých studentíků, ale to je opravdu jako špičko, to jsou špičková vystoupení, které mají obrovský eifr, obrovskou energii, čili vřele doporučuji i ZUŠ Open v odpoledních hodinách, trvá to asi 3,5 hodiny, co koncertují muzikanti na nádvoří Trojka.
0: No, ZUŠ Open, varhany, piano, rock, world music, Balkan, Django, všechno tohle, je toho fakt veliká řada. Ještě něco jsem zapomněl?
1: Ne, já jsem ještě zapomněl jednu věc a to je Late Night Music Bar, protože maraton by nebyl bez toho, aniž by vlastně jsme dali lidem poté, co, protože je sice posunuté rušení nočního klidu na 11, takže ty koncerty probíhají zhruba maximálně do 11. My sice teda máme fakticky až do 12 to posunutí toho rušení nočního klidu, ale vlastně chceme, aby zase to příliš nezasahovalo lidi ve městě, tak se spíš snažíme stáhnout potom právě do Late Night Music Baru, kde to začíná až o 9:30 a končí to o 2:30. Mm-hmm. Je to v tom baru, který je naproti recepci hotelu International, který je festivalovým hotelem, kde spí řada vlastně skoro všichni muzikanti, celý tým, různý partneři a lidi, kteří přijíždí na festival. A tam se mají možnost právě potkat s řadou muzikantů, protože tam sice je nějaký částečně program, ale potom tam probíhá řada různých ad hoc vystoupení. Prostě takový jamový bar od 9:30 do 10:30, takže kdo si chce užít muziky, aniž by rušil okolí a by nasál a potkal muzikanty, který třeba viděl jenom na pódiu, tak tam si s nima může dát skleničku, může se s nima popovídat. To si myslím, že je už dneska nedílnou součástí festivalu Maraton hudby Brno.
0: Takže taková jako neformální afterparty, lomeno chill.
1: A jenom musím říct, že Late Night Music Bar je jenom čtvrtek, pátek, sobota, protože v neděli už se potom rozjíždí. Takže ty 3 dny.
0: No a já se dívám na hodinky, my se taky budeme muset rozjet už, rozloučit se. Pokud nemá Milan ještě něco zásadního, co by mělo zaznít.
2: Samozřejmě, abych mohl dát výčet dalších jmen, ale zveme na webové stránky Maratonu hudby, tam se podívejte. Já se těším třeba na Terezu Richterovou na scéně Indies, nebo na kapely, které jsme vybrali společně s tím Slunovratem v Opavě, konkrétně na Obyvatele cihlového domu. Letošní velký objev, nejenom pro mě, ale to už si všechno dohledejte a zvu.
0: Ředitel a zakladatel festivalu Maraton hudby Brno David Dittrich a šéf dramaturg festivalu a programový ředitel Radia Proglas Milan Tesař byli hosty dnešního Na stole je téma, ve kterém jsme tedy pozvali na letošní ročník festivalu. Ještě jednou opakuji, ve dnech 6. až 9. srpna. Pánové, děkuju a užijte si festival.
1: Děkuji a my srdečně zveme
2: celý festival.
0: Od mikrofonu sloučí taky Janis Moras. Zvuk měl na starosti Šimon Kupka. Díky, že nás posloucháte. Těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část nese název Zdrženlivost v jídle. Otcové často zdůrazňují, že člověka o ráj připravila nestřídmost, touha jíst zakázané ovoce. Tomu se může rozumět jenom obrazně, a proto z toho plyne i obrazně závěr pro denní život. Zbytek ráje zde na zemi je srdce člověka, které je naplněno čistými a krásnými myšlenkami. Vznešený idealista se však stává směšným v tom okamžiku, když si lidé všimnou, jak lpí na dobrém jídle. Ze zkušenosti víme, že si rád popřeje u dobrého stolu ten, kdo nemusí šetřit. Ti, kdo nelpí na majetku, nezhromažďují peníze, ale pak je jim přeci jen líto dát všechno chudým. Jeden kazatel říkal žartovně, je nebezpečí, že začne sbírat do břicha ten, kdo nechce šetřit do měšce. Svatý Jan Klimak pak nešetří vtipem, když se posmívá tlustým ptákům, kteří do výšky už vzlétnout nemohou. Nebo když odůvodňuje nedostatek modlitby u lidí příliš sytých tím, že páry z břicha stoupají do hlavy a zatemní ji takovým mrakem, že ho světlo Ducha Svatého nepronikne. Svatý Bazil je méně jízlivý proti milovníkům dobrého stolování, ale i jemu se zdá, že by duchovní člověk měl být hubeného vzhledu. Jediný způsob návratu do ráje je půst. Světec píše, v ráji nebylo víno, nezabíjel se dobytek, nejedlo se maso. Víno začalo až po potopě teprve vyšel příkaz, jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Až nebyla víc naděje na dokonalost, dovolilo se, abychom toho všeho užívali. I u křesťanských asketů se proto vyskytovaly druhy postu až farizejského rázu. Podle koptského životopisu svatého Pachomia jedli mniši černý tvrdý chléb, pečený obyčejně jednou do roka, který se namáčel ve vodě. Někteří dávali do těsta popel, aby bylo jídlo trpké. Neužívali ani oleje, ani masa, trochu zeleniny nevařili, jedli ji syrovou. Někdy byli bez jídla i více dní. Svatý Petr z Alkantary jídával až po 3 nebo 4 dnech. O svatém Františku z Assisi čteme, že se rozhodl nejíst po 40 dní. Ke konci prý vzal kousek chleba jenom proto, aby si nenamlouval, že dokázal totéž, co Kristus Pán. Co máme soudit o těchto postních výkonech? Odmysleme si nejdříve zprávy nezaručené. Není také radno porovnávat náš způsob života s jídelním lístkem v Horním Egyptě. I dnes žasneme nad tím, jak někteří beduíni málo jedí a přece jsou silní a zdraví. I lékaři tvrdí, že my dnes jíme mnoho, ale náš organismus už se tomu přizpůsobil. Začít se řídit v jídle podle otců pouště by bylo pro nás ne zrovna bohumilou sebevraždou. I ve středověku se nařizovalo daleko víc postů než dnes. A přece svatý Tomáš Akvinský připouští, že by bylo pro většinu lidí hříšné, kdyby napodobili doslovně posty, o kterých čtou v životech svědců. Je proto potřeba najít správnou míru.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Na Proglasu posloucháte pravidelnou jazzovou půlhodinku. Dnes v ní zamíříme do Skotska a představíme si album Stramash II trumpetisty Colina Steela. Jeho projekt Stramash z roku 2008 byl považován za průlomové spojení skotské lidové hudby a jazzu. Nyní se autor k této myšlence po 18 letech vrací. Album Stramash II navazuje na původní nápad spojení folklorních melodií s jazzovou harmonií a improvizací. Tentokrát však v době, kdy je podobné prolínání žánrů díky nové generaci skotských hudebníků mnohem častější. Na nové nahrávce se podílí mimořádně silná sestava předních skotských hudebníků. Vedle Steela zde účinkují například houslisté Chris Taut a Patsy Reed, dudák Rory Campbell, violončelistka Sue Lee, klavírista Dave Milligan, saxofonista Phil Bancroft, kontrabasista Callum Gorley a bubeník Alan Cosker. Pojďme si z alba poslechnout několik ukázek.

Poslouchali jsme skotského trumpetista Colina Steela a jeho spoluhráče z alba Stramaštů. Připravil Milan Tesař. Big black cloud on a yellow plane, sure enough it looks like rain. Packing up all our faith and trust.

Je okolo 1 hodiny ráno, sobota 1. srpna a na Proglase je pro vás připraven koncert komorní hudby. Uslyšíte serenádu C-moll pro dechové nástroje Wolfganga Amadea Mozarta v podání souboru Philharmonia Octet. Na hudební nástroje se představí Vilém Veverka a Monika Boušková na hoboj, Václav Vonášek a Martin Petrák na fagot, Irvin Veniš a Karel Dohnal na klarinet, Vojta Přemysl a Vrabec Ondřej na lesní roh.

Slyšeli jste serenádu C-moll pro dechové nástroje od Wolfganga Amadea Mozarta v podání souboru Philharmonia Octet. Na hudební nástroje se představili Vilém Veverka, Monika Boušková, Václav Vonášek, Martin Petrák, Irvin Veniš, Karel Dohnal, Ondřej Vrabec a Přemysl Vojta. V následujících chvílích vyslechneme ještě smyčtový sextet B-dur opus 18 Johannese Brahmse v podání souboru Verdi Quartet. Na hudební nástroje zahrají Susan Rabenschlag a Johannes Hermann na housle, Karin Wolf na violu, Zoltán Paulis violončelo a hosté Herman Voss na violu a Petr Buk na violončelo.

Na závěr koncertu komorní hudby jste vyslechli smyčcový sextet B-dur opus 18 od Johannese Brahmse v podání souboru Verdi Quartet. Na hudební nástroje se představili Suzanne Rabenšlák, Johannes Hermann, Karin Wolf, Zoltán Paulič a hosté Hermann Voss a Petr.

Začíná oktáva na Radio Proglas. Je před námi hodinka povídání o klasické hudbě, doplněná krásnými hudebními ukázkami. U poslechu tohoto pořadu vás srdečně vítá Jana Rambousková. Hraní na klavír, korepetice, písňová literatura, to jsou slova a slovní spojení, která v dnešním pořadu budou znít asi nejčastěji. A já jsem moc ráda, že v pražském studiu mohu přivítat klavíristku a moji drahou kamarádku